0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vousy jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: no, že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsal Jiří Šlitr a Jiří Suchý a na hodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů. Až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění až do 30. místa. Už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky. A Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to sedmé místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
2: Jde na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
1: Se podívej na tričko.
2: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
1: Ne, a tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
2: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
1: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
0: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme takový, taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No a teď ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
4: prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No,
3: dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
2: rodina. No, za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naši
6: děti. No,
2: my právě máme taky takový děti, nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
5: Jo, počkejte,
6: počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlapce, obě jsou naše, no. Obě jsou.
6: No, předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď kam já bych jel? Najít.
8: Tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: Já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda, to máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba do té...
8: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: ...okolo rybníku, to je taková krása, vám,
8: kdyby
6: jsem viděl ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása, vy jste to znali, teda.
7: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybníky.
3: Tam je na
7: rybníku. Znáte Třeboňský rybníky?
3: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásné.
2: No to, kde mám tam se bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země.
2: Já jsem
7: on každý myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky jak jakoj trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, hejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A co to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny?
2: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, děti teď už nevím.
2: Ale mami, přece vím, o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
6: Ale já to jadok se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: No ale prosím vás, vy svěme ty dětičky. Budeme na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
2: 4 hodiny, já vím, že to
6: bude.
8: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete.
8: Ale no tak řeknu jasně.
2: Nesmysl.
8: Nesmysl.
2: Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl.
9: Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl. Nesmysl Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen ale ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
10: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíl, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal, neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
10: Jo, tak, no jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali.
10: Ne? A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
10: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, jo, jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě a pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
10: Ano.
0: Že jo, no.
10: A byla tam Naděja, jaký jsou
0: ty,
10: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku. Že?
10: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
10: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
10: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Aleš Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mladí do Českého rozhlasu,
2: ano,
3: to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď v Humoriádě? Výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujem, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam?
5: Dobrý den.
3: Zdravíme, dobrý den.
5: Zdravník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře, tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko nebo
8: Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka, přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu se líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pán babice, kde máte tu holku? Ona už tady je připravená, ujo čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bezklepně takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám té babici, babice, to je čo? Jako ten do čolo. A ona páte nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl nakonec, jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno a ne mě, že já nejsem takovej vůl jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeničko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako No, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se Teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň se lek vyskočil, já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malý český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pala, no, to je takový pohunek, on jí tam pomáhá z Bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince.
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem se jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělal Libušku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano. Bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak jako... je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
3: Dělali,
2: tu
3: že jedou, no.
2: A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jadoukou?
3: Tak jako vemou, no každý na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě
2: a vyšvihneš
3: samozřejmě. Opačně. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou, jo, inteligencí, tak. Ano.
2: A to je... dělal teda na něčí ruce. Jako
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako nevenčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná, ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni. A to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla. Takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompostice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač, jo, jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat, tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti, jako variantu B?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těchto dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo Nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíke Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Ten následující.
5: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel ano. Tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne. Ne, v hlavě to musíš do úst.
3: Jo, to ano. To... To,
5: ano, do úst.
1: Ano.
5: A nebo... A nebo potom zapít pivem. Jo, dobrou chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem se měl, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Ty jsi urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, no, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl beran.
7: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano, a nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobila až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedají.
7: Všechno jde nahradit, no jistě.
8: Jak by znělo takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No, vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy, ano, některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu A tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdybys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
1: tam pak hodí nějaký ten regionální
3: ano,
1: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Blaha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
1: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: No tak tady vidíš,
1: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
1: A jako... jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
1: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, já nevím, na zahradě,
3: no,
1: v práci?
3: V kuchyni, na zahradě,
1: prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo, to, ne, to já si zase jako...
1: To já, ale si zase,
3: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
1: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
1: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor, máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková, filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovýho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
1: Takže třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou. My negrillujeme, my zásadně negrillujeme. My chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grillování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já,
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Jo, pro Oldřicha Nového.
1: Ano.
2: A mějte hezký víkend.
3: Taky,
1: o grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Blanka.
3: Dobrý
4: Já
3: den.
4: Dávám Aleku.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko,
3: děkuji, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych tam dal Ačku.
1: No jo, Ačko děkuji. To vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svině dcera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty. No,
8: není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune. Lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme, má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až. Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: Ha. To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchyl jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je passé. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr, má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na 3 patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papeštější než papež řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo, jo. Pokud je to zjeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude horší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, víš, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se to musí
1: pokud je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. A nejtěžší je, že v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. Směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivone Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on to ještě opřel se tak
3: ano,
1: jednou rukou.
3: On měl tak jako v bok tu ruku
1: a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a říká, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky než je tedy rozhlasový kolegové, bývalí moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že jo, se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když se mělo točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až

0: Tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se ohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Silničáři v Plzeňském kraji vydají na opravy silnic zhruba stejně jako loni. Opravovat se bude například průtah Chudenicemi. Planá u Mariánských lázní připravuje rekonstrukci bývalé historické mincovny na náměstí. Hokejisté Finska vyhráli mistrovství světa, ve finále porazili domácí Švýcary v prodloužení. Bude zataženo s deštěm nebo přehánkami a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Silničáři v Plzeňském kraji vydají letos na opravy komunikací stejně jako loni. Většinu rozsáhlejších stavebních akcí budou dělat za provozu. Krajská správa silnic a Plzeňská oblast ředitelství silnic a dálnic vydají na opravy schodně asi 400 milionů korun, zjistila ČTK od správců komunikací. Například plzeňské ŘSD chystá rekonstrukce na všech silnicích první třídy. Nedotknou se pouze tahu 1/20 z Plzně do Karlových Varů. Velkou akcí správy a údržby silnic je například oprava průtahu Chudenicemi na Klatovsku za 110 milionů korun. Začne v červenci a potrvá do prosince příštího roku. Město Planá u Tachova opraví budovu bývalé mincovny. Stojí v centru města a je zhruba 400 let stará. V minulosti tam byl pivovar, potom ji vlastnila soukromá firma. Město získalo mincovnu v 90. letech ve špatném technickém stavu. Teď zadalo zpracování projektu na rekonstrukci. Pokračuje starostka Martina Němečková, zvolená za hnutí STAN.
2: To je moc hezký projekt na takový víceúčelový zařízení, ve kterém by mohlo být muzeum, mohlo by tam být íčko, byly by tam prostory i třeba k pronajímání na různé oslavy, svatby a tak dále, být správce, je to fakt jako hezký prostor.
0: Projektová dokumentace vyjde zhruba na 700 tisíc korun a město bude hledat na rekonstrukci vhodné dotace. Na zimním stadionu v Klatovech se dělá pravidelná údržba chladicího systému. Oproti minulým letům je ale rozsáhlejší a detailnější, upřesňuje předseda správní rady zimního stadionu a městský zastupitel Petr Votípka z hnutí ANO.
3: Je to z důvodu havárie v listopadu loňského roku, kdy se do systému částečně dostala voda, takže systém bylo teď potřeba řádně odvodnit a vysušit. A 12. června začneme namražovat ledovou plochu a od 18. června bude už standardně ledová plocha připravená k uslení.
0: Energetici obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich bylo kolem 22. hodiny asi 1800, informoval mluvčí společnosti EKD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez elektřiny více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky přetrvávají hlavně na jihu Českobudějovicka, v Novohradských horách a na jihu Lipenska. Za výpadky proudu mohly nejčastěji pády stromů a větví do vedení.
1: Sport.
0: Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. Čeští fotbalisté zvítězili v prvním přípravném duelu před startem mistrovství světa nad Kosovem 2-1. O branky se na pražské Letné postarali Ladra a Hložek. Národní tým po zápase odcestoval do dějiště šampionátu ve Spojených státech. Ze soupisky vypadli tři hráči: Kabongo, Ladra a Bucha. Trenér reprezentace Miroslav Koubek ale důvody moc prozrazovat nechtěl.
4: Asi nejhorší okamžik mé tenisové kariéry. Obecně jsou to sportovní věci. Na prvním místě použitelnost do schématu herních, očekávaný průběh zápasu, a tím bych to asi takto vysvětlil.
0: Po zápase národní tým odcestoval do Spojených států, tam ho čeká další přípravné utkání proti Guatemale a v noci na 12. června českého času pak vstup do mistrovství světa proti Jižní Koreji.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přehánky, které budou večer ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/27 u Lužan na jižním Plzeňsku pozor na stavební práce, jsou tam zúžené jízdní pruhy. S omezením počítejte do začátku července. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: bílé šaty nad větrací šachtou, rudé rty a hlas, který zná celý Hollywood. Marilyn Monroe se narodila před 100 lety, stala se nejslavnější blondýnkou filmových dějin, ale taky symbolem toho, jak vysokou cenu může mít sláva. Podrobnosti připojíme za pár minut.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
5: Pondělí 1. června na hodinách 5 minut po páté.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: co je to heligonka?
1: Že je to nějaká kytka.
2: Že někdo letí v letunku.
3: Taška.
4: Je to želva.
5: Je to mé jídlo.
6: Ryba.
7: Že někdo bije na gong.
8: Něco jako dětskýho.
9: Že někdo padá v padáku.
10: Je to nějaký přístroj, který dělá čokoládu.
11: A

0: První červnový den roku 2026 na hodinách 5 hodin a 17 minut.
1: Počasí.
0: V regionu bude ráno a dopoledne většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přehánky, které budou večer ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biometeorologická zátěž je dneska mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rudé rty, blond vlasy a obraz hollywoodské dokonalosti. Marilyn Monroe dodnes zůstává jednou z nejslavnějších žen filmové historie a dneska si připomínáme 100 let od jejího narození.
1: Tell me, who runs up that flag?
2: Your wife?
3: No, my flag's doing.
1: Who mixes the cocktails? Your wife?
4: Objevila se ve filmech Vše o Evě, Páni mají radši blondýnky nebo Slaměný vdovec. Největší úspěch ale přišel s komedií Někdo to rád horké z roku 1959. Za roli Sugar získala Zlatý glóbus a definitivně se zařadila mezi hollywoodské hvězdy. Don't let the flame go out, some like it hot. Jenže čím slavnější byla, tím víc jí vlastní obraz dusil. Média řešila její vztahy, manželství i milostné aféry. Vdala se za baseballistu Joea DiMaggia i dramatika Artura Millera. Právě Miller později jejich soužití popsal jako nejlepší i nejhorší období života.
5: Hey, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
1: I can be smart when it's important, but most men don't like it.
4: Marilyn se přitom zoufale snažila dokázat, že není jen hloupá blondýnka. Založila vlastní produkční společnost a chtěla hrát vážnější role. To ale Hollywood nechtěl.
6: Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
4: Právě vystoupení pro prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1962, 2,5 měsíce před její smrtí, se stalo jedním z nejikoničtějších a zároveň nejsmutnějších okamžiků její kariéry. I proto, že krásná tvář už v té době skrývala ženu závislou na lécích, alkoholu a pozornosti okolí. Trpěla úzkostmi, nespavostí a stále častěji selhávala při natáčení.
7: Chci se na něco zeptat. Jak se má psát životní příběh?
4: Marilyn Monroe zemřela v pouhých 36 letech. Oficiálně šlo o pravděpodobnou sebevraždu po předávkování barbituráty. Okolnosti její smrti ale dodnes živí desítky konspiračních teorií a inspirovaly řadu knih, dokumentů i filmů. Mezi nejnovější patří dokument Netflixu Tajemství Marilyn Monroe, ztracené nahrávky, který znovu otevřel otázky kolem její smrti i vztahu s bratry Kennedyovými. Ve stejném roce vznikl také životopisný film Blondýnka s Anou de Armas v hlavní roli, za kterou byla nominovaná na Oscara.
8: To mě máte někam odnést? Vy jste pokojová služba.
4: Norma Jean Baker, Marilyn Monroe, se po smrti změnila v něco většího než jen herečku. Andy Warhol z ní udělal popartovou ikonu. Její fotografie, šaty i osobní věci se prodávají za miliony dolarů. A její tvář zůstává nejen symbolem Hollywoodu, ale také připomínkou toho, jak osamělý může být člověk, kterého obdivuje celý svět. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Na Rolnické náměstí v Plzni se dnes vrací automobilová a hromadná doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Více ve zprávách za půl hodiny. Problematiku nádorových onemocnění a obezity dnes přiblíží zájemcům v Plzni lékaři z fakultní nemocnice. Pro veřejnost připravili semináře v rámci konference imunologických dnů. Začátek je ve 14 hodin v hotelu Primavera a vstup je zdarma. Ředitelství silnic a dálnice dnes začíná s opravou 4-kilometrového úseku silnice mezi Karlovými Vary a Plzní. Silničáři budou pracovat mezi Toužimí a Třebouní a řidiči musí počítat s omezením. Dnes je potřeba mít zaplacenou daň z nemovitosti, připomíná to finanční správa. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí. Loni se podle finanční správy vybralo na daň z nemovitosti přes 23 miliard korun a zhruba stejnou částku očekává stát i letos. Výnos z daně připadá obcím. S úderem půlnoci začal v celé polské metropoli Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholu. Týká se obchodů, čerpacích stanic a trafik. Naopak se nevztahuje na gastronomické podniky. V Polsku zavedlo úplný nebo částečný zákaz nočního prodeje alkoholu asi 200 měst a obcí. Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. Tenista Jakub Menšík postoupil do čtvrtfinále Roland Garros. Mezi nejlepšími 8 hráči mužského pavouka je poté, co v semifinále zdolal Rusa Rubliova. Rozhodující sadu vyhrál český reprezentant 6-3. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo, déšť nebo přehánky, odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přehánky, které budou večer ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Klatovech počítejte s uzavírkou v ulici Korálkova Nuderova Palackého. Důvodem je výměna vodovodního a kanalizačního řadu. Práce potrvají do poloviny listopadu. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: S plzeňskými zajímavostmi se podíváme do domu číslo 20 na náměstí Republiky. Ačkoliv tomu fasáda z pozdějšího období nenapovídá, uvnitř se nacházejí gotické interiéry.
3: Teď jsme tedy kde?
4: V obslužné místnosti, do ní vede kamenný sedlový portálek a z této bylo přikládáno do kachlových kamen v té hlavní obytné místnosti.
3: A my se přesuneme do středověkého gotického bytu.
2: Ale až za chviličku, na hodinách máme 3 minuty po půl šesté.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Teď už nejsem.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Dům číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni je výjimečný. Jde o jeden ze dvou v krajské metropoli, ve kterých se dochovaly původní gotické obytné prostory a je jediným ve městě, který se dodnes honosí sklípkovou klenbou. Objekt stojící na nápadně úzké parcele byl v roce 1507 poničen požárem. Poté prošel přestavbou, při které vznikla obytná místnost se sklípkovou klenbou. Veřejnosti není přístupná ani ona, ani další interiéry s gotickými prvky.
2: Pak na mě zazvonte a...
3: Moc vám děkujeme.
4: Nacházíme se v prostorách před zmíněnou klenutou místností, pozdně gotickou. Dům měl také specifickou dispozici v tom, že tím, že vlastně je na takové úzké parcele, tak už v pozdním středověku byl přisvětlovaný světlíkem, který byl v centrální části dispozice, vystupoval nad úroveň střechy a byl přisvětlován drobnými okýnky.
5: Nitro domu na náměstí Republiky číslo 20 nám ukazuje památkářka Alena Aubrechtová. Teď jsme tedy kde?
4: V obslužné místnosti, do ní vede kamenný sedlový portálek a z této bylo přikládáno do kachlových kamen v té hlavní obytné místnosti.
5: A my se přesuneme do středověkého gotického bytu. Dva schůdky dolů a jsme v minulosti, v hluboké minulosti, jsme ve středověku.
4: Jsme v obytné místnosti zaklenuté dvěma poli sklípkové klenby. Jedná se o stavební fázi z počátku 16. století a tento dům je jediný měšťanský dům v Plzni, který má sklípkové klenby dochované. Jedná se o unikátní typ klenby, který reprezentuje virtuózní zvládnutí klenební technik na konci středověku. Sklípkové klenby poprvé použil Arnold Westfálský při stavbě paláce Saských vévodů v Míšni v 70. letech 15. století v prostředí Plzeňského kraje. Můžeme nejzajímavější příklad sklípkových kleneb vidět v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Nezamyslicích.
5: Ta výmalba pod oprýskanou omítkou je původní?
4: Nebyl tady dělaný žádný průzkum výmaleb, takže nevíme. Tohle je zatím ještě skryto, čeká to na své odhalení.
5: A víme, kdo tady, přímo tady v tomto bytě žil?
4: Na počátku 16. století dům vlastnili bohatí kramáři Wolfovi. Poté v roce 1623 jej zakoupil za 900 kop Mikuláš Mirobel. A v letech 1688 a 1696 dům patřil malíři Patriku Schneeblumerovi. Nájemcem v tomto domě byl i městský hejtman Václav Nigrin v roce 1733.
5: Ta místnost je prázdná, se dvěma okny, dřevěnou podlahou. Jak se tady asi žilo?
4: Tato místnost mohla sloužit majitelům domů pro reprezentativní účely, mohly tady probíhat nějaké obchodní jednání a tak podobně.
5: Na moje fantazie pracuje na plné obrátky. Škoda, že v současné době se tenhle krásný prostor nijak nevyužívá.
4: Je to tak, zatím je to takový skrytý poklad tady v centru Plzně.
2: Tady máte klembu.
6: Je to starý, no, ale to je hezky, no.
5: Vy tady bydlíte jak dlouho?
6: 18, ale partnerka tak přes 30.
5: A vzpomenete si ještě, jak před těmi 18 lety na vás ten interiér zapůsobil?
6: No, jako na zámku. Když jsem přišel, no, z paneláku tedy, no.
5: Dům číslo 20 na náměstí Republiky v Plzni zvenku působí poměrně nenápadně. Mezi ostatními domy na první pohled nijak nevyniká. Uvnitř ale ukrývá gotický poklad. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Déšť a ochlazení, takhle plzeňští meteorologové ve stručnosti popisují dnešní počasí v regionu.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jenom lokální přehánky, které budou během večera ustávat a bude ubývat oblačnosti. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. K tomu nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu bude večer slábnout. No a na hodinách tam máme 5 hodin a 49 minut.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 minut zbývá do 6. hodiny. Přejeme vám příjemné pondělní ráno.
1: Tipy pro volný čas.
0: Fakultní nemocnice Plzeň zve širokou veřejnost do hotelu Primavera, kde se uskuteční inspirativní setkání s předními českými odborníky, a to v rámci 45. imunoanalytických dní. Dva přednáškové bloky seznámí návštěvníky s aktuálními tématy, jako jsou nádorová onemocnění a obezita. Semináře začínají ve 14 hodin. Letní kino v Domažlicích zve na akci Město dětem. Jedná se o oslavu Mezinárodního dne dětí. Program startuje ve 14 hodin. Divadlo Pluto v Plzni uvede od 7 večer hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. V kreslírně v přízemí Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se uskuteční od 16 hodin vernisáž výstavy klauzurních prací letního semestru 2025-26. Expozice představuje práce studentek a studentů všech ateliérů fakulty. Výstava bude poté přístupná do 9. června. Městská knihovna v Rokycanech láká od 12 do 16 hodin na dětský den. Přichystány jsou úkoly pro děti i knižní šifra. Plzeňské divadlo Dialog zve od 7 večer na komedii Manželský čtyřúhelník na horách. Měšťanská beseda v Plzni promítne záznam divadelního představení z divadla Na Fidlovačce Výjimečný stav, ve kterém hrají například Jitka Ješková, Zdeněk Mariška a Josef Polášek. Promítat se začne v 19 hodin a 30 minut. No a plzeňský Tech Tower láká od 14 hodin do 16.30 na Spacebus, vesmírnou tour po Česku. Akce nabídne nejen virtuální let v raketě, ale další doprovodné vesmírné aktivity. Tak přejeme hezkou zábavu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Rolnické náměstí v Plzni je po rekonstrukci znovu průjezdné. Na lávku nad výběhem vlků v Srní se návštěvníci nedostanou. Při silných nedělních bouřkách se pravděpodobně vyskytlo v Česku malé tornádo. Bude zataženo s deštěm nebo přehánkami a teploty do 22 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Na Rolnické náměstí v Plzni se dnes vrátila

0: mobilová a hromadná doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Město termín dokončení vzhledem k technickým komplikacím několikrát posunulo. Během stavby byly kompletně obnovené komunikace a chodníky, inženýrské sítě a veřejný prostor. Pokračuje náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
1: Bude jedna novinka a to je takzvaný ochranný cyklopruh pro cyklisty, který bude ve stoupání na komunikaci z Rolnického náměstí směrem na Doubravku a je to vůbec poprvé, kdy se v Plzni bude používat tento typ dopravního značení, který je ale pro cyklisty velmi důležitý, dává jim větší bezpečí v tom hlavním dopravním prostoru.
0: Až do skončení finálních úprav v polovině srpna platí na Rolnické náměstí zákaz vjezdu pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Přímo ve výběhu v Strní na Šumavě lidé vlky pozorovat nemohou. Lávka nad vlčím výběhem u návštěvnického centra je ode dneška z technických důvodů až do odvolání uzavřená.
2: O uzavírce informuje správa Národního parku Šumava na svém webu s upřesněním, že v areálu začínají opravné práce. Kromě lávky tak jsou uzavřené i všechny stezky, které k ní vedou. Otevřená zůstává jen budova návštěvnického centra a přilehlé parkoviště. A to denně mezi 17:30 až 16:00. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Při nedělních bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Českému rozhlasu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Martina Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
3: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
0: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. Výstražnou stávku vyhlásily neziskové organizace se zaměřením na závislosti. Některé služby tak dnes budou dočasně nepřístupné. Pracovníci tím reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Dvouhodinovou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů adiktologických služeb, která zaštiťuje asi 40 organizací po celé republice. Sport. Hokejisté Finska jsou letošními mistry světa. Turnaj ve Švýcarsku vyhráli po finálovém triumfu nad domácím celkem 1-0 v prodloužení. Bronz mají Norové, kteří zdolali Kanadu 3-2 v prodloužení. Čeští fotbalisté odletěli do zámoří na mistrovství světa. Ještě před cestou v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Kouč národního týmu Miroslav Koubek pak určil konečnou nominaci na šampionát. Z kádru vypadli útočník Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Počasí. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přehánky, které budou během večera ustávat a bude ubývat oblačnost. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na horách maximálně 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
5: Sponzorem pořadu je
6: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/20 v Plzni Černicích se opravuje povrch vozovky, funguje kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. Částečná uzavírka potrvá do začátku července. Přejeme šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Světový šampionát v ledním hokeji je minulostí, to ale neznamená, že bychom se tomuto sportu dál nevěnovali. Za pár minut vám představíme posilu Škody Plzně, Aleše Čecha, který působil i v zemi nových mistrů světa, tedy ve Finsku. Mimochodem právě dneska slaví 22. narozeniny. A víte, kdo se taky narodil 1. června? Rovné století od narození Marilyn Monroe už za okamžik připomene dnešní kalendárium. Přejeme hezké pondělí, je 5 minut po 6.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Český rozhlas Plzeň vás vítá do nového dne i týdne. Máme 6 hodin a skoro 14 minut. Dneska dopoledne potěšíme všechny, kteří fandí moderní technice. S Michaelou Ostrákovou si popovídáme o festivalu, který je plný robotiky, dronů, umělé inteligence a podnikatelských nápadů. Jmenuje se Inovujeme Next Level a proběhne v Plzni už za pár dní. Tak poslouchejte po 10. hodině.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Kátmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roomster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vaš.

0: Zataženo místy s deštěm, teploty mezi 12 a 13 stupni Celsia, takovou vizitku zatím poslalo dnešní počasí.
1: Počasí.
0: No a co nás čeká dál? Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat, zároveň se vyskytnou už jenom lokální přehánky, které budou během večera ustávat a bude ubývat oblačnosti. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu bude večer slábnout. Máme 6 hodin a skoro 20 minut.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: tvojej zemi. V době, kdy je 24. minuta v zemi 6. hodiny, vám přejeme hezké ráno. Hokejový tým Škoda Plzeň po uplynulé sezóně výrazně obměnil složení defenzivních řad. Mezi novými tvářemi v kabině Západočechů je také obránce Aleš Čech, který dneska slaví 22. narozeniny. Dosud v extralize oblékal pouze dres bruslařského klubu Mladá Boleslav.
1: Pletka mi vlastně volal po novém roce a vlastně ptal se mě, jaká je situace se mnou, a vlastně jsem říkal, že zatím nevím, že Bolky se mi nedostala žádnou nabídku, tak říkal, že jestli nechci do Plzně, já jsem řekl, že bych byl rád. A vlastně pak se to upeklo za ani ne, za 14 dní jsem vlastně mi dali smlouvu a bylo to upečený vlastně. No.
2: Popisuje obránce Aleš Čech, jak se zrodilo jeho angažmá v Plzni. O jeho přesunu do kabiny Škody se mluvilo už v průběhu sezony, kterou ale nakonec dohrál ve druhé nejvyšší soutěži v kolínském dresu.
1: A vlastně tam oni mě chtěli údajně ještě vytradovat za vlastně kosničku. Vlastně to nějak nedopadlo před tím deadlinem, co je tady v extralize. A vlastně řekli, že vlastně se mám připravit, že mám dohrát sezonu prostě v tom Kolíně, nebo když půjdu nahoru do Bolky zpátky. Vlastně na 6 dní jsem vlastně zůstal v tom Kolíně pro mě a určitě jsme udělali z toho vlastně mnozou medaily, takže to beru docela jako s tím uplácaný sezony jako docela úspěšnou ještě.
2: Cení si medaile z Maxa ligy Aleš Čech. Ten v extralize zatím stihl 109 zápasů a 3 góly. Předtím ale 3 roky získával zkušenosti na severu Evropy ve finském Oulu.
1: Šel jsem v 15 a bylo to vlastně, byl trošku šok vlastně, že mi dali, byl jsem na tryoutu vlastně v létě na týden, tak pak mi řekli, že se mám vrátit, že mě dopraje, že mi zavolají, vlastně zavolají, že mě tam chtějí. Tak jsem tam podepsal, vlastně přiletěl jsem, dal jsem vlastně svůj byt, klíčky a vlastně jakoby starý sám o sebe, my ti budeme vařit, tam byla jídelná a tak, starat se o to a všechno ti platíme, takže jako ty 3 roky byly super, bylo to fakt jenom starat se o sebe jako hokej, tam se naučil prostě nějaký věci, co byly pro mě jako novinka, že se chodil víc do posilovny, běhalo se, takže jako jak škola pro mě hokejová, tak jako do života super.
2: Vypráví o svém pobytu ve Finsku obránce Aleš Čech, který se teď bude prát o místo v sestavě Škody Plzeň.
1: Myslím, že to přijde, než začnou ledy vlastně po té letní přípravě a uvidím prostě, chci se o to poprat, si dostat, jakoby ukázat, že na to mám, že hokej jako dokážu rád, že mám kvality své a uvidí se, co dostanu za roli prostě. No.
2: Teď už rodák z Prahy, který slaví 1. června 22. narozeniny, poliká tréninkové dávky kondičního kouče Škody Jana Snopka.
1: Náročná, není to sranda, je to něco jiného než Bolce. Myslím, že teď prostě byl jsem připraven, už jsem týden předtím chodil jako sám, abych nevypadal úplně bídně a myslím, že ty 2 měsíce budou fakt nároční, budeme jako, myslím, že fyzicky nabitý a uvidíme pak, říkám, na ledě a v sezóně. No.
2: Říká o letním drillu posila hokejové Škody Plzeň obránce Aleš Čech. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Lidé v Plzni mají dnes a zítra jedinečnou příležitost zažít let vesmírným raketoplánem a podívat se na planetu Zemi z oběžné dráhy. Na nádvoří technologického parku Tektaur totiž zamíří mobilní raketa Spacebus, která pomocí virtuální reality nabídne autentický pohled na naši planetu. V dalších dnech až do 6. června zavítá 18-metrová vesmírná loď do dalších měst plzeňského kraje. V Plzni je program pro veřejnost připravený dnes a zítra od 14 do 16.30. Klatovské koupaliště dnes zahajuje letní sezonu. Lidé tam mají k dispozici tři bazény, od dětského brůzdaliště po plavecký bazén s hloubkou 2 metry. Oproti Loňsku si za pobyt v areálu připlatí. V loňském roce bylo celodenní vstupné pro dospělého 50 korun a letos je to 80. Ode dneška se znovu po rekonstrukci otevírá ulice Za Rybárnou v Plzni. Podařilo se tam vybudovat novou dešťovou kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení. Součástí stavby jsou nové chodníky pro pěší a smíšená stezka pro pěší a cyklisty. Vedení ČEZu by dnes na valné hromadě mělo oznámit, jak bude vypadat budoucnost společnosti. Skupina má dnes představit první kroky k zestátnění její výrobní části. V první fázi by ČEZ měl vyčlenit zákaznický segment do samostatné dceřiné společnosti. Hokejisté Finska po páté vyhráli mistrovství světa. Letošní šampionát ve Švýcarsku ovládli poté, co ve finále zdolali domácí tým 1-0 v prodloužení. Bronz získali poprvé v historii hokejisté Norska. V souboji o třetí místo porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. A dnešní počasí zpočátku bude většinou zataženo, déšť nebo přehánky. Odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přehánky, které budou večer ustávat a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta bourala na dálnici D5, exit 119, směr Praha u Benešovic na Tachovsku. Na porouchané auto dejte pozor na D5 ve směru na Prahu u Volduch na Rokycansku. Dopravní nehoda se stala na silnici 2/200 ulice Nádražní u Boru na Tachovsku a na porouchané odstavené auto dejte pozor na silnici 22 u Malého Boru na Klatovsku, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň.

0: je Český rozhlas Plzeň, 6 hodin a 40 minut. Ode dneška pro vás máme v našem programu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm zve k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázaly. Prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil. Tady je malá ochutnávka.
1: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal, vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
2: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
0: Nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout už po 13. hodině. Prvním hostem Oskara Hesse bude kardiolog Petr Neužil.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
0: No a do 7. hodiny vás ještě pozveme do Křimic na festival Divadlo na zámku. I nadále vám přejeme hezké pondělí.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Minuta schází do 6:45.
1: Počasí.
0: V regionu bude ráno a dopoledne většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jenom lokální přehánky, které budou během večera ustávat a bude ubývat oblačnosti. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu bude večer slábnout.
1: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň.

0: oči.
1: Jste s námi i v 6 hodin a 48 minut. Děkujeme vám. Divadelní spolek Jezírko pořádá další ročník festivalu Divadlo na zámku v Plzni Křimicích. Tradiční akce se v zámeckém parku rodiny Lobkoviců uskuteční od 4. do 13. června. Spolek letos slaví 110 let existence a je nejstarším stále hrajícím ochotnickým souborem v Plzni. Co jeho členy na účinkování v Jezírku nejvíc baví, co je pro ně důležité? Otázka pro několik herců v čele s vedoucím souboru Davidem Adámkem.
2: Dobrý kolektiv a parta, za kterou stojí za to jít.
3: To divadlo, to je kreativní, člověk se vyřádí, vyblbne a je to hezký, když pak lidi na konci zatleskají.
4: Přišel jsem na konkurs, který pořádali a přišel jsem úplně sám, tak mě vzali. A od té doby už jsem v Jezírku 20 let.
5: Já jsem se tady vlastně narodila a nejvíc mě baví to hraní, ten kolektiv lidí, se kterými jsem vyrůstala, je to pro mě taková velká rodina.
6: Kolik ochotníků v divadelním spolku Jezírko v současné době hraje a kolik a kdy jste jich měli nejvíc?
2: Tak v současnosti hraje kolem 25 lidí u nás v divadle. Mění se to podle toho, jaký zrovna hrajeme hry. Někdo přijde, někdo odejde. A nejvíc jsme měli kolem 90 lidí, když jsme hráli Saracenského čerta v 90. letech.
6: Jak se vyvíjel repertoár Jezírka od jeho vzniku až doteď?
2: Z dnešního pohledu jsme dřív hráli klasické hry, ale možná v té době to byly jako hry, které byly nejvíc in. Potom v 90. letech a kolem roku 2000 jsme hráli nejvíc pro malé diváky, dětské diváky, pohádky. A v současnosti se soustředíme především na dospělé diváky, ale i tak hrajeme pohádku jednu.
5: Otčeškolastiku!
4: Ale to je překvapení. Taková milá návštěva.
5: To víš, otče školastiku. Duchovní útěchu potřebuji. Mé srdce je na pochybách a jen ty víš odpověď. Prostě musíš jít za maminkou a říct, že si toho paviána zubatýho nevezmu.
2: Tak tohle byla ukázka z představení Hrátky s čertem.
3: A já přidám kousíček z jiné hry a to je Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. Váš nájem je kapitola sama pro sebe a nevím, jak dlouho budete zneužívat mojí trpělivosti, ale tentokrát je úplně o něco jiného. Je to zdánlivá banalita, ale ty následky. Nevybíráte poštovní schránku.
6: Divadelní spolek Jezírko už řadu let uvádí svá představení v Křimickém zámeckém parku. Jak k tomuhle propojení vy a přírodní jeviště v Křimicích došlo?
2: No, můj předchůdce Jaroslav Pára byl dobrý známý se starým panem Lobkovicem. On vlastně dostal ten zámek v restituci a chtěl to nějakým způsobem tam oživit, takže slovo dalo slovo a začali jsme tam hrát v roce 2000 a od té doby tam hrajeme každé léto první dva týdny v červnu.
6: Členové divadelního spolku Jezírko o sobě říkají, že hrají srdcem a pro radost. Přesvědčit se o tom můžete několikrát do roka. Domovskou scénou je kulturní dům Šeříkovka a Kotrovská Sokolovna.
2: Hrajeme zároveň i na dalších scénách v Plzni a okolí, dokonce i v Karlových Varech a právě taky v těch Křimicích.
6: Z Plzně, Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
1: V Křimicích letos můžete vidět obě zmíněná představení. V úvodu festivalu Divadelní spolek Jezírko přivítá hosta, bude jim divadlo Osada z Horní Břízy, které se hraje tragikomedii Šašek a jeho král ve čtvrtek od 20 hodin a 30 minut v Křimickém zámeckém parku. Od nás teď do 7 hodiny ještě Jana Kratochvílová a Rick Astley a následně zprávy a s nimi Štěpán Kazíková.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. toyotadolak.cz.
3: Sedm hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti, upozorňuje na to Finanční správa. Muzeum generála Petna v Plzni se přestěhuje do budovy na Klatovské 19. Lékaři v Plzni dnes seznámí zájemce s prevencí a moderní léčbou nádorových onemocnění a obezity. Čekejte zataženo, déšť nebo přehánky, teploty do 22 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpán Gazíková. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5 000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes. Pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Je-li daň vyšší než 5 000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
3: Výnos daně z nemovitosti

0: připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybralo přes 23 miliard korun. Plzeň dokončuje renovaci domu na Klatovské 19. Nově tam bude sídlit muzeum generála Petna. Jak dodává náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák z Pirátů, muzeum v nových prostorech by se mělo otevřít příští rok na slavnosti svobody.
1: Už nainstalovali takové krásné velké skleněné panely pro tu vestavbu. Uvnitř sedí už ten tank a my jsme ho obestavili tím objektem. Ten původní dům, který jsme kompletně zrekonstruovali, ten by měl být dokončen už během příštího měsíce. Ta přístavba, ta bude trvat o něco déle, ale měli bychom tu hrubou stavbu předávat zhruba někdy do konce září a potom nastoupí turismus, který tam nainstaluje tu samotnou výstavu.
0: Problematiku nádorových onemocnění a obezity dnes přiblíží zájemcům v Plzni lékaři z fakultní nemocnice. Pro veřejnost připravili semináře v rámci konference imunologických dnů. Jak dodává mluvčí nemocnice Gabriela Levorová, začátek je ve 14 hodin v hotelu Primavera a vstup je zdarma.
2: Zveme vás na konferenci, která se letos poprvé otvírá i široké veřejnosti. O své zkušenosti a nejnovější poznatky se s vámi podělí odborníci z fakultní nemocnice Plzeň. O 14 hodin se dozvíte více o problematice nádorových onemocnění a od 16 hodin pak naváže přednáška věnovaná obezitě a jejím dopadům na zdraví.
0: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS zahajuje čtyřdenní návštěvu Tchaj-wanu. Na ostrov společně s ním přiletěla delegace 50 podnikatelů a zástupců univerzit. Cesta se koná navzdory tomu, že kabinet pro ně odmítl poskytnout vládní letoun. Cestu českého předsedy Senátu o víkendu odsoudila i Čína. Sport. Hokejisté Švýcarska dál čekají na svůj premiérový titul z mistrovství světa. Po třetí za sebou skončili druzí, tentokrát na domácím turnaji. Ve finále v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení. Třetí skončili poprvé v historii Norové, kteří v bitvě o bronz zdolali Kanaďany 3-2 v prodloužení. Fotbalová reprezentace zamířila po výhře 2-1 v přípravném utkání nad Kosovem do Spojených států na mistrovství světa. Z kádru kouče Miroslava Koupka těsně před šampionátem vypadli útočník Kabongo a záložníci Tomáš Ladra s Pavlem Buchou. Počasí. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přeháňky, které budou večer ustávat a bude ubývat oblačnost. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách bude 14 až 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta bourala na dálnici D5, exit 119, směr Praha u Benešovic na Tachovsku a dopravní nehoda se stala na silnici 2/200, ulice Nádražní u Boru na Tachovsku. I tam jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: První den nového týdne i měsíce, dneska je 1. června na hodinách aktuálně 5 minut po 7. hodině. Přejeme vám příjemné pondělní ráno. Přes rok bylo pro dopravu zavřené plzeňské rolnické náměstí, a to kvůli rekonstrukci. Ode dneška je už průjezdné pro auta a hromadnou dopravu. Projíždět ale pořád nesmí nákladní auta. Podrobnosti přidáme za pár minut.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

7 hodin 8 minut, dětem přejeme všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Dneska jim navíc začíná poslední měsíc školní docházky a my máme před sebou v programu Dobrého rána závěrečný díl ankety Ahoj rádio ze 4. základní školy v Plzni. Otázka už směřuje ke konci školního roku a tak se za chvilku budeme ptát, jak vás doma odměňují za vysvědčení. Žovka chce mít vysvědčení, už aby to bylo. Jedniček si máma cení. Za každou dá kilo. Za jedničku, když je stovka, tak za pětku rovnou pět. To je nápad, jásážovka. Chce to prubnout a to hned. Domů nese samý pětky v domění, že viděla. Mámu z toho chytli depky, když tu hrůzu viděla. Furt jen leží na gauči, nezamhouří oka. A žovka, jak kde kdo tuší, nemá ani floka.

0: Jak vás doma odměňují za vysvědčení?
1: Že mi děda nebo babi dají peníze a s mamkou a nebo s tátou si jdu něco koupit.
2: Že mi dají nějakou sladkost.
3: Že mi něco půjčí, tablet.
4: Třeba kdyby mě pochválili a jeli jsme třeba do Liberce.
5: Že jdeme do restaurace za strojdou.
6: Že mi maminka vždycky uvaří dobrý jídlo.
7: Že třeba jedeme někam na výlet.
8: Že pojedeme daleko na Viktorku.
9: Že se s maminkou kreslíme.
10: Vezmu mě do cukrárny.
11: Koupíme Lego.
12: Že mi koupí nějakou hračku.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve čtvrt na 8 už se slyšíme s meteorologem Tomášem Vejvodou, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak momentálně je převážně zataženo, na většině území se vyskytuje občasný déšť a teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 11 do 14 stupňů Celsia.
1: Počasí s námi bude hrát, prší i přes den?
2: Tak hlavně ráno a dopoledne, kdy čekáme ještě zataženou oblohu s deštěm nebo přeháníkami, ale potom odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat. A to se už budou vyskytovat jen lokální přeháňky, které budou během večera ustávat. S menší pravděpodobností se může objevit v odpoledních hodinách i bouřka. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 19 do 22 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 14 do 17 stupňů.
1: Děkujeme a přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili. A Monika Švábová, hrdá pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Přes Rolnické náměstí v Plzni už ode dneška opět můžou jezdit auta a hromadná doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Město termín dokončení vzhledem k technickým komplikacím několikrát posunulo. Na místě je právě teď naše reportérka Julie Suchá. Přejte hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Už tedy na náměstí jezdí auta?
1: Ano, už tu projíždí auta i autobusy. Na náměstí se ale pořád pracuje, stavbaři tu právě pokládají dlažbu a tyto finální práce potrvají až do poloviny srpna. Do té doby tu ještě nesmí projíždět nákladní auta nad 3,5 tuny.
0: Co všechno tam město opravilo?
1: Hlavním důvodem stavby bylo zajistit odkanalizování území a rozšířit vodovodní síť. O to usilovali obyvatelé Rolnického náměstí už několik let. Kromě toho ale došlo k celkové revitalizaci veřejného prostoru v oblasti náměstí, což zahrnovalo i terénní a sadové úpravy. Jsou tu třeba nově vydlážděné chodníky. Město taky nechalo postavit nové sloupy veřejného osvětlení spolu s přípravou na trakční vedení pro budoucí trolejbusovou linku. Novinkou je tu ochranný pruh pro cyklisty, který vede v celé délce stoupání od náměstí směrem na Doubravku. Sloužit má k vyšší bezpečnosti cyklistů, kteří v něm mají přednost.
0: Julie, už jsme se taky zmínili o tom, že termín dokončení rekonstrukce se posouval. Čím to bylo?
1: Ano, proti původnímu plánu se náměstí otevřelo o půl roku později. Nejprve práce zdržely archeologické nálezy. Rekonstrukci ale provázely i nečekané komplikace, spojené hlavně s nestabilním svahem v Revoluční ulici, který se musel zajistit. Problémy způsobil i silný pramen podzemní vody a tvrdé a kamenité podloží. Vodárna, která stavbu realizovala, taky musela upravit projekt pro tu už zmíněnou budoucí trolejbusovou dopravu.
0: Přes rok bylo pro dopravu zavřené plzeňské Rolnické náměstí kvůli rekonstrukci. Ode dneška je už průjezdné pro auta a hromadnou dopravu. I to jsme právě teď probrali s Julií Suchou. Díky za veškeré informace a přeju hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V městské části Plzeň Valcha začala stavba nové mateřské školy za téměř 100 milionů korun. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Venkovní koupaliště v Rokycanech dnes zahajuje provoz. Loni ho navštívilo téměř 45 tisíc návštěvníků. Souběžně s venkovním areálem bude ještě 3 týdny v provozu sousední krytý plavecký bazén. Přímo ve výběhu v Strní na Šumavě lidé vlky pozorovat nemohou. Lávka nad Vlčím výběhem u návštěvnického centra je ode dneška z technických důvodů až do odvolání uzavřená. Kromě lávky jsou uzavřené i všechny stezky, které k ní vedou. Přístupná zůstává pouze budova návštěvnického centra a přilehlé parkoviště, a to denně mezi 9:30 a 16:00 hodinou. Přes jižní Čechy se odpoledne přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Energetici už je ale na většině území obnovili. Odpoledne se ocitlo na jihu Čech bez proudu více než 10 000 domácností. Počasí bude tento týden proměnlivé, po deštivém dnešku se v úterý vyjasní a oteplí. Ve středu bude opět pršek a čtvrtek bude podle meteorologů znovu slunečný. Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. Letošní 109. ročník cyklistického Gira d'Italia vyhrál Vingegaard. Dánský závodník se stal teprve 8. jezdcem v historii, který ovládl všechny 3 závody kategorie Grand Tour. Nejlepší z Čechů Jan Hirt obsadil celkovou 12. příčku. Sourozenci Matyáš a Tomáš Kopečtí dojeli ve 2. stovce pořadí. A dnešní počasí ráno a dopoledne bude většinou zataženo, déšť nebo přehánky. Odpoledne se bude oblačnost protrhávat a vyskytnou se jen lokální přehánky, které budou večer ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta bourala na dálnici D5 exit 119 směr Praha u Benešovic na Tachovsku a dopravní nehoda se stala také na silnici 2/200 ulice Nádražní u Boru na Tachovsku. I tam jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nová naučná stezka v Boru, záchrana památného dubu před domažlickým gymnáziem a výročí videoklipu Nenasytný mnich natočeného ve Švihově. To jsou témata, o kterých se píše. Více k nim za pár minut.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 7:40, hezké ráno.
1: O čem se píše?
0: Na novou naučnou stezku se můžou těšit návštěvníci zámeckého parku v Boru. Díky novým instalacím budou mít možnost poznávat přírodní prostředí zábavnou formou prostřednictvím ilustrací, herních úkolů a interaktivních prvků. Cílem je podpořit vztah dětí i dospělých k přírodě a nabídnout smysluplné trávení volného času na čerstvém vzduchu. Píše o tom borský zpravodaj. Snahy o záchranu dubu pokračují, to je titulek článku v domažlickém zpravodaji. Památný strom před budovou gymnázia v Domažlicích v posledních letech chřadne. Už loni byly z jeho koruny odstraněny suché větve, letos dojde k dalším záchranným úpravám. Kolem dubu vznikne velký čtverec zeminy, která bude provzdušněna a doplněna o dřevěnou štěpku. Kořenový systém pak bude snáz nasávat vodu. V plánu je také instalace tabule popisující osudy přibližně stoletého dubu. Před 15 lety se na hradě Švihov natáčel videoklip Nenasytný mnich. Skladba o známé hradní pověsti je od příbramské skupiny Ginevra a právě ta bude na Švihově koncertovat v rámci bohatého programu Hradozámecké noci v závěru léta. Dočtete se ve zpravodaji Švihováček.

0: Mám tu před sebou dva dárkové poukazy, které vám umožní prohlídku Pivovarského muzea v Plzni. Za chvilku si o ně zahrajte v telefonické soutěži. Počasí. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přeháňkami, odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jenom lokální přeháňky, které budou během večera ustávat a bude ubývat oblačnosti. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka, k tomu všemu nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu bude večer slábnout.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Chcete nás poslouchat v lepší kvalitě a kupujete nové rádio? Tak vybírejte rádia s funkcí DAB+. Digitální rozhlasové vysílání DAB+ nabízí kromě čistého zvuku a snadného ovládání i další funkce, například program vysílání nebo předpověď počasí na další dny. DAB+, to je kvalitní vysílání a o to nám jde v rádiu především. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Letošnímu květnu jsme goodbye řekli před 7 hodinami a 50 minutami. Už je tady první červen, přejeme vám hezké ráno a v tuto chvíli pro vás máme telefonickou soutěž, tentokrát o 2 volné vstupenky do Pivovarského muzea v Plzni. Tak dlouho neváhejte a už nám volejte na číslo 221 554 222. Nejmenší džbánek na světě, Pivovarská laboratoř nebo Gotická sladovna, to všechno a mnoho dalšího skrývá právováreční dům z 15. století. Pivovarské muzeum v Plzni, které sídlí ve Veleslavínově ulici v centru města Plzně, jako jediné odborné muzeum svého druhu v Čechách střeží celou legendu pivovarnictví. No a co se týče pojetí i šíře expozice, údajně nemá ve světě konkurenci. Odhalíte tajemství výroby a podávání piva, ukážou vám tam pivní korbely ze skla, keramiky a cínu, kolekce pivních lahví, další sběratelské kuriozity a mnoho dalšího. A pozor, už směřuji k soutěžní otázce. Jednou z pivních kuriozit, které můžete v Pivovarském muzeu obdivovat, je měděná tepaná konvice z konce 19. století. Pivovarníci ji vyrobili na počest císaře Františka Josefa I., skladatele Antonína Dvořáka u příležitosti evropské premiéry jeho Novosvětské symfonie a nebo jubilejní zemské výstavy v Praze. Hezké ráno vám přeju, koho tam máme?
1: Hezké ráno přeju, já si tipnu odpověď B.
0: Odpověď B, skladatele Antonína Dvořáka u příležitosti evropské premiéry jeho Novosvětské symfonie. Že to zní krásně?
1: Zní to krásně.
0: No, to jsem si to krásně vymyslel, co?
1: Ano.
0: Je mi to moc líto, budu se těšit někdy příště, ať se vám daří.
1: Dobře, mějte se moc hezky, nashled.
0: Vy také, přejeme hezký týden, nashledanou a pokračujeme. Linka do studia 221 554 222, hezké ráno.
2: Dobrý den, tady Ludmila.
0: Dobrý den, Ludmilo, povídejte.
2: Já si myslím, že to je to Ačko.
0: Císař František Josef I.
2: No, myslím si, nevím.
0: A je to správně, to si myslím já. Ano.
2: Opravdu? Už to vás... jsem vůbec nečekala teda.
0: Už vás někdy vidělo Pivovarské muzeum v Plzni?
2: Ne, ještě ne.
0: Tak vás uvidí.
2: A jsem kousíček jsme tak půl hodiny, 20, no 40 minut, prostě tady, co jsou Břežany u Rakovníka vlastně na rozhraní plzeňskýho vlastně a středočeskýho kraje. Takže máme to nějakých... No, říkám 30 minut do Plzně a prostě ještě jsem tam nebyla.
0: Takže to bude 30-40 minut tam, pak krásná prohlídka a 30-40 minut zpátky.
2: No moc se těším, já se těším hodně, ale možná, že se těším ještě víc manžel.
0: Jasně, rozumím tomu.
2: To bude skvělej vejlet prostě, opravdu skvělej.
0: A mimochodem, na rozmyšlení termínu máte hodně času, protože ty poukazy jsou platné až do 28. května roku 2027.
2: Dobře.
0: Gratuluju, s manželem si to parádně užijte, nashledanou.
2: Moc děkuju a přeju hezký den.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Přemoženská uzenina.
3: Nejlepší chvíle? Ty strávené s rodinou. A na stole? Poctivá uzenina, která chutná všem. Přemoženská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Přemoženská uzenina CZ.
4: Hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V městské části Plzeň Valcha dnes začínají stavební práce na nové mateřské škole. Na koupališti v Klatovech startuje sezona a vstupné zdražuje. Na silnici mezi Karlovými Vary a Plzní začíná oprava 4-kilometrového úseku u Toužimy. Dnes bude zataženo s deštěm nebo přeháňkami a teploty do 22 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. V městské části Plzeň Valcha začala stavba nové mateřské školy za téměř 100 milionů korun. Dřevostavba s kruhovým půdorysem nabídne po svém dokončení v roce 2028 přes 70 nových míst. Harmonogram stavebních prací popisuje Jaromír Eisman ze zhotovitelské firmy.
5: Začneme dělat skrývku, začneme tvořit spodní stavbu a v říjnu bychom měli stavět vlastní dřevostavbu, kterou teď rozkreslujeme a začneme ji během prázdnin vyrábět. Přes zimu věřím, že budeme už mít dům zavřený a budeme moct pracovat v interiéru. Předpokládám, že bychom měli dokončovat v létě příštího roku.
4: Klatovské koupaliště dnes zahajuje letní sezonu. Lidé tam mají k dispozici 3 bazény, od dětského brouzdaliště po plavecký bazén s hloubkou 2 metry. Oproti loňsku se za pobyt v areálu připlatí, říká vedoucí sportoviště Milan Jarošík.
6: V loňském roce bylo celodenní vstupné pro dospělého za 50 korun, letos to je za 80 korun a zlevněné vstupné pro děti, studenty, seniory bylo 35 a letos máme za 50. A otevřeme od 12 hodin a pojedeme až do 7 hodiny večerní. Tak toto bude celý týden. O víkendu otevřeme už od 10 hodin.

0: By dnes měla probrat možné snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Aby mohli mladí volit už od 16 let, navrhuje opoziční hnutí TOP 09. Podle navrhovatelů už není věková hranice 18 let odpovídající. Mladí lidé se podle nich do veřejných diskuzí zapojují v dřívějším věku. Se snížením věkové hranice voličů ale nesouhlasí ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za ANO anebo právníci úřadu vlády. Ředitelství silnic a dálnic dnes začíná s opravou 4-kilometrového úseku silnice mezi Karlovými Vary a Plzní. Silničáři budou pracovat mezi Toužimí a Třebouní a řidiči tam musí počítat s omezením. Kromě výměny asfaltového povrchu, svodidel a opravy propustků také silničáři rozšíří silnici v křižovatce Kosmová Polikno, kde vzniknou nové levé odbočovací pruhy. Úprava má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost řidičů. Pokračuje mluvčí ŘSD Petra Drkulová.
1: Silnici 1/20 mezi Toužimí a Třebouní opravíme téměř 4 kilometry vozovky. Doprava bude vedena kyvadlově jedním jízdním pruhem. Práce potrvají do začátku září.
0: V některých etapách oprav budou muset řidiči jezdit po objízdných trasách přes okolní silnice. Stavební práce vyjdou na téměř 43 milionů korun. Sport. Hokejové mistrovství světa ovládli po páté Finové. Ve finále v Curychu zdolali domácí Švýcarsko 1-0 v prodloužení. Historický bronz získali Norové, když v utkání o třetí místo porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Trenér fotbalové reprezentace Miroslav Koubek oznámil po vítězství nad Kosovem 2-1 konečnou nominaci na mistrovství světa. Do dějiště šampionátu s národním týmem neodletěli záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou a útočník Kabongo. Češi se před startem turnaje utkají v přípravě ještě s Guatemalou, a to v noci na 5. června českého času v New Jersey. Počasí. Počátku čekejte většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a vyskytnou se už jen lokální přehánky, které budou večer ustávat a bude ubývat i oblačnosti. S menší pravděpodobností se může objevit bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů a na horách bude 14 až 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Sponzorem pořadu je
4: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Osobní auto havarovalo do příkopu na silnici 19 u Borovna na jižním Plzeňsku. Na místě zasahují záchranáři. Na silnici 200 u Boru na Tachovsku havarovala dodávka, nehoda se vyšetřuje a v Plzni v ulici Jateční se srazilo osobní auto s autobusem u křížení s Rokycanskou, i tam opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: První červnový den roku 2026, na hodinách máme 5 minut po 8, přejeme vám hezké pondělí. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne spoustu zajímavostí o žirafách. Už za chvilku s Martinem Písaříkem. Teď od nás Krištof.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Minorické zahrady ve Stříbře lákají na novou atrakci, která potěší milovníky aktivního odpočinku. Na čerstvě dokončené hřiště pro petang se jel podívat také náš regionální stopař Jiří Trnka. Za chvilku se s ním spojíme. Počasí. Ráno a dopoledne bude v regionu většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou ještě lokální přehánky, které budou během večera ustávat a bude ubývat oblačnosti. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší denní teploty mezi 19 a 22, na horách do 17 stupňů Celsia, mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu bude večer slábnout.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Obyvatelé i návštěvníci Stříbra mají další důvod k radosti a smysluplnému trávení volného času. Místní radnice se rozhodla oživit oblíbený veřejný prostor a v areálu Minorických zahrad nechala vybudovat novou plochu pro petank. Na realizaci se podíleli pracovníci městských lesů, přičemž cílem je přilákat do parku všechny generace, od dětí až po seniory. Podrobnosti o této novince zjišťoval Jiří Trnka. Zdravím tě, přeju hezké ráno.
2: Já přeji dobré ráno. Zatímco v minulých měsících a letech se v minoristických zahradách spíše ve Stříbře investovalo do údržby a postupných úprav celého prostoru, teď se tu otevírá nové místo pro aktivní pohyb. Město tady totiž dalo zelenou nové ploše pro petang, od které si slibuje rozšíření možností trávení volného času pro obyvatele všech generací. Podle starosty Martina Záhoře jsou právě podobné menší projekty důležité pro každodenní život ve městě, protože i takové maličkosti dělají Stříbro příjemnějším místem pro život. Na realizaci této petangové plochy se podíleli pracovníci organizace Lesy města Stříbra pod vedením Vladimíra Součka.
1: Jirko, ty stojíš přímo na místě. Jak to tam vypadá a co na tu novinku říkají lidé?
2: Teď ráno je tu klid a prostor pod stromy je ideálně tak, že prší, ale zatím to je samozřejmě všechno v rámci počasí. Jak Českému rozhlasu potvrdil starosta Martin Záhoř, městu šlo o oživení tohoto veřejného prostoru, a aby zahrady byly místem, kam obyvatelé všech generací rádi chodí odpočívat, setkávat se nebo si zasportovat. Město věří, že si nové petangové hřiště najde nové příznivce a že tyto zahrady zůstanou místem klidu a pohody obyvatel i návštěvníků města. Pokud tedy máte cestu kolem Stříbra, můžete si jít nové hřiště sami vyzkoušet.
1: Dodává Jiří Trnka. Díky, naslyšenou.
2: Dobré ráno.
0: Regionální stopař.

0: je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Českem se včera odpoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo více než 10 000 domácností bez proudu. Na Rolnické náměstí v Plzni se dnes vrací automobilová a hromadná doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Město termín dokončení vzhledem k technickým komplikacím několikrát posunulo. Až do skončení finálních úprav v polovině srpna platí na Rolnické náměstí zákaz vjezdu pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Rozsáhlý požár zničil včera odpoledne na Šumavě obytný dřevěný srub se stodolou na samotě západně od vodní nádrže Nýrsko na Klatovsku. Hasiči předběžně odhadli škodu na více než 2,5 milionu korun. Příčinu požáru zjišťují vyšetřovatelé, jak informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Krajský soud v Plzni dnes rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Mariu Svenu Líbichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. Původně byla odsouzena jako muž Sven Líbich. Úředně si změnil pohlaví a teď se identifikuje jako žena. U Aše na Chebsku je na základě evropského zatykače zadrželi na začátku dubna detektivové přezdívaní lovci lebek. Soud ji poté poslal do vazby, kterou tráví v plzeňské věznici. Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. A dnešní počasí dopoledne bude většinou zataženo, déšť, přehánky. Odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a zároveň se vyskytnou už jen lokální přehánky, které budou večer ustávat a bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Osobní auto havarovalo do příkopu na silnici 19 u Borovna na jižním Plzeňsku. V Plzni v ulici Jateční bouralo osobní auto s autobusem u křižovatky s Rokycanskou a na silnici 200 u Boru na Tachovsku havarovala dodávka i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Uznejte, že bez dětí, které dneska mají svůj mezinárodní den, by byl svět mnohem soutnější. Jejich fantazie bývá bezbřehá a pouští nás do světů, které se dospělým často už na dobro uzavřely. Jednu vlastní zkušenost z dětství své dcery Barbory, kdy si v našem programu připojil Luděk Munzar. No a díky našemu archivu ho za chvilku uslyšíte. Na věky

0: životě nesmí. V dobrém ránu i dneska otevíráme plzeňský rozhlasový archiv. Tentokrát taky proto, abychom připomněli radost a zábavu, které do života dospělých přinášejí děti. Přejeme jim všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Když herec Luděk Munzar kdysi doma po nedělním obědě začal vyprávět příhody ze svého dětství, dcera Barbora ani nedutala. Jako malá holka ty chvíle prostě milovala. Co na tom, že tatínkovy historky slyšela už tolikrát. Že se jí neomrzeli, to nám před lety řekla v zábavném pořadu a Luděk Munzar tehdy na oplátku přidal příhodu z jejího dětství.
1: My jsme byli takový malý baráček v Modřanech a Barunka byla malá, já nevím, 3 nebo 4 roky byla a chodila, protože jsme měli, nám pomáhala jí vychovávat. Jsme jí říkali samozřejmě, to je ta vzácná paní Landovská, hrozně vzácná paní, ta má na Barunčině výchově velkou zásluhu. A my jsme tam měli, v tom domečku nebyla špajs, jenom takový výklenek a tam jsme měli ledničku Minsk. Byly to, že jo, takový ty ruské ledničky. A vzadu byl polystyren. A protože jsme byli už poslední baráček a pak už bylo jenom pole, tak se jeden rok urodilo strašná spousta myší a ty myši chodili ne na jídlo do ledničky, ale vyžírali ten polystyren nebo tohleto a lednice nám nelednila. Až já jsem to odstřel, že pám, no tak to musíme koupit, no to je hrozně tady myši a tak a přijdeme domů večer a paní Landovská nám říká, co všecko se přihodilo a co Barunka a tak dále. Tak říkala, no jo, to byla hrozný, víte, co mě dneska ta Bára udělala. A my jsme si říkali, je, co je zase jaká ostuda, šli na procházku. A protože jsem Barunce říkal, jak jsou ty telegrafní sloupy a tam, že jdou dráty a že tam je telefon a ty lidi přes ty dráty mluvějí a že to se propojí takhle v podstatě nejen v Modřanech, ale v celé Praze, v republice, do světa, že to jde a tak dále, tak ten problém těch myší, Barunka se postavila ke sloupu a křičela: lidi, pomozte, sezerou nás misi, sezerou nás misi. Takže ne do stromu, do telegrafního sloupu.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Na plzeňské pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu opět zdravím meteorologa Tomáše Vejvoru a ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Dobrý den, tak momentálně je stále převážně zataženo, na většině území se vyskytuje déšť a teploty se vlivem srážek od rána příliš nezměnily, nejčastěji se pohybují rozmezí od 11 do 14 stupňů Celsia.
1: V podobných barvách to bude i přes den?
2: Tak hlavně ráno a dopoledne očekáváme ještě zataženou oblohu s deštěm nebo přehánkami, ale od severu budou ty srážky ubývat a pak odpoledne se bude odblačnost od západu i postupně protrhávat. A potom v těch odpoledních hodinách očekáváme již jen lokální přehánky, které budou pak během večera ustávat a s menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Ty nejvyšší denní teploty vystoupí na hodnoty od 19 do 22 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 14 do 17 stupňů Celsia.
1: No a s dalšími srážkami počítat i zítra?
2: Tak zítra se po většinu dne srážky neobjeví, ale musíme s nimi počítat až později večer. Jinak zítra bude většinou polejasno až oblačno. Ráno může být přechodně i skoro jasno a výjimečně se vyskytnou i mlhy. A jak už jsem řekl, ty srážky očekáváme až později večer, kdy se na západě a jihozápadě vyskytnou přehánky nebo ojedinělé i bouřky a ty nejvyšší teploty se vyšplhají o něco výš než dnes. Většinou to bude v rozmezí od 22 do 25 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 18 do 21 stupňů.
1: A my děkujeme, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Stanislav Jurík, taky made in Čekoslovakia, po 9. hodině a naše rozhlasové dopoledne. Vladimír Šťovíček se v 8 hodin a 49 minut loučí. Přeju vám hezké pondělí.

Věděli jste, že obcí Otov na Domažlicku protéká Černý potok, ve kterém se ve středověku rýžovalo zlato? Pozůstatkem z tohoto období je balvan se dvěma důlky, které podle pověsti vyseděla čertova baba. Kdo ji tam prý uviděl sedět, mohl to považovat za znamení blížící se vlastní smrti. Ve skutečnosti však důlky sloužily k takzvané amalgamaci zlata. Při amalgamaci se rozemletá zlatonosná hornina smíchá se rtutí, která se se zlatem slučuje na amalgám. Z něj se po odpaření rtuti získá téměř čisté zlato.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Jihočeští hasiči měli kvůli bouřkám 300 výjezdů. Bez energie jsou stále stovky odběratelů. V Řasích na Rokycansku dokončili nové parkoviště u volnočasového areálu Ultramarinka. Dnes bude zataženo s deštěm nebo přehánkami a teploty do 22 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Českem se včera odpoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo více než 10 000 domácností bez proudu. Teď už jsou bez energie podle mluvčího společnosti EGD Romana Šperňáka jen 300 odběratelů. Jihočeští hasiči k dnešnímu ránu vyjeli ke 300 případů. Pokračuje jejich mluvčí Vendula Matějů.
2: Nejvíce práce jsme měli přibližně na Prachaticku a z těch 300 událostí bylo nejvíce právě odklízení popadaných stromů. Z tohoto počtu ještě dalších zhruba 15 událostí evidujeme jako čerpání vody ze sklepů a nebo z kanálu a zhruba 30 událostí, které označujeme jako odstranění nebezpečných stavů.
1: Ve středních Čechách hasiči k dnešnímu ránu vyjeli kvůli bouřkám zhruba 50krát. Nejhorší byla situace na Příbramsku, Kladensku, Praze Západ a Praze Východ. Silný vítr se o víkendu prohnal i Plzeňským krajem. Záchranáři třeba včera odpoledne vyjížděli k 50-letému muži v Žinkovech na jižním Plzeňsku. Toho vážně zranil strom, který nejspíš vyvrátil vítr. Strom spadl na stan a muže zavalil. Záchranáři ho po vyproštění převezli s mnohočetnými středními až těžkými zraněními do Plzeňské fakultní nemocnice. Informovali o tom mluvčí krajské záchranné služby a policejní mluvčí. Podobný případ se stal v kraji i v sobotu, kdy strom vyvrácený větrem zranil ve Gdyni na Domažlicku 65-letou ženu. Na 40 nových parkovacích míst má nově volnočasový areál Ultramarinka v Řasích na Rokycansku. Díky společné investici obce a kraje tam zprovoznili novou parkovací plochu z ekologické zámkové dlažby i odstavná místa pro nákladní auta najíždějící do blízkého průmyslového areálu, dodává nezávislý starosta Břas Miroslav Kroc.
3: Parkoviště bude sloužit přednostně volnočasovému areálu. Druhá půlka parkoviště slouží pro větší auta, protože hned v blízkosti je továrna Primalex, kdy třeba v noci přijedou velké

0: auta a potřebují počkat, až bude otevřená továrna a můžou tam zajet. Sport.
1: Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení a bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. Fotbalisté Slovácka se zachránili v šancelize. Baráži porazili Artis Brno i podruhé, tentokrát doma 3-0. Počasí. Dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a přehánky budou až jen lokální. Večer budou ustávat a oblačnost bude ubývat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů a na horách bude 14 až 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně v ulici Jateční u křižovatky s Rokycanskou bouralo osobní auto s autobusem. Na silnici 27 u Dobřan na jižním Plzeňsku bouralo osobní auto s dodávkou a na silnici 19 u Borovna na Plzeňsku havarovalo osobní auto do příkopu, i tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Příjemné pondělní dopoledne, všem dětem všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Rubrika Úsměv, prosím, ta dnes obsahuje rozhovor s malířem Mazalem, dvojice Šíp a Uhlíř. No a plzeňské zajímavosti, ty nás před 11:30 zavedou do Westparku v Plzni. No a na skok se tam zastavíme už za chvíli.
2: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Westpark je rodinný podnik, který na okraji Plzně ve směru na Radčice funguje pro veřejnost už celých 15 let. Jeho vznik byl pro majitele splněním si snu a vyvrcholením celoživotního zájmu o historii osídlování amerického západu. Slaví nějak půlkulaté výročí realizace tohoto snu?
1: My se snažíme, aby to pořád se někam vyvíjelo, pokračovalo, samozřejmě pokud možno k tomu lepšímu, ale že by se to vyloženě nějak slavili, tak to ne.
2: A je současný Westpark jiný, než byl ten nově otevřený před 15 lety?
1: Určitě naší snahou je to neustále vylepšovat a ukazovat to dál v pokud možno pravém světle, tak jak to kdysi bylo. Na tom začátku tak půlka toho prostoru bylo křoví a zarostlý divoký prostor, takže myslím si, že ten rozdíl je hodně velký dneska. No.
2: Když se tady rozhlédneme, ukažte mi, co přibylo.
1: Třeba to, že tady už jakoby bydlíme, jo? V tom je asi ten velký posun, že člověk v tom světě bydlí a je tady takový trošku jako v tom uzavřený, nebo jak bych to nazval, což samozřejmě v mnoha případech je docela dobrý.
2: Přibyl tady rodinný dům?
1: Jestli se to dá nazvat rodinným domem, nevím, ale je to prostě dům, kde bydlíme. No.
2: Také podle pravidel divokého západu?
1: to nevím.
2: Rozesmála jsem zakladatele Westparku Jiřího Kohouta.
1: Protože samozřejmě my se snažíme, aby tady spoustu věcí bylo stejných, ale konkrétně tohleto asi úplně ne.
2: Aktuálně až do prázdnin vaše živé muzeum amerického západu kolem vašeho domu žije školními výlety. Odkud sem školy povětšinou jezdí?
1: Hodně samozřejmě takový to blížší okolí, ale bývají tady z různých dalších poměrně vzdálenějších míst, Cheb, Praha a takhle podobně do těch 100 kilometrů.
3: Takže kdo si chcete nejít tím lesem, zatočit, vyzkoušet si to?
4: Mají takové speciálně pro ně upravené laso a zkouší roztočit smyčku tak, aby držela ten správný tvar a aby tedy to fungovalo tak, jak má.
5: Jde to docela snadno, jenom to chce chvilku cvičit a potom už to jde skoro samo.
6: Jde to stejně, jako když mícháte kafe.
7: Pro mě to je trošku těžší, protože doma nemícháme to lžičkou a nedáváme tam cukr.
2: Kdy se do Westparku můžou podívat mimo školní návštěvníci? Zvládáte při tom náporu v závěru školního roku i běžné skupinové návštěvy?
1: Pokud to jenom je trošku možné, tak vždycky vymyslíme nějakou možnost, nějaký termín, nějakou variantu, jak to udělat.
2: Znamená to zavolat předem?
1: Určitě zavolat předem a většinou se to vždycky nějak domluví.
2: Jednotlivci si musí počkat na některou z vámi pořádaných akcí a na to dojde potom až o prázdninách.
1: Ano, o prázdninách v polovině července. Tady máme několik dní otevřeno pro veřejnost a bude to začínat čtvrtkem 16. července.
2: A půjde o jakou akci?
1: Je to taková kombinace všech možných druhů, které my tady děláme programy zaměřené na nějaký konkrétní téma, ať už je to indiánské, kovbojské či jiné, třeba na podzim americký den, ten je velice oblíbený. A tohle to je takový pohodový prázdninový program, kde je v podstatě zastoupený úplně všechno. Je to samozřejmě hodně právě no, rodiny s dětma, aby si tady děti vyzkoušeli všechny možné ty věci. Mimo jiné děláme i komentované prohlídky, kde se lidi můžou dozvědět něco bližšího o té historii a o takových těch věcech, jako jsou indiáni kovbojové, což si myslím, že jsme na prostě většině případech oslovili v minulosti skoro každýho.
2: Divoký západ už 15 let ožívá zhruba půl kilometru od plzeňské zoo. Všichni zájemci o jeho historii jsou tady vítáni. Z Westparku v Plzni, Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
0: S námi nemusíte návštěvu Westparku v Plzni nechávat až na 16. července. Už dneska, krátce před 11:30, se tam podíváme právě v rubrice s plzeňskými zajímavostmi. Teď máme minutu do 9:45 a přejeme hezké dopoledne.
8: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Karel Šíp má dneska narozeniny a tak si ho připomeneme právě v rubrice Úsměv prosím ve dvojici s Jaroslavem Uhlířem.
2: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
3: To je fakt.
2: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
3: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
2: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
3: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
2: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
3: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
2: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
3: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
2: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
3: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
2: No, podívejte, snad nic neprozradím. Když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Český rozhlas Plzeň.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Do Plzeňského kraje dorazil 18-metrový model raketoplánu. První zastávku má v Plzni a už za chvíli vám řekneme, jak se do tohoto raketoplánu můžete podívat a co všechno tam zažijete. Nejdřív jsou ale na řadě další pozvánky.
1: Tipy pro volný čas.
0: Fakultní nemocnice Plzeň zve širokou veřejnost do hotelu Primavera, kde se uskuteční inspirativní setkání s předními českými odborníky v rámci 45. imunoanalytických dní. Dva přednáškové bloky seznámí návštěvníky s aktuálními tématy, jako jsou nádorová onemocnění a obezita. Semináře začínají od 14 hodin. Divadlo Pluto v Plzni uvede od 19 hodin hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. Kapela Kam běžíte Acoustic Band bude mít s gospelovým sborem Touch of Gospel společný koncert za oponou, tedy v atriu Nového divadla v Plzni. Je to již tradiční akce, koná se 12. rokem a začátek je v 19 hodin. Letní kino v Domažlicích zve na akci Město dětem. Jedná se o oslavu Mezinárodního dne dětí a program startuje od 14 hodin. Měšťanská beseda v Plzni, ta promítne záznam divadelního představení z divadla Na Fidlovačce Výjimečný stav, ve kterém hrají například Jitka Ješková, Zdeněk Mariška a Josef Polášek. Promítat se začne v 7:30. Městská knihovna v Rokycanech láká od 12 do 16 hodin na dětský den. Přichystány jsou úkoly pro děti i knižní šifra. Plzeňský Tech Tower láká od 14 do 16:30 na Space Bus. To je ta raketa, o které budeme mluvit za chvilku. Pestrobarevné motýly z celého světa od Tajska až po deštné pralesy Jižní Ameriky mohou vidět od 10 do 19 hodin návštěvníci motýlího domu u karlovarské rozhledny Diana. A den plný her, knížek a zábavy pro malé i velké nabídne od 15. do 18. hodiny dětská slavnost v říši knížek v Mariánsko-Lázeňské městské knihovně. Pro děti od 2 do 15 let budou připravena hravá stanoviště s různými úkoly. To jsou tipy pro volný čas, které končí chviličku před 9:30 a teď vám pošleme kapelu Marcias a písničku s Luisem. Hezké dopoledne.

0: Kdo se chce na chvíli stát astronautem, má dnes možnost v Plzni. Do krajského města totiž dorazil unikátní model vesmírného raketoplánu Spacebus. Ten je součástí projektu Česká cesta do vesmíru a právě dneska zahajuje putování po městech v plzeňském kraji. Jeho první zastávkou v regionu je plzeňské centrum Tektaur na Koterovské třídě. Na místě je i náš reportér Lukáš Milota, kterému přeju hezké dopoledne.
1: Dobré a deštivé, musím říct, i tady v Tektauru deštivé dopoledne.
0: Jak vypadá takový model raketoplánu a jak se do Plzně vlastně dostal?
1: Je to projekt, který k nám připutoval, dá se říci, z Holandska. Je tady v podstatě dočasně, má tady několik zastávek v naší republice, projede několik krajů, mimo jiné i ten náš plzeňský. Je to společný projekt ministerstev průmyslu, ministerstva obrany a školství a také Hvězdárna planetárií v Praze a v Brně. A pokud se ptáš, jak ten raketoplán model Spacebus vypadá, tak v podstatě je tady kamion, na něm leží něco obrovského, 18-metrového. Připomíná to samozřejmě tu vesmírnou raketu, raketoplán a je to vybavené celé nejmodernějšími technologiemi. Když do toho vstoupíte, tak díky hydraulickým sedadlům a špičkovým brýlím s virtuální realitou, tak můžou lidé zažít opravdu to, co zažívají astronauti. To znamená, dostanou se na oběžnou dráhu a podívají se z vrchu z několika set kilometrů na planetu Zemi a zažijí takzvaný ten overview efekt, to znamená to, co zažívají astronauti, když vyletí a podívají se na matičku Zemi z vesmíru.
0: Kdo si může zahrát na takového astronauta? Je tenhle zážitek dostupný každému?
1: V podstatě si to může vyzkoušet každý, kdo bude mít štěstí a během té zastávky toho raketoplánu tak se dostane na řadu a bude mít příležitost do něj vstoupit a zúčastnit se té ukázky toho programu. Dneska a zítra je ten raketoplán tady v plzeňském Tektauru a dopoledne je určené vždycky pro školy, pro základní školy, pro děti od 9 let a odpoledne potom od 2 do 4:30, tak je ten raketoplán určený pro veřejnost. Ale sám si teďko slyšel, že tady pro veřejnost je 2,5 hodiny. Ano. A ta prezentace nebo zastávka pro každého, tak je vymezená pouze na 10 minut. A do raketoplánu najednou se vejde 9 osob, tuším. Takže pokud se sem někdo chystá, tak musí počítat, že si tady možná určitě vystojí nějakou frontu. No ale samozřejmě určitě to stojí za to. My jsme za chvilinku taky pozváni k tomu, abychom si to prohlédli, abychom dokázali o tom co nejlépe reportovat.
0: Ano, kam se model toho raketoplánu přesune dál? V jakých dalších městech bude mít zastávky?
1: Ano, říkám tedy ještě jednou, že dneska a zítra v Plzni, tady v Tektauru. Další zastávkou potom ve středu bude Tachov 4. To znamená ve čtvrtek se raketoplán přesune do Přeštic, v pátek bude v Domažlicích a v sobotu bude v Klatovech. Vždycky to je tedy dopoledne pro žáky, odpoledne pro veřejnost. Jenom v Klatovech, protože to bude v sobotu, tak bude vlastně celý ten den vyhrazený pro veřejnost. No a pokud někdo přijde dneska nebo zítra sem do Tektauru plzeňského, tak určitě tady neuvidí jenom raketoplán, ale může si prohlédnout také několik stánků, kde prezentuje svoji výstroj a výzbroj armáda. No a možná ještě taková otázka, která měla být úplně na začátku, proč se něco takového koná, tak tento projekt má určitě takový velký cíl a to je představit české kosmické aktivity našeho astronauta Aleše Svobodu a představit vůbec nebo posílit zájem o vědu, inovace a technologie, no a inspirovat ke studiu žáky a to ke studiu přírodovědných a technických oborů a třeba zrodit nějakého dalšího českého astronauta.
0: 18-metrový model raketoplánu Spacebus teď už jenom čeká, až si ho Lukáš Milota prohlédne. Děkujeme za report, Lukáši, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň.

První červen není jen Mezinárodním dnem dětí, který se slaví od roku 1950, ale také třeba Světovým dnem mléka. Narozeniny slaví třeba Richard Krajčo nebo Heidi Klum, známá německá modelka. No a výročí má také první dětská SOS vesnička v Československu. Stalo se 1. června 1970, kdy se v Karlových Varech Doubí otevřela. Za chvilku kalendárium.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
2: Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
3: Ahoj.
2: Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles.
4: Welcome home, Endeavour.
2: Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

Jiří Korn koncertuje, objel Majáles a stále ještě Majáles jezdí po České republice a 12. června se zastaví také v Plzni na louce u svatého Jiří, tak se přijďte na koncert podívat. No a za chvilku jsou tady zprávy za 4 minuty.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvůli včerejším bouřkám měli hasiči v Plzeňském kraji přes 100 výjezdů. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Čekejte zataženo s deštěm nebo přehánkami a teploty do 22 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zítková. Hasiči v Plzeňském kraji včera vyjížděli k více než stovce případů spojených se silnými bouřkami. Nejčastěji šlo o zásahy kvůli popadaným stromům do komunikací, na dráty elektrického vedení a na budovy. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
2: V jednom případě v Žinkovech spadl strom na rybářský stan a vážně zranil jednu osobu. Nejpostiženějšími oblastmi byly Klatovsko a Domažlicko, na nich se koncentrovalo absolutně největší množství takovýchto zásahů. Zásahy na popadané stromy pokračují i v průběhu pondělního dopoledne.
0: Novým omezením musí ode dneška počítat řidiči v Lužanech u Přeštic. Na okraji obce na hlavním tahu z Plzně do Klatov stavbaři už 2 měsíce staví nový kruhový objezd. Hlavní tah je průjezdný, kvůli stavbě je ale dlouhodobě uzavřená odbočka směrem do Skočic. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, ode dneška platí v místě stavby další uzavírka.
3: Úplně uzavřená je ode dneška odbočka z hlavního tahu ve směru do Vlčí a Měčína, kde může dál projíždět jenom autobusová doprava. Oficiální objízdná trasa vede přes Borovy. Omezení v této podobě potrvá do 5. července. Stavba kruhového objezdu s přípojkami, chodníky, přeložkami a protihlukovou stěnou skončí v listopadu. Z Lužan, Lukáš Milota, Český rozhlas.
0: Majitelé domů, bytů a pozemku mají poslední den na to, aby zaplatili daň z nemovitosti, upozorňuje na to finanční správa. Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města, kde leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, popisuje daňový poradce firmy Redl Tax Petr Koubovský.
4: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
0: Pokud je vyměřená daň z nemovitosti vyšší než 5000 korun, mohou ji poplatníci zaplatit ve dvou stejných splátkách. První musí být zaplacená do dneška a druhá do 30. listopadu.
1: Sport.
0: Fotbalista Lukáš Provod podepsal se Slavií novou 5letou smlouvu. V pražském klubu je reprezentační záložník od roku 2019 a oslavil s ním 4 ligové tituly.
1: Počasí.
0: Dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a přehánky budou už jen lokální, večer budou ustávat a oblačnost bude ubývat. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 19

0: až 22 stupňů a na horách bude 14 až 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Rozvadov pozor na nehodu dodávky nedaleko Mířana na severním Plzeňsku, překáží na vozovce. Na silnici 19 u Borovna na jižním Plzeňsku havarovalo osobní auto do příkopu. Na silnici 27 u Dobřana na Plzeňsku bouralo osobní auto s dodávkou. A na silnici 171 u obce Podmokly na Klatovsku havarovalo osobní auto do příkopu. Nehoda překáží na vozovce, i tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A v následujících minutách našeho dopoledního vysílání potěšíme všechny, kteří fandí moderní technice. S Michalou Vostrákovou si popovídáme o akci, která je plná robotiky, dronů, umělé inteligence a podnikatelských nápadů. Jmenuje se Inovujeme Next Level a proběhne v Plzni už za pár dní. Podrobnosti za chvilku s naším hostem.
1: Český rozhlas Plzeň a Stanislav Jurík.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.

0: Máme 11 minut po 10. hodině, nejvyšší čas přivítat dnešního dopoledního hosta a tím je Michaela Vostráková, projektová manažerka ze Sitportu a Tech Tower Plzeň. Čtu to dobře, dobrý den.
1: Dobrý den, ano, čtete to výborně.
0: A co to ten Sitport a Tech Tower je?
1: Tak začnu možná Tech Towerem, protože to věřím, že lidi z Plzně by mohli znát. Je to vlastně bývalá budova pivovaru Světovar a dneska je to jeden z nejmodernějších technologických parků v České republice, sídlí tam spoustu firem, dělají tam různé inovativní technologické akce a tam sídlíme právě i my. A Sitport je organizace, pro kterou pracuji a je to úsek správy informačních technologií města Plzně a děláme takové inspirativní podnikatelské aktivity hlavně pro studenty.
0: No to mi řekněte, jak se taková křehká mladá dívka dostane k takovýmhle tématům a k takovéhle práci. Je to vyloženě jenom o té projektové práci, kterou děláte, anebo vás taky technika baví?
1: U mě je to především o té projektové práci. Já miluji pracovat s lidma a postupně se tam moje role v tom týmu vyvinula v to, že právě organizuji ty konference a ty akce a ty větší eventy, ale máme spoustu členů našeho týmu, kteří zase naopak jsou spíš ty technici a milují ty technologie, přesně umělou inteligenci, roboty, drony, takže každý v tom týmu máme nějakou svoji roli. Mě to zajímá, hodně mě to baví, ale že bych tomu úplně výborně rozuměla, to se nedá říct.
0: Nejste tou odbornicí, jako celou ostatní. No tak mluvíte o týmu, tak přece jenom ten tým je nějakým způsobem rozvržen. Máte tam i něco určitě nebo někoho na úrovni třeba vědeckých prací nebo něčeho takového, kteří skutečně bádají, zkoumají a tak dále. Představuji se to dobře.
1: Nejsou to úplně členové našeho týmu, ale my právě velmi úzce spolupracujeme třeba s univerzitou. Máme na sebe navázané fakulty, které jsou právě technické. Snažíme se s nimi udržovat skvělé vztahy. My nabízíme spoustu benefitů studentům a zároveň právě často zrovna třeba ohledně těch konferencí s nimi třeba diskutujeme a bavíme se o tom, jaká témata rezonují, co bychom třeba mohli začít dělat, kudy se rozvíjet, takže ten ekosystém funguje, si myslím, skvěle.
0: Myslím, že posluchači, kteří o tom slyší poprvé, takže by rádi třeba se přesunuli alespoň hlavě trošku v představách, jak to tam u vás vlastně vypadá. Co se stane, když projdu dveřmi Tech Toweru na Světovaru? Dostanu se někam jako do budoucnosti?
1: No, myslím si, že leckteré dveře, do kterých byste vešli, vám opravdu otevřou zajímavá místa a vůbec celkově třeba teď máme humanoidního robota Gustava. A to věřím, že pro spoustu lidí a i pro mě, když jsem ho viděla prvně, opravdu jako fantasy věc, sci-fi. On vám zamává, on vám zatancuje, teďko kolega pracuje s jedním studentem i na tom, že si s váma už i popovídá. Mm-hmm. Takže ano, jsou tam dveře do takové dílny, kde jsou právě roboti a pak máme ještě i dílny, kde zase studenti vyrábí třeba na 3D tiskárnách, takže i to věřím, že pro spoustu širší veřejnosti by byly, já to mám ráda, to přirovnávám vždycky k taková dědečková dílna, ale s tou technologií je to opravdu zajímavé to vidět.
0: Když Tech Tower vznikal, tak jsem slyšel i nějaké hlasy o tom, že o to nebude zájem, že je to menšinová záležitost a tak dále. Přitom je to otázka budoucnosti, tak jaký ten zájem ve skutečnosti je?
1: Je velký, vlastně v tuto chvíli Tech Tower je plně obsazen, tam jsou totiž i kanceláře k pronájmu, kanceláře především pro technologické firmy, takže to je v tuhle chvíli plně obsazeno. Co se týče pronájmu právě třeba velkého sálu, který slouží k tomu, že se tam můžou pořádat různé inovativní technologické akce, tak taky ten program je velmi nabitý. V tuhle chvíli už bychom třeba na podzim tam asi nic nevměstnali, takže ano, to využití má, je tam opravdu živo a rádi tomu říkáme takové mraveniště právě všech těch nadšenců, kteří se tam potkají, předávají si ty informace a to je asi to, co vlastně to má znamenat ten Tech Tower.
0: Ještě využijeme trochu té propagace k tomu, abychom posluchačům řekli, v jakém věku tak zhruba vítáte ty první návštěvníky. Je to opravdu už od dětských let, anebo se to týká spíše vysokoškolských studentů?
1: Plzeň celkově pracuje s těmi mladými talenty a nadšenci už právě od útlého věku, není to teda přímo u nás, ale začíná se v centru robotiky, kde jsou vlastně děti především věku základní školy a my říkáme, že naše komunita je 16+, kdy vlastně když pak přechází na tu střední školu a na vysokou školu, tak to už ten Tech Tower a vůbec to, co my děláme, je pro ně takový ten přístav, kde častokrát ty opravdu jako velmi výjimečný technicky nadaný děti třeba v té třídě možná nemají ty parťáky, protože jsou takový nadšenci do těch robotů, je to třeba rarita v té třídě.
0: Možná trochu podivíni.
1: Přesně, takový opravdu ty jako velmi chytrý děti, který třeba nikdy nemají to pochopení, tak věřím tomu, že když přijdou právě do Tektauru a do té Sitport komunity, že tam najdou ty parťáky a už se nám to takhle přesně jako tvoří, jsou tam, věřím, přátelství na celý život, kdy ty kluci tam spolu tráví volný čas a milujou to. Hmm.
0: Budeme za chvilku po písničce mluvit o akci, která se jmenuje Inovujeme Next Level, ale to je letos úplně čerstvý název, ono se to jmenovalo nějak jinak v minulosti, jak to bylo?
1: Ano, přesně tak, dříve to byl festival Inovujeme Plzeň, ten se právě odehrával na nádvoří Tektauru. Byla to především taková ukázka nových technologií, aby jsme právě té široké veřejnosti ukázali, kam ty technologie se posouvají, jak to vůbec celkově i ta Plzeň dělá. No a my jsme měli velmi ambiciózní nápad, že ten festival přetvoříme v konferenci a uděláme to trošku jinak, než to bylo dřív.
0: Za chvilku se dostaneme k podrobnostem. Naším hostem zůstává Michaela Vostráková.

0: Od našeho hosta Michaly Vostrákové už víme, že inovujeme Plzeň, už není inovujeme Plzeň, ale je to inovujeme next level a že to není festival, ale konference. Už jste naznačila, že jste k téhle změně dospěli jako k nějaké jaksi inovaci, když to řeknu a napojím to na ten název té akce. Proč to má být zrovna konference? V čem je to lepší?
1: My jsme naráželi na to, že v rámci toho festivalu Inovujeme Plzeň jsme chtěli zvát různé inovativní firmy, které by právě představovaly ty inovace. A zjistili jsme, že se nám nedaří úplně dobře schánět firmy, protože úplně neslyší na tu přidanou hodnotu, kdy vlastně pouze odprezentují to, co dělají široké veřejnosti. A ta veřejnost byla především i rodiny s dětmi a tak dál. A volali potom, že by rádi přijeli, ale že by ty svoje technologie rádi představovaly nějaké komunitě, která pro ně bude mít tu přidanou hodnotu. To znamená, buď to budou jejich potenciální zaměstnanci, partneři nebo zákazníci. A i celkově bychom rádi v tom týmu se posouvali směrem spíš k tomu konferenčnímu prostředí, protože nám to dává smysl předávat ty informace a vzdělávat ty lidi kolem nás. No a tak se to prostě rodilo, bylo tam nějaký semínko a pak se to celkově tak nafouklo. No a nejenom jsme řekli, no tak jo, tak pojďme do toho. Musím říct, že celá ta parta toho Sitportu jsou lidi, kteří opravdu říkají ano na věci a na změny, takže teď jsme tady a hrozně se na to těšíme.
0: Takže teď půjde, letos půjde hlavně o to, že to je jaksi setkání odborníků, když to takhle řeknu, shrnu laicky.
1: Já jsem kolikrát použila už v rozhovoru slovo široká veřejnost versus odborná veřejnost. A setkala jsem se s tím, že ne každý tu odbornou veřejnost vnímá tak, jak ji vnímám já, takže to možná tady i ráda dovysvětlím. Ta konference není pro odborníky, jenom pro ty, kteří jsou zaměstnaní v oboru nebo jsou to akademičtí pracovníci. Je to opravdu konference, kde i začátečník nebo člověk, který má jenom zájem o to téma, se tam má co naučit a přinese mu to nějaké nové know-how, ale věřím tomu, že to úplně není pro někoho, kdo třeba v životě neslyšel slovo umělá inteligence, vůbec neví, co to znamená, tak ten tuším, že by možná mohl být trošku zklamaný, že už to zase bude možná o ten krok dopředu. Ale jinak já věřím, že ta umělá inteligence už dneska je tak prorostlá všude možně, že zrovna třeba tenhle ten pilíř je opravdu pro širší veřejnost.
0: Mluvíte o pilíři, vy jste do toho letos opravdu praštili, když to řeknu lidově, protože jste tu konferenci Inovujeme Next Level dokonce rozdělili na několik míst.
1: Ano.
0: Jak to bude probíhat?
1: To byl velmi odvážný krok, ale chtěli jsme, aby ta konference tak nějak rezonovala celou tou Plzní. A my víme, že my jsme schovaní v tom Tech Toweru a chtěli jsme trošku právě vykouknout celkově do toho města a účastníkům i možná nabídnout ten zážitek z té Plzně, protože věřím tomu, že všichni jsme velcí milovníci Plzně a opravdu chceme ty věci tady v té Plzni dělat dobře. Takže tentokrát to poběží na třech lokalitách, právě v Tech Toweru, jak už jsem říkala, potom v plzeňském pivovaru, to je zase plzeňská ikona, to jsme prostě museli, a potom v areálu Cukrovarská, tam vlastně sídlí právě, jak jsem už o tom mluvila, Centrum robotiky a Dronisit. To je, řekla bych, nejvíc takový industriální prostor, kde účastníci zažijí opravdu to, jak to tam vypadá v tom běžném provozu.
0: Tam se dřív dělával ten Dronefest, pamatuju si to dobře.
1: Přesně tak.
0: Z toho to vlastně vzešlo, celá ta akce, že jo?
1: Přesně tak. To jsem teda v Sitportu ještě nebyla, ale ta návaznost je Dronefest, pak Inovujeme Plzeň a teď Inovujeme Next Level.
0: Takže v centru v Cukrovarské budou letat drony především?
1: Ano, drony a roboti.
0: Roboti, dobře. Co se bude dít v Prazdroji?
1: V plzeňském pivovaru bude tematický okruh nebo pilíř, my říkáme pilíře, podnikání a marketing. Zase věříme, že plzeňský pivovar zrovna tyhle ty dvě témata splňuje úplně perfektně a jak jsem říkala, je to taková plzeňská ikona i to místo, tak tam budou právě podnikatelská stage a marketingová stage.
0: Mm-hmm. No a zakončíme to tedy Tech Towerem, tam asi bude zřejmě ten hlavní pilíř, když to tak řeknu.
1: Já bych nerada říkala o nějakém pilíři, že je hlavní, protože každý
0: si... To je to naše sídlo, takhle jsem si myslela.
1: Ano, je to naše sídlo, ale jako tematicky si každý vybere to své a v tom Tech Toweru právě dokonce to běží dva dny. 9. v úterý je Security Forum, což je vlastně taková bezpečnostní konference, protože zase Plzeň, co se týče bezpečnosti a kombinace bezpečnosti a moderních technologií, je opravdu jako na předních místech a ve středu právě tam bude ta umělá inteligence.
0: No, konkrétní program ještě zveřejníme za chvilku. Naším hostem zůstává Michala Vostráková.

0: Michalou Ostrákovou zveme na akci, nebo chcete-li konferenci Inovujeme Next Level, koná se v Plzni příští týden 9. 10. června. Na některých místech tady jenom jeden z těchto dní, ale to si konec konců mohou posluchači najít i na internetových stránkách nebo sociálních sítích. Já bych se rád zeptal na nějaká jména, abychom nalákali na osobnosti, které v rámci této akce v Plzni budou k zastižení.
1: Dobře, tak já bych začala možná tím úterním programem této Security Forum. Téma bezpečnosti pro mě osobně je velmi vzdálené, není to úplně můj obor, ale jak jsem pochopila vlastně ve spolupráci s kolegou, který to organizuje, přijedou opravdu velká jména, například pan generál Balloon, který je bývalý velvyslanec v Afghánistánu. Zároveň tam budou hovořit třeba i kolegové právě z dronů, kde se budeme bavit o tom, jakým způsobem právě Plzeň dělá tu bezpečnost ve spolupráci s drony. Ještě možná doplním, že to Security Forum bude vedené formou panelových diskuzí, takže právě ty bezpečnostní témata budou tak nějak diskutována, nebude to vyloženě ta ultimátní pravda, takhle se to má dělat, takže věřím tomu, že to opravdu bude mít velký přínos a takový, dá nám to takový rozhled, kam se to právě vyvíjí. Ten druhý den v Tech Towru bude ta umělá inteligence a tam bych zmínila tři hlavní jména. Je to pan Jan Kavalírek, který je bývalý vlastně vládní zmocněnec pro umělou inteligenci, který bude mít tu přednášku formulovanou spíše jako jak tu Českou republiku dostat na špičku v té umělé inteligenci. Potom Ondřej Svoboda, který zase představí to, jak dělat pomocí umělé inteligence různá videa. To bude zase trošku možná takový zábavnější program. A uzavře to pan Jan Romportl, plzeňský rodák, který bude hovořit především o duševním zdraví právě v souvislosti s technologiemi a umělou inteligencí.
0: Teď tu měl před mnoha lety zapojený počítač z Fakulty aplikovaných věd a hovořil s ním jako s robotem. To jsme tenkrát živě tady vysílali, na to asi nikdy nezapomenu, takže jsem rád, že přijal pozvání právě na tuhle plzeňskou akci. No a na těch ostatních, jak vy říkáte, pilířích, ano, i tam můžeme nalákat na nějakou osobnost?
1: U dronu a u robotiky věřím tomu, že budeme spíš lákat, nebo tak, jak to vidím já, na expo. To jsem ještě neřekla, že na každé lokalitě bude i expo. A ty drony a robotika, to je prostě atraktivní to vidět. Takže bude tam spoustu zajímavých technologických firm, které se právě věnují tomuto. A co třeba já osobně bych mohla vypíchnout, je první evropský humanoidní robot George od firmy Blogic. Vyrábí ho ve Zlíně, takže je vlastně evropský, ale český. Tak to si myslím, že je úplně super. A potom třeba vozím drony na Ukrajinu, kde budou vyloženě bojové drony, takže bude možnost si i prohlídnout vlastně to, jak to tam opravdu tuhle chvíli vypadá, ta technologie.
0: Mm-hmm. Tak to děkujeme za pozvání. V každém případě doporučíme ještě posluchačům, kam se mají podívat, co se týče internetových stránek nebo nějakých sociálních sítí.
1: Ano, na webových stránkách inovujemeplzeň.cz je kompletní program a dají se tam zakoupit i vstupenky.
0: Mm-hmm. Dobrá, takže máte ještě pořád volno.
1: Ano, ještě tam místa jsou.
0: Není to podpultová záležitost.
1: Ne. Ten koncept té konference je, že se kombinují přednášky a workshopy, tak ty workshopy jsou většinou udělané pro menší skupinu lidí, aby to právě dokázalo být intenzivní. Tak tam už některé workshopy jsou obsazené, takže věřím tomu, že ale ta nabídka je celkem široká, že i teď, když si půjdou účastníci nebo zájemci koupit vstupenku, že ještě najdou něco, co je bude zajímat.
0: Tak poslední otázka, jak vypadá takový zájemce? Vaše cílová skupina, kdo by měl na Inovujeme Next Level přijít?
1: Myslím si, že na každý ten pilíř je to trošku někdo jiný, ale je to asi člověk, který se chce vzdělávat a zajímají ho nové věci, ať už je to přesně podnikání, marketing nebo umělá inteligence, je to jedno, ale je to člověk, který si tam opravdu přijde pro ty znalosti a zároveň se s námi ve středu večer potká třeba u dobrého piva na Formance v plzeňském pivovaru.
0: To je taková afterparty.
1: Přesně tak.
0: Jak často využíváte umělou inteligenci vy, to mě zajímá.
1: Musím říct, že den o denně, až se za to někdy člověk trošku stydí, že vlastně už se jí ptá, já jí říkám ona. Občas máme diskuze v kanceláři, jestli je to on nebo ona. Pro mě je to ona. A co se týče rešerší a vůbec toho, třeba nějaké přípravy, tak to využívám velmi často.
0: Michala Ostráková byla naším dnešním hostem, pozvala na Inovujeme Next Level a my za to děkujeme. Ať se akce podaří a budeme se těšit někdy příště.
1: Děkuji moc.
0: Nashledanou.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.

0: Dnes vysíláme poprvé nový pořad po 13. hodině, to bude Osobnosti Česka. Tak se tahle rubrika, tenhle pořad jmenuje. Hostem Oskara Hesse bude po 13. hodině profesor a primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce Petr Neužil. No a za chvilku bude řeč o rubrice Náš příběh. Koho představí, řekneme.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

se stát. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš,

0: Odpolední rubrika Náš příběh nám přiblíží a blíže představí Petra Domanického, plzeňského rodáka, který v Západočeské galerii působí jako kurátor pod sbírky architektury. Více nám ho představí kolegyně Anděla Blašková.
1: Podstatnou část činnosti Petra Domanického vedle samotné sbírky tvoří teoretická práce o architektuře.
2: Děláme třeba přednášky o architektuře, ale také výstavy a různé publikace, většinou tedy k těm výstavám, řadu různých komentovaných prohlídek a podobně. No. Spolupracujeme na různých větších projektech i s jinými institucemi, se Západočeským muzeem, archivem města Plzně a podobně.
1: Vy jste vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. Přibližte nám obor, který jste studoval.
2: Tehdy na té fakultě architektury to studium nebylo členěné do speciálních oborů. Víceméně tu specializaci si každý určoval volbou volitelných předmětů a volbou ateliérů, ve kterých tedy tvořil ty semestrální projekty. Mě už dlouhá léta předtím bavily a lákaly památky a architektura historická, takže jsem si potom na té škole vybíral, myslím si, že snad asi všechny předměty, které se týkaly historické architektury, památek a urbanismu. Samozřejmě jsem využíval toho, že tam tehdy učili jako naprosto špičkoví odborníci, ať už to byli pan architekt Kabrada nebo pan architekt Kibic a pan architekt Urlich a další, kteří v té době patřili k těm nejlepším v republice. Co se týká těch ateliérů, tak tam jsem si vybíral spíše podle těch osobností, těch jednotlivých vedoucích těch ateliérů.
0: Podrobněji vám práci Petra Domanického přiblíží odpolední rubrika Náš příběh, začíná před půl třetí.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Ano, i s nohami na stole můžete klidně trávit pondělní dopoledne. Za 7 minut tady bude 11. hodina a my pro vás chystáme další zprávy. Přejeme hezké dopoledne. Teď i se skupinou ABBA. Hany, Hany.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Rolnické náměstí v Plzni je po rekonstrukci znovu průjezdné. Lékaři v Plzni seznámí zájemce s prevencí a moderní léčbou nádorových onemocnění a obezity. Čekejte zataženo, déšť a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Na Rolnické náměstí v Plzni se dnes vrátila automobilová a hromadná doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Město termín dokončení vzhledem k technickým komplikacím několikrát posunulo. Během stavby byly kompletně obnovené komunikace a chodníky, inženýrské sítě i veřejný prostor. Pokračuje náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
3: Bude jedna novinka a to je takzvaný ochranný cyklopruh pro cyklisty, který bude ve stoupání na komunikaci z Rolnického náměstí směrem na Doubravku. A je to vůbec poprvé, kdy se v Plzni bude používat tento typ dopravního značení, který je ale pro cyklisty velmi důležitý, dává jim větší bezpečí v tom hlavním dopravním prostoru.
2: Až do skončení finálních úprav v polovině srpna platí na Rolnické náměstí zákaz vjezdu pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Problematiku nádorových onemocnění a obezity dnes přiblíží zájemcům v Plzni lékaři z fakultní nemocnice. Pro veřejnost připravili semináře v rámci konference imunologických dní. Začátek je ve 14 hodin v hotelu Primavera a vstup je zdarma, dodává mluvčí nemocnice Gabriela Leborová.
4: Zveme vás na konferenci, která se letos poprvé otvírá i široké veřejnosti. O své zkušenosti a nejnovější poznatky se s vámi podělí odborníci z fakultní nemocnice Plzeň. O 14 hodin se dozvíte více o problematice nádorových onemocnění a od 16 hodin pak naváže přednáška věnovaná obezitě a jejím dopadům na zdraví.
2: Policisté při kontrolní akci na omezení nelegálního prodeje CBD a kratomu zajistila téměř 86 tisíc produktů a 155 kilogramů kratomu. Oznámil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. V souvislosti s kontrolami úřady uzavřely 3 prodejny a zablokovaly 25 internetových obchodů. U více než 11 tisíc produktů nařídili jejich stažení z prodeje anebo likvidaci. Vláda mimo jiné podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO plánuje zavedení spotřební daně na kratom v přiměřené výši. Zvýšit chce také daň z přidané hodnoty. Sport. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Rabatu 7. Úřadující evropský šampion hodil v Maroku 77 metrů a 75 centimetrů.
1: Počasí.
2: Dopoledne bude většinou zataženo s deštěm nebo přehánkami, odpoledne se bude oblačnost postupně protrhávat a přehánky budou už jen lokální. Večer budou ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Dopravní nehoda se stala ve Zbirohu na Rokycansku v ulici Švabínská. Na silnici u obce Cheznovice na Rokycansku havaroval autobus do příkopu a platí tam uzavírka až do odpoledne. Na silnici 171 u obce Podmokly na Klatovsku tam havarovalo osobní auto do příkopu a opatrně na silnici 27 u Dobřan na Plzeňsku tam boural.

0: Pospíchalo osobní auto s dodávkou. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Představte si člověka, který zbožňuje reálnou celebritu nebo třeba umělou inteligenci, zatímco druhá strana o jeho citovém vzplanutí nemá ani ponětí. V jazyce už dokonce máme slovo, které právě takový vztah popisuje. Nejen o něm bude za chvilku dnešní jazykový koutek.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: Zlatý koutek.
1: Anketa, která u nás neexistuje a slova, která možná vůbec neznáte, tak můžeme zarámovat dnešní jazykový koutek. Víc vám poví Vladimír Šťovíček.
2: Slovo roku to je každoroční anketa, ve které jazykovědci, odborné poroty nebo veřejnost vybírají slovo či výraz, který nejlépe vystihuje uplynulý rok. Slovo, které nejvíce rezonovalo ve společnosti nebo definuje nové kulturní trendy. A právě to je téma pro Helenu Chýlovou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Měli bychom říct, že se často jedná o neologizmy. Nová slova, slangová slova nebo slova ze sociálních sítí. V Čechách tato anketa neexistuje. Přesto se v médiích setkáváme pravidelně s několika slovy roku, která jsou přejímána hlavně z anglických zdrojů.
2: Jako slovo roku 2025 jsem zaznamenal třeba parasociální.
3: To je slovo roku podle hodnocení cambridgeského slovníku a je to slovo ze sociálních sítí s významem popisující jednostranný vztah k nějaké celebritě, zpěvákovi, influencerovi nebo třeba i k umělé inteligenci. Člověk cítí hluboké přátelství nebo blízkost k mediálně známé osobnosti nebo fiktivní postavě, zatímco druhá strana o existenci fanouška často vůbec neví. Já jsem zachytila jako slovo roku podle oxfordského zdroje Ragebait. Obsah, můžeme říct i manipulativní internetovou taktiku, záměrně vyvolávající u sledujících hněv, vztek, frustraci nebo dokonce nenávist. A také jsem zaznamenala slovo slop s významem nekvalitní obsah, obvykle masově produkovaný umělou inteligencí.
2: No a myslím, že Český rozhlas ještě přidával podle anglických zdrojů mezi slova roku 6-7.
3: Ano, to je původně internetový mem, pocházející z virálního videa a sdělující pouze reakci, odpověď bez významu, vtípek, absurditu a podobně. Byl užíván hlavně mladými na TikToku a Instagramu. Vyjadřuje emoci a sounáležitost se skupinou uživatelů. No a o zrychlování vývoje jazyka svědčí fakt, že už podle mých studentů pomalu vychází z užívání.
2: No a možná ještě lidem dlužíme informaci, co je vlastně internetový mem.
3: Za internetový mem považujeme určitého nositele kulturní informace, obvykle vycházející z nějakého krátkého videa nebo shotu na internetových sítích.
2: Dodává Helena Chýlová, děkujeme za vysvětlení a těšíme se na příště. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Stále zpracováváme posluchačská témata, která nám můžete posílat, a to na e-mailovou adresu info@pl.rozhlas.cz. Teď už jsou na řadě čtyři rány na bicí. A hned po nich přichází Phil Collins, který tuhle písničku zřejmě napsal ve snaze, aby konečně začalo pršet. No, my jsme se dočkali tady na západě Čech včera a dneska o tom ještě hasiči samozřejmě vědí. Hezké dopoledne.

Co se v našem vysílání bude dít dál, tak třeba v Humoriádě bude dnes hostem diskjokej, moderátor, producent, spisovatel a také organizátor kulturních sportovních akcí Petr Salava. Poslouchejte mezi 16. a 17. hodinou. No a s plzeňskými zajímavostmi už za chvíli navštívíme Westpark. V Plzni byl otevřen před 15 lety. Teď má přednost Adam Ďurica a písnička Naše hriechy.

Vyhodit majlant za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Plzeňské zajímavosti.
1: Milovníci divokého západu ho dobře znají. Na okraji Plzně ve směru na Radčice se nachází West Park. Unikátní živé muzeum amerického západu bylo otevřeno před 15 lety. Jeho zakladatel Jiří Kohout si tak splnil svůj velký sen a West Park dělá každoročně radost velkým i malým návštěvníkům.
2: Já bych chtěla být indiánka, protože mám ráda přírodu a ráda pomáhám včelkám.
3: Já bych chtěla být kovbojka, protože mám ráda docela koně.
4: Já bych chtěl být šerefem. Můžu chránit slabší.
5: Já bych chtěl být kovbojem.
6: U mě naposledy vždycky převažovali ty indiáni, no ale pak to přišlo i na všechno to ostatní.
7: Lidé si tady můžou divoký západ přímo osahat a to byl záměr.
6: Naší stahu je to trošku ukazovat v takovém tom pravém světle, no a samozřejmě naším velkým zájmem je mít tady i věci, které opravdu třeba z té doby byly, nebo které k tomu patří. Tady třeba stojíme před vozem, který byl typickou kovbojskou kuchyní. Tady jsou právě ty šuplíky různý na to různý vybavení, že k tomu pochopitelně patří. Takovýhle autentický, typický nádoby, které v té době byly a stejně tak tady na tom ohništi, potom taky od pánví a všelijakých dalších druhů nádobí, až tady po ty, to je docela taková speciální věc, wafle dělat na ohni a podobně. Jo. To všechno je tady možno vidět. To je úplně klasická.
8: Opravdu na klasickou wafli. Ale musí se dobře udělat konzistence toho těsta, protože jinak to nejde vyklopit.
7: Wafle na divokém západě?
8: Ano, přesně tak. Wafle na divokém západě.
7: Doplnila vás dcera. Vaše rodina se tady na tom podílí také vlastně od začátku.
6: Celý ty roky a dávno, dávno předtím, než jsme zakotvili tady, jo, protože se tím zabýváme pro úplně celý život a konkrétně moje děti jsou v tom úplně od narození.
8: Pro nás to bylo nějakým způsobem celkem přirozené, nicméně určitě to nebylo tak, že by nás do toho někdo nutil. Takže my tím, že jsme s bratrem v tomhle prostředí vyrostli, tak už i naše děti se tomu věnují. Já mám 3 dcery, bratr má syna, ale zase nikdo je nenutí, ale sami chtějí, což je na tom to nejlepší.
6: Dneska tady na tom místě můžete vidět 3 generace z jedné rodiny při indiánském tanci. Tady je možný vyzkoušet takové ty typické, asi nejznámější věci, které tady těm různým dovednostem patří a to je střelba z luku a házení tomahawkem.
7: Jak dlouho jste se tohle učil?
6: To nevyžaduje žádný velký učení. Když tady budete půl dne, tak s tím stát a házet, tak na to přijdete.
7: Došli jsme do tábora lovců kožešin.
6: Tady můžete vidět pasti, tuto past, co mám v ruce, tak to je past požvená na bobry. A jsou tady pak ještě další a další, až tady po ty velký, to jsou opravdu na velký zvířata. Když člověk otevře tuhletu boudu, tak vidíte takový běžný obydlí toho lovce.
7: Tady by se určitě dalo i přespat.
6: Kolika jsem tady spal? Tady je třeba dobová prádelna. Ty prádelny tam fungovaly, většinou to obsluhovali Číňani, kterých tam přišlo taky celá řada.
7: Tohle je pračka?
6: Tohle je pračka, ano. Tady ten buben dřevěný se nosadí. Tady ten držák, nebo jak to nazvu, no a otáčivým pohybem, klikou, maní rukou, to prádlo se v tom pere. Ono tady nemá za ní, proto vydává takové zvuky. Tak asi můžeme popojít o kousek dál. A tady taková ukázka opět takového zlatokupeckého kempu, ale hlavně si to tady každý může vyzkoušet. Způsobuje celá řada, ale tady ten způsob je jeden z takových asi nejzákladnějších, takzvaný ryžování zlata. Do těch zlatých polí přiváděli vodu pomocí takových dřevěných koryt, v tom se to potom hledalo. Kruživýma pohybama té pánve se to propírá. Pokud je štěstí, že se do té pánve nabere, tak to zlato by jsme měli vidět a mělo by nám zůstat až na tom samotném dnu.
7: I v 21. století v České republice můžete zažít divoký západ ve West Parku v Plzni. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
1: Plzeňský West Park v těchto dnech patří hlavně školním výletníkům. Na své další příznivce se těší o prázdninách. Od 16. července se tam koná několikadenní akce za poznáním divokého západu.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň a Český rozhlas Karlovy Vary. Ode dneška pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, i jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek. A já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda. Bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání poprvé už dnes po 13. hodině.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Český rozhlas Plzeň.

To bychom měli jeden z největších hitů slovenské skupiny Elán. No a už za chvilku jsou tu babské rady, ty vás naučí vyrábět domácí sýr, kterému můžete dát příchuť bylinek podle vaší chuti. Tohle ale nejsou báby, ty tu budou za chvilku. Tohle jsou holky, jsi senzační. To rádi slyšíte.

0: Babské rady.
1: Domácí sýr s bylinkami je jednoduchá a chutná pochoutka, kterou si můžete připravit i bez složitého vybavení. Základem bývá kvalitní tvaroh nebo bílý jogurt, případně kombinace obou. Směs se nechá odkapat přes čisté plátno nebo jemné sítko, aby získala hustší konzistenci. Poté přichází na řadu bylinky. Velmi oblíbená je pažitka, petržel, bazalka nebo tymián. Přidat lze také česnek, sůl či špetku pepře pro výraznější chuť. Směs se dobře promíchá a tvarují se malé bochánky, které se balí do potravinové fólie. Následně je vhodné nechat sýr několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Chcete-li, aby tento výrobek lahodil i oku, obalte sýr poté ještě v bylinkách s pár kapkami olivového oleje. Výsledkem je čerstvý a vonavý sýr bez zbytečných konzervantů, který chutná mnohem lépe než sýr z obchodu. Je to výborný jedlý dárek nebo překvapení pro návštěvu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvůli včerejší bouřce měli hasiči v plzeňském kraji už 120 výjezdů. Městské části Plzeň-Valcha dnes začínají stavební práce na nové mateřské škole. Od rána zasedá v Praze valná hromada energetické skupiny ČES. Schvalovat bude výši dividendy i rozdělení společnosti. A dnes čekejte oblačno až zataženo s lokálními srážkami, postupně ubývání oblačnosti i ustávání srážek. Teploty do 22 stupňů. Dobré poledne, zprávy pro vás má Kateřina Jiřincová. Hasiči v plzeňském kraji pokračovali i dnes v odstraňování následků včerejší bouřky. Popadané stromy byly na silnicích, drátech elektrického vedení i na budovách. Od rána hasiči vyjížděli ke 14 událostem. V součtu se včerejškem jich je zhruba 120, říká mluvčí hasičů Petr Poncar.
2: I v pondělí dopoledne jsme pokračovali v zásazích na popadané stromy. Nicméně situace už se poněkud uklidnila a od rána jsme takových zásahů do 11. hodiny měli 14.
0: V městské části Plzeň-Valcha začala stavba nové mateřské školy za téměř 100 milionů korun. Dřevostavba s kruhovým půdorysem nabídne po svém dokončení v roce 2028 přes 70 nových míst. Harmonogram stavebních prací popisuje Jaromír Eisner ze zhotovitelské firmy.
3: Začneme dělat skrývku, začneme tvořit spodní stavbu a v říjnu bychom měli stavět vlastní dřevostavbu, kterou teď rozkreslujeme a začneme ji během prázdnin vyrábět. Přes zimu věřím, že budeme už mít dům zavřený a budeme moct pracovat v interiéru. Předpokládám, že bychom měli dokončovat v létě příštího roku.
0: Valná hromada skupiny ČES od rána v pražském kongresovém centru jedná o schvalování výše dividendy za loňský rok. Na programu má také plán na rozdělení společnosti. Ten má být prvním krokem k zestátnění výrobní části ČES. Valnou hromadu sleduje reportér Tomáš Jeník.
4: O valnou hromadu skupiny ČES je letos o něco vyšší zájem než loni, říká mluvčí ČES Ladislav Kříž.
5: V sále je zhruba 300 akcionářů nebo těch, co zastupují akcionáře.
4: Představenstvo ČES navrhlo dividendu 42 korun na akcii, to je o 5 korun méně než loni. Drobné akcionáře bude ale hlavně zajímat, jak proběhne dělení firmy, říká menšinový akcionář Michal Šnobr.
6: Harmonogram je asi nejdůležitější, s čím by měli minoritní akcionáři odejít.
4: O dividendě a dělení firmy se bude hlasovat až pozdě odpoledne nebo večer. Oba body by měla valná hromada schválit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Pracovníci agentury pro sociální začleňování dnes zahájili jednodenní stávku. Protestují tak proti náhlým reorganizacím ve státní správě. Řekl to předák odboru agentury Václav Nikl. Od července se má přesunout agenda lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na 4 ministerstva. Do stávky vstoupilo 39 z celkových 116 pracovníků, dalších 15 podporuje. Od teď na 2 hodiny budou stávkovat i poskytovatelé adiktologických služeb.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku ještě většinou zataženo a hlavně v jižní polovině kraje místy i s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat, během večera budou ustávat i lokální srážky. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, večer pak mírně nepříznivé, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Kvůli nehodě autobusu je stále uzavřená silnice mezi Cheznovicemi a Mýtem na Rokycansku, dejte tam pozor. A s omezením počítejte v Želčanech na Plzeňsku, probíhá tam úklid vozovky po nehodě, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
1: Pondělní písničky Českého rozhlasu Plzeň jsou tady a jsou tu pro vás. Telefonní linka 221 554 222. No a já přeju hodně štěstí při telefonování. Možná, že budete gratulovat dětem k dnešnímu svátku. Máme tady také celou řadu gratulací, takže už víme, že budeme hrát Boky jako skříň nebo kapelu Činasky. Taky dojde na Jakuba Smolíka nebo skupinu Ohaři. No a víc už prozrazovat nebudu. Snad jenom to, že teď tady někdo houká a je to ku podivu Jelen.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: První telefonát je z Polžic u Horšovského Týna. Paní Marie bude gratulovat. Dobrý den.
1: Dobrý den. Neslaví své krásné narozeniny. 1.80. je pan Antoní Fajfer z Polžic u Horšovského Týna. Vše nejlepší, hlavně hodně zdravíčka mu přeje. Manželka Ola, děti s rodinou, švagroví s rodinami, naučata a pravnoučata a k přání se připojuje paní Jana Hochová z Plzně, Maru Šírka a Borníkovi. Děkuji za zahrání a někdy nashledanou.
0: Děkujeme, gratulujeme, nashledanou.

Začal jsem luštit první písemnou gratulaci a v dnešním pořadu je tady jméno Jiří Balák. Buď to je to jméno toho, kdo mail odeslal, anebo je to jméno oslavence. Ale myslím si, že pravděpodobnější je ta druhá varianta. Tak si to můžeme přečíst. Prosím o zahrání písničky našemu agronomovi Jiřímu Balákovi k sobotním narozeninám. Dodatečně gratulují a vše nejlepší přejí kolegové z FADISu. Prosíme o písničku Vedoucí od skupiny Činasky.

0: Teď už se z Březí dovolal pan Václav. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za přivítání. Zdravím vás z rádio, zdravím všechny posluchače, kamarády, kamarádky. Písnička letí pro potěšení pro vaše věrné posluchačky. A je to pro paní Zuzanku do Přeštic, paní Vlastičku do Rokycan, Drahušku do Belnice, Marušku do Nepomuka na Vinici, pro Alenky do Vojovic, pro Marušku do Klikařova, pro Marušku do Makova a pro paní Zdenu do Petroviček. Všem, protože se válili u Bozenu minulý týden, neměli čas poslouchat, tak aby si to poslechli a
0: dobře.
1: Je to potěšení. Pane Sando, moc děkuji a těším se někdy na shledanou.
0: Díky vám, Slavě, máte velký fanklub. Na shledanou.

0: Zaposlouchejte se do příběhů, které sepsali plzeňští rodáci. Od Miroslava Horníčka přes Jiřího Suchého po Josefa Koenigsmarka. Povídka na sobotu. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte písničky pro vás z Českého rozhlasu Plzeň. Před námi je další písemná gratulace, která přišla do dnešního pořadu. Dneska oslavuje pan Václav Martínek z Radonic na Domažlicku, a to 89. narozeniny. Do dalších let mu přejeme hlavně zdraví, ať mu vydrží životní optimismus a spokojenost. Pravnouček Filipek mu posílá velkou pusu a přeje mu hodně vajíček od jeho slepiček. To přeje za celou rodinu dcera Hanka a prosí o zahrání písničky Každé ráno od kapely Ohaři. A my gratulujeme k narozeninám.

0: A už je to další telefonát, paní Ani z Bělé nad Radbuzou. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den. Dnes slaví 75. narozeniny paní Marcelka Klečková, rozená Hůlková z Bělé. Přejeme jí moc a moc zdraví, štěstí a radost. Přeji Šperlovi z Bělé a ostatní známí. Děkuji.
0: Taky děkujeme. Předpokládám, že má ráda pivo.
1: Taky může být. Hlavně, aby jí nebolelo koleno.
0: Tak, možná i na to bude to pivo dobré. Vy jste vybrala Jarošovský pivovar, tak proto takhle dedukuji, že asi si to pivko občas dá. Tak dobře.
1: Děkuji.
0: Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Z Horní Folmavy se nám teď ozvala paní Věra. Tak vás vítáme ve vysílání. Dobrý den, komu budeme hrát?
1: Dobrý den. Zdravím celý Český rozhlas a posluchače. A proto, abych o zahrání písničky pro paní Janu Katkovou z Maxova, která dnes slaví pěkné 70. narozeniny. Jano, přejeme ti hodně štěstí, zdraví a boží požehnání. To ti přeje především manžel Jaroslav, sestry Věra, Jana, Milada a Marie. Za písničku moc děkuji a někdy zase naschledanou.
0: Děkujeme, krásně to máte připravené. Naschledanou.

Písemná gratulace teď následuje v písničkách pro vás. Dnes slaví krásné kulaté narozeniny paní Jana Kafková. Zahrajte jí prosím písničku s přáním všeho nejlepšího, hlavně zdravíčko, štěstíčko, pohodu a lásku. Děkujeme ti za vše, co pro nás všechny děláš a máme tě moc rádi. Manžel Jaroslav, Jarda s rodinou, Kája, Michala a všichni známí, co tě mají rádi.

0: Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Tak, to bychom měli Petra Bendeho a písničku Láska a teď je tady další písemný vzkaz. Dobrý den, dneska slaví narozeniny naše kamarádka paní Soňa Šetlíková z Dešenic. Soně přejeme pevné zdraví, moře lásky a hodně spokojených zákazníků. Zahrajte její oblíbenou písničku, je to Mám boky jako skříň. Děkuje Zdena, Zdeňka a přítel František.
1: Mám prostě

0: Tak boky jako skříň máme za sebou a před námi další telefonát. Z Břas volá pan Václav. Dobrý den.
1: Dobrý den. Pane Jurík, já vás zdravím a chtěl bych zahrát pro své dvě dcery Petru, Michaelu a manželku Jarku písničku, kterou jsme domluvili.
0: Určitě, zahrajeme rádi.
1: Moc.
0: Děkuju vám. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Je to John Denver a Back Home Again.

ještě jeden vzkaz dnešním pořadu. Prosím, zahráli byste mi písničku od Jakuba Smolíka. Bylo by to pro mé dvě kamarádky Míšu Urikovou a Zdeňku Urikovou z Plzně. Známe se z fanklubu Jakuba Smolíka. Slečna Martinka Anna Konopčíková z Frýdku Místku. No tak proč nezahrát? Samozřejmě zahrajeme. Děkujeme za tenhle vzkaz ze Severní Moravy. No a písničky pro vás tu budou zase třeba zítra po 12. Stanislav Julík vám přeje hezký den.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. You know I can be found. Sit home all alone.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Muzeum generála Petna v Plzni se přestěhuje do budovy na Klatovské 19. Na silnici 20 mezi obcí Zhůř a Plzní unikla na vozovku nafta. V místě kvůli tomu havarovalo nákladní auto. Vláda dál počítá odpouštěním poplatků seniorům nebo mladým. Ze systému by se museli odhlásit sami. A dnes čekejte zataženo s lokálními srážkami, postupně ubývání oblačnosti i ustávání srážek, teploty do 22 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Plzeň dokončuje renovaci domu na Klatovské 19. Nově tam bude sídlit muzeum generála Petna. Jak dodává náměstek plzeňského primátora Pavel Bosák z Pirátů, muzeum v nových prostorech by se mělo otevřít příští rok na slavnosti svobody.
2: Už nainstalovali takové krásné velké skleněné panely. Pro tu vestavbu uvnitř sedí už ten tank a my jsme ho obestavili tím objektem. Ten původní dům, který jsme kompletně zrekonstruovali, ten by měl být dokončen už během příštího měsíce. Ta přístavba, ta bude trvat o něco déle, ale měli bychom tu hrubou stavbu předávat zhruba někdy do konce září a potom nastoupí turismus, který tam nainstaluje tu samotnou výstavu.
0: Hasiči likvidují na silnici 20 mezi obcí Zhůř na jižním Plzeňsku a Plzní rozsáhlý únik nafty. Kvůli znečištění vozovky zatím došlo k jedné nehodě nákladního automobilu. Obešla se bez zranění. Podle mluvčího krajských hasičů Petra Poncara nasadili hasiči vzhledem k rozsahu skvrny na více kilometrech 5 jednotek k její likvidaci. Odkud se nafta na komunikaci dostala, se zatím zjišťuje. Koalice dál počítá s odpouštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel. Českému rozhlasu to řekl poslanec Patrik Nacher z hnutí ANO. Změna by se měla týkat třeba některých firem a také seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli zhrazení poplatků sami odhlásit. Výpadek příjmu médií by tak byl postupný, říká Nacher.
3: Po těch schůzkách s řediteli České televize a Českého rozhlasu jsem tam udělal ještě tu jednu změnu, to je ten přechod z opt-out, z opt-in, právě aby se nemohlo říkat a psát, že jde o skokový pokles, ale tam je ten pokles průběžný, postupný, pomalý. Sport.
0: O štěpaři Jakub Vadlich skončil na atletickém mítingu Diamantové ligy v Rabatu 7. Úřadující evropský šampion hodil v Maroku 77 metrů a 75 centimetrů. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenadian Peters.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku ještě většinou zataženo a hlavně v jižní polovině kraje místy i s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne se bude oblačnost od západu postupně protrhávat, během večera budou ustávat i lokální srážky. S menší pravděpodobností se může objevit i bouřka. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17. Mírný západní až severozápadní vítr bude večer slábnout. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, večer pak mírně nepříznivé. Aby jo, na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda nákladního auta s osobním se stala na dálnici D5 kolem 87. kilometru ve směru na Rozvadov, nedaleko sjezdu na Sulkov. Na místě je policie, počítejte s omezením provozu i možným zdržením v koloně. A pozor dejte na silnici 20 mezi Zhůří a Losinou na Plzeňsku. Hasiči tam odstraňují uniklou naftu na vozovce. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme s to udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace, jo. Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednoce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa, jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace, nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů, a to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku, nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce. Máme pravou, levou komoru, máme pravou, levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to puls. Ale
2: je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco pro mě, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech zvláštní.
1: Zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně.
2: To, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to čtyři oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm-hmm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, že oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární měči, té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odléčený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky. Funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. Je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička.
1: Ano.
2: Která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že by se tam dostaly vodní částice, to znamená páry nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru. Vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást a to je kondenzátor. Znamená, že z té baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako
2: od rána,
1: v bodech?
2: Musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta naváží na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30 místo na 9,
1: a koho můžete že... prozradit, nemůžete.
2: Ne, to není to.
1: Lékařské tajemství.
2: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, že jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, tak prostě když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, ať jsou v muzeu radši, než aby někde vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, jsem byl taky, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumný na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, jo? Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo, a oni to vyměňují a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme a potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
2: se stala v Chicagu taková, teď jsem měl jakoukoliv v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo jo, 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo. Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to taky na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to,
3: jako.
2: Proč?
3: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, nebo že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrněný, jo. Někdy jsou fakt nafrněný, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal nějaký, dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest, nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala, po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Jo. Co třeba jako na ní oceňuji ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct. Jo. Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já bych říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijel z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv, všechno, tak všichni vrávorali, ty tubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s tím bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
2: Musíte mě pomoct.
3: Že, jako, já jsem že já tady povídat. Jsem přišel, jako, na, jako, no a tak to jako, to byl, jako, to je fakt jako frajer, no tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Já... strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to tak, jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristicky, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie, tak ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnózy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Do Plzeňského kraje přijel model raketoplánu Spacebus. Dnes a zítra má tato 18-metrová vesmírná loď zastávku v Plzni v technologickém centru Tech Tower. Školáci i ostatní lidé starší 9 let můžou zažít virtuální let na oběžnou dráhu Země, a to s využitím pohyblivých sedadel a brýlí s virtuální realitou. Co lze v modelu raketoplánu zažít, popsal Václav Kobera z pořádajícího ministerstva průmyslu a obchodu.
1: Vidíme zeměkouli zhruba z úrovně mezinárodní kosmické stanice, takže zhruba 400-450 kilometrů nad Zemí. A v rychlosti právě té kosmické stanice prolítáváte nad různými kontinenty, nad mořem.
0: Cvičný let raketoplánem trvá 10 minut. Dnes a zítra bude v Plzni v centru Tech Tower přístupný veřejnosti zhruba od 3:30 do 5:30. Ve středu se přesune do Tachova, ve čtvrtek do Přeštic, v pátek do Domažlic a v sobotu do Klatov. Na Šumavě stále uklízejí po nedělní bouřce z turistických center a cyklotras odstraňují pracovníci správy Národního parku vyvrácené stromy a zlomené větve. Většina cest je průchozích, lidé by ale stále měli být opatrní, říká mluvčí parku Jan Dvořák.
2: Najdou se cesty, které kolegové ještě nestačili prořezat, a to především v jižní části Šumavy. Návštěvníci by měli být obezřetní, neboť na některých místech mohou hrozit pádem nalomené větve nebo polovyvrácené stromy. Zároveň prosíme cyklisty, aby byli na svých cestách co nejvíce opatrní, protože na cyklotrasách je spoustu drobných větviček, listí, šišek a podobně.
0: Z letiště v Karlových Varech, Olšových Vratech letos cestovní kanceláře vypraví čártrové spoje do 4 destinací. Do turecké Antálie, tuniského Monastýru a Burgasu v Bulharsku. Pokračovat bude i sezónní spoj do uzbeckého Taškentu. Lety do Izraele jsou sice připravené, zatím je ale cestovní kanceláře nechtějí zprovoznit. Nabídka čártrových spojů je tak obdobná jako v loni, říká náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO.
3: Samozřejmě pro nás je velká neznáma zatím čártry do Tel Avivu, do Izraele, protože vzhledem k tamní situaci si zatím nechtějí ani operátoři, ani letecké společnosti tuto linku otevřít. Nicméně tam čekáme, jak se situace vyvine, domluvené to je, jinak počítáme ten samý rozsah.
0: Lety do sezónních destinací začnou na karlovarském letišti 6. června a skončit by měly 3. října. Sport. Čeští fotbalisté už jsou v dějišti mistrovství světa ve Spojených státech. Národní tým se po nedělním vítězství na Letné nad Kosovem přesunul do New Yorku. V New Jersey odehraje v noci na pátek českého času generálku na světový šampionát. V posledním přípravném zápase před začátkem turnaje budou hrát svěřenci trenéra Miroslava Koupka proti Guatemale. Do mistrovství světa pak vstoupí čeští fotbalisté v noci z 11. na 12. června, kdy se v mexické Guadalajaře utkají s Jižní Koreou. Ve skupině je pak čekají ještě souboje s Jihoafrickou republikou a domácím Mexikem. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 11 až 8, na horách až 6 stupňů. A zítra čekejte zpočátku přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Během dne bude polojasno až oblačno, později večer na západě a jihozápadě kraje přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré, aby jo na první stupni tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Nehoda motorky se stala mezi Janovicemi nad Úhlavou a odbočkami na Vacovi a Dolní Lhotu na Klatovsku. Na místě zasahují všechny integrované záchranné složky. Projíždějte tam opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásné odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. S vámi odpolední vysílání. Máme 4 minuty po 14. hodině a čeká nás třeba rubrika Co v učebnicích nebylo. Dnes pro vás máme pár zajímavostí o žirafách. A také tipy pro volný čas, otevřeme rozhlasové tržiště a nebo nabídneme setkání s Petrem Domanickým v seriálu Náš příběh. Přejeme pohodové odpoledne.
4: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes máme 1. června a městská knihovna v Rokycanech láká až do 16 hodin na dětský den. Přichystány jsou úkoly pro děti i knižní šifra. Divadlo Pluto v Plzni uvede od 19 hodin hudební komedii Jiřího Brdečky Limonádový Joe. V kreslírně v přízemí Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni se uskuteční od 16 hodin vernisáž výstavy klauzurních prací letního semestru 2025-26. Expozice představuje práce studentek a studentů všech ateliérů fakulty a tahle výstava bude přístupná do 9. června. Plzeňské divadlo Dialog to zve od 19 hodin na komedii nazvanou Manželský čtyřúhelník na horách. A plzeňský Tech Tower láká od 14 do 16.30 na Space Bus, tedy vesmírnou tour po Česku. Akce nabídne nejen virtuální let v raketě, ale i další doprovodné vesmírné aktivity.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Dnešní rubrika je věnovaná Petrovi Domanickému, který se narodil v Plzni a vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Je také autorem několika knih o architektuře a aktuálně pracuje i pro Západočeskou galerii v Plzni, kde je kurátorem podsbírky architektury.
2: Západočeská galerie kromě obrazů, kreseb, grafiky, soch, fotografií sbírá také vše možné, co se týká architektury. A tahle ta sbírka vznikla jako jedna z nejnovějších v té Západočeské galerii až v roce 2009 a dostal jsem vlastně příležitost od toho založení nějakým způsobem směrovat a tvořit.
3: Ze začátku ani nebylo úplně jasné, co se bude dařit získávat. Dnes už lze říct, že se podařilo nazbírat velké množství zajímavých artefaktů, ať už jsou to třeba historické plány budov, pozůstalost architekta Bohumila Chvojky, ale také některé historické fotografie.
2: Velmi cenné bylo například to, že rodina Karla Lhoty, dalšího vynikajícího architekta, profesora plzeňské průmyslovky, ale také spolupracovníka Adolfa Lose, tak jeho rodina se rozhodla nám předat do galerie jejich fotoalba, takže díky tomu máme nejen tedy unikátní fotografie, které se týkají osobního života Karla Lhoty a jeho vazeb třeba na plzeňská divadla, ale také právě i té architektonické práce v souvislosti s Adolfem Lose.
3: Podstatnou část činnosti Petra Domanického vedle samotné sbírky tvoří teoretická práce o architektuře.
2: Děláme třeba přednášky o architektuře, ale také výstavy a různé publikace, většinou tedy k těm výstavám, řadu různých komentovaných prohlídek a podobně. No. Spolupracujeme na různých větších projektech i s jinými institucemi, se Západočeským muzeem, archivem města Plzně a podobně.
3: Vy jste vystudoval fakultu architektury na ČVUT v Praze. Přibližte nám obor, který jste studoval.
2: Tehdy na té fakultě architektury to studium nebylo členěné do speciálních oborů. Víceméně tu specializaci si každý určoval volbou volitelných předmětů a volbou ateliérů, ve kterých tedy tvořil ty semestrální projekty. Mě už dlouhá léta předtím bavily a lákaly památky a architektura historická, takže jsem si potom na té škole vybíral, myslím si, že snad asi všechny předměty, které se týkaly historické architektury, památek a urbanismu. Samozřejmě jsem využíval toho, že tam tehdy učili jako naprosto špičkoví odborníci, ať už to byli pan architekt Kabrada nebo pan architekt Kibic a pan architekt Urlich a další, kteří v té době patřili těm nejlepším v republice. Co se týká těch ateliérů, tak tam jsem si vybíral spíše podle těch osobností, těch jednotlivých vedoucích těch ateliérů.
3: Vy jste autorem také několika knih o architektuře.
2: Ty knížky z velké míry doprovázely výstavy, které jsme u nás pořádali. Z těch nejvýznamnějších to byla právě asi kniha týkající se Adolfa Lose, Los Plzeň souvislosti. Pak třeba k výstavnímu projektu o zmizelé Plzni byla také samostatná kniha. Pak jsme dělali výstavu s publikací o architektuře 60. let v Plzni. No a pak jsem si v roce 2015 splnil svůj dávný sen a zrealizoval jsem tedy výstavu a knihu o Hanušovi Zápalovi, nejvýznamnějším architektovi regionu ve 20. století. Řadu let jsem měl na starosti restaurování Semlerovy rezidence, takže o Semlerově rezidenci pak vznikly dvě knihy, jedna velká, detailnější a druhá taková populárnější, ovšem provedená v několika jazycích a šířená i díky tomu, že ji vydalo vydavatelství v Londýně, tak šířená po celém světě.
3: Z Plzně Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: A rozhlasové tržiště otevíráme právě teď. Volat nám můžete na telefonní číslo 221 554 222. Tak začínáme, vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den přeji. Nabízím sekačku vary talířovou na telefonní číslo 732 867 397 okres Rokycany.
3: Ano, a vaše číslo ještě jednou 732 867 397. Mějte se hezky, naslyšenou.
4: Nashledanou.
3: Tržiště pokračuje, máte slovo, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych se rád koupil staré pivní lahve s lithiovými nápisy, koupím rád i jednu jedinou lahev nebo větší množství. K tomu také staré hospodské půlity, ty taky sbírám, co mají prostě, budou být i socialistické, ty starší, a porcelánové potázky pod ty půl litry. A za druhé bych koupil vzduchovku, je to také do sbírky, může být jakákoliv, třeba Slávie, Stella, Opočnota, pokud někdo, nebo i vojenská, pokud někomu přebývá, už se nepotřebuje, tak budu moc rád, když se vozve na telefonní číslo 603 158 092. Zopakuji 603 158 092.
3: Ještě nám prosím povězte, odkud voláte?
5: Z Domažlicka.
3: Domažlicko, děkujeme, máme zapsáno na slyšenou. A teď v tržišti přivítáme vás, dobrý den.
6: Dobrý den, posluchač z Blatenska. Měl bych zájem o koupě staré kamenné močárny, jak bývala v Chlívu, taková ta kamenná močárna. Dobře bych ji zaplatil a posluchači můžou nabídnout na telefon 728 998 546, opakuji kontakt 728 998 546. Děkuji, naslyšenou.
3: Není zač, naslyšenou, a slovo teď máte vy v tržišti. Dobrý den.
7: Dobrý den. Krásné odpoledne. Přeji.
3: Ano, posloucháme vás.
7: Potřebujeme prodat patrové kovové postele, které jdou rozložit i jako dvě vedle sebe, stojací. Jsou skoro nepoužité. Je to vhodné na chatu nebo do nějakého obyvacího zařízení. Zavolejte prosím na telefon 607 041 149. Je to v Plzni.
3: Plzeň a vaše číslo 607 041 149. I vám přejeme hezký
7: Děkuji,
3: den,
7: hezký
3: naslyšenou.
7: Den.
3: A ještě pokračujeme, máte slovo, vítejte v tržišti, dobrý den.
8: Dobrý den. Můžu mluvit?
3: Ano, už vás posloucháme, jste ve vysílání.
8: Prodal bych dřevěné troky na paření prasat, originál výroba. Je to na telefon 721 640 082 Plzeň Sever.
3: Plzeň Sever 721 640 082. Mějte se hezky, naslyšenou.
8: Děkuji.
3: A ještě stihneme váš inzerát. Dobrý den.
9: Dobrý den. Prodám Aftrady rákosní, pásovníky, guldy, šišky ohněvý, kubánky, zevřečky, andulky. A je to ve zbuchu 733 570 354.
3: Říkal jste ve zbůchu, vidíte? Je to tak?
9: Ano.
3: A vaše telefonní číslo je tedy 733 570 354. Máme zapsáno.
9: Ano, děkuji, mějte se, naschledanou.
3: Mějte se hezky, naslyšenou, no a tím už dnešní rozhlasové tržiště končí. Další otevřeme opět zítra ve stejném čase.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploupe a všechny písně křídla.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Cenu 1. června dnes v Plzni převezme 100letá dětská lékařka Jiřina Křížková. Policisté stále pátrají po starším muži z Plzně. Jeho automobil našli minulý týden v lese nedaleko Stříbra na Tachovsku. A zítra bude zpočátku přechodně i skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer místy přehánky, teploty do 25 stupňů. Příjemné odpoledne.

0: odvahu, vytrvalost a morální integritu. Za odvážné občanské postoje během minulého režimu ji už předloni vyznamenal Plzeňský kraj. Ocenění tehdy komentovala.
1: Každý jsme předurčený od Boha, jaký budeme mít vlastnosti a schopnosti. Záleží na tom, aby člověk ty schopnosti svoje poznal a dokázal je dobře žít. Život je dar Boha a smrt je láska Boha, protože jdeme k Bohu.
0: Cena 1. června připomíná události z června roku 1953, kdy se v Plzni vzbouřili obyvatelé a dělníci proti komunistické měnové reformě. V minulosti cenu získali například prezident Václav Havel nebo novinářka Lída Rakušanová. Policisté stále pátrají po 61-letém Pavlovi Trucovi z Plzně. Naposledy byl spatřen minulý týden 26. května ve Stříbře. Jeho tmavě modrý automobil Ford Focus Kombi se našel v lesním porostu mezi Kladruby a Stříbrem. Další informace k pohřešovanému muži doplňuje policejní mluvčí Iva Vršecká.
2: Pohřešovaný je 170 až 190 cm vysoký, zdánlivého stáří 60 až 65 let. Na sobě měl mít černé tričko bez nápisu s krátkým rukávem, světlé šortky a na nohou modré boty. Informace k pohřešovanému muži přijmeme na jakékoliv policejní služebně nebo na bezplatné telefonní lince 158.
0: Venkovní koupaliště v Rokycanech dnes zahájilo svůj provoz. Loni ho navštívilo téměř 45 tisíc návštěvníků. Souběžně s venkovním areálem bude ještě 3 týdny v provozu také sousední krytý plavecký bazén. Pokračuje mluvčí města Andrea Moravcová.
3: Novinkou letošní sezóny je moderní zastínění dětského hřiště s vodními prvky, které bylo realizováno díky projektu financovaného z prvního ročníku participativního rozpočtu města Rokycany. Od 20. června do posledního srpnového víkendu bude technická odstávka plaveckého bazénu a bude tedy pro veřejnost uzavřen. První návštěvníky přivítá poslední prázdninový den.
0: Maximální ceny pohonných hmot zítra znovu klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 46 haléřů. To je asi o 51 haléřů méně než dnes a o víkendu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 37 haléřů na 39 korun a 35 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude pokračovat celý červen.
4: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 11 až 8, na horách až 6 stupňů. A zítra čekejte zpočátku přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Během dne bude polojasno až oblačno, později večer na západě a jeho západě kraje přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Porouchané vozidlo omezuje provoz na dálnici D5 kolem 53. kilometru ve směru na Prahu nedaleko sjezdu na Mýto na Rokycansku. A pozor, na vozovce tam leží část prasklé pneumatiky. A další porouchané vozidlo stojí na dálnici D5 kolem 99. kilometru ve směru na Rozvadov poblíž sjezdu na Heřmanovu huť. Oběma úseky projíždějte se zvýšenou opatrností.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Také po 15. hodině vítejte u poslechu odpoledního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Už za chvilku vám nabídneme sportovní minuty, tedy souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech. V anketě Ahoj Rádio se dnes dětí zeptáme, co závidí dospělým. A také pro vás máme soutěž. Dnes tu máme připravené 2 vstupenky na představení v rámci letošního Mezinárodního festivalu loutkového divadla Skupova Plzeň. I nadále přejeme pěkný poslech.
4: Český rozhlas Plzeň a Michaela Vondráčková.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Hezký den všem příznivcům sportu a zejména toho západočeského. Jsou tu další sportovní minuty z našeho kraje. Fotbalisté Domažlic si ve třetiligovém derby poradili s Bčkem Viktorie Plzeň 5-2, když se čtyřikrát trefil domácí Jan Zajíček. Spokojený tak mohl být kouč Jiskry Pavel Weigl.
2: Samozřejmě dali jsme 5 branek, takže nejdřív chci klukům pogratulovat, protože 5 branek hrát Plzeň je hodně. My jsme hráli furt dopředu, chtěli jsme hrát Plzeň taky, takže proto takhle to utkání bylo. Chtěli jsme tady zvítězit, chtěli jsme Viktorku porazit a to jsme pro diváky splnili a myslím si viděli 5 krásných gólů. Hosti dali taky 2 góly, takže dohromady 7 branek, což si myslím, bylo krásný odpoledne a pro nás ze 3 bodama super.
1: Už jistý sestupující Petřín zvítězil na půdě Motorletu 2-0. Pro sportovní minuty duel zhodnotil kapitán Plzeňanů Lukáš Nový.
3: Si myslím, že jsme zaslouženě vyhráli, byl to kvalitní výkon celého týmu. Hráli jsme dobře, vytvářeli jsme si šance, měli jsme i trochu štěstí, zachytal nám výborně brankář, ale v poli jsme stáli jeden za druhým a makali jsme a bylo to znát na tom hřišti, že se nám hraje líp. Musím pochválit celý tým.
1: Vítězem krajského poháru se stali fotbalisté Vejprnic. Ti ve finále porazili na svém trávníku Košutku 3-1. Úvodní branku vstřelil v dresu domácí Slávie v závěru prvního poločasu Matěj Kouřil.
4: On tam ten stoper šel proti balonu, golmans taky a nedohodli se, já jsem tam vyplaval sám. Jo, byl jsem zaskočený, že mi to tam přišlo, byl jsem na prostředku brány metr od kasy, tak to už se trefuje. Byli hodně fotbaloví a určitě jako kluci mají našlápnuto, myslím si, že možná by ještě mohli zvládnout ten konec a mohli bychom se příští rok potkat v krajském přeboru.
1: Své 22. narozeniny dnes slaví hokejista Aleš Čech. Obránce, který má za sebou 3letou zkušenost ve Finsku, bude v nadcházející sezóně oblékat dres plzeňské Škody.
5: Pan Pletka mi vlastně volal po novém roce a zeptal se mě, jaká je situace se mnou. Vlastně jsem říkal, že zatím nevím, že Bolky se mi nedostal žádnou nabídku, tak říkal, že jestli nechci do Plzně, já jsem řekl, že bych byl rád. A vlastně pak se to upeklo za ani ne, za 14 dní jsem vlastně mi dali smlouvu a bylo to upečený vlastně. No.
1: Hokejisté Plzně se také minulý týden dozvěděli jména soupeřů v lize mistrů, kterou rozehrají na začátku září. Doma přivítají 2 celky ze Švédska a polský tým Tychy. Venku pak nastoupí na ledě švýcarského Friburgu, finské Saipy a francouzského Bordeaux.
0: Sportovní minuty.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: 20. ročník Luck Racing Rally Plzeň ovládl Ján Kudlák s vozem Škoda Fabia. Necelé 2 sekundy na něj ztratil Plzeňan Václav Pech se Citroenem.
2: Trošku jsem podcenil předposlední rychlostní zkoušku, která byla asi nejtěžší. Jela se částečně i po šotolině a tím, že jsme vlastně měli už náskok 5 vteřin, takže jsem malinko možná zvolnil, abych neudělal zbytečně chybu a myslel jsem si, že jakoby to máme v kapse, se dá říct, i když je to nadnesený, tak tam jsem to vlastně prohrál já a pak už jsme to nebyli schopni zareagovat, ale i tak jsme spokojení, protože po dlouhé době jsme vlastně bojovali o to první místo a můžu říct, že začínám tomu autu rozumět, chápat ho a je to prostě závod od závodu lepší a lepší.
1: Sportovní střelec Olympu Plzeň Jiří Příbradský skončil 4. ve vzduchové pušce v závodě světového poháru v Mnichově. A výsledku si v nabité konkurenci velmi vážil.
3: Z toho výsledku mám velkou radost, protože jsem se posledních pár měsíců trošku potácel v té vzduchovce a docela dost jsem s ní zápasil, takže určitě výsledek je vzpruha do dalších závodů. O to větší radost mi dělá, že se mi podařilo to 4. místo vystřílet právě tady v Mnichově. Zhruba 156 střelců z celého světa. Konkurence byla opravdu enormní a ty výsledky byly taky velmi vysoké, takže mě to moc těší, že se to povedlo právě tady.
1: Pozemní hokejistky Litic v úvodním semifinále play-off extraligy prohráli s Pragou 0-3. A zkomplikovali si tak cestu do finále. Pokračuje kapitánka plzeňského celku Adéla Kožíšková.
4: Tak já si myslím, že jsme bohužel do zápasu nastoupili spíš v tréninkovém tempu, než v tom našem zápasovém. A nevím, nedokážu říct, jestli za celý tým v tom hrála roli nějaká nervozita, protože s Pragovkou jsme vlastně odehráli v sezóně 2 zápasy. Jeden jsme vyhráli 1-0 a druhý byl nerozhodně 1-1. Takže bohužel nedokážu říct, proč takovýhle výsledek. Určitě nám to trošku stížilo plány do druhého semifinále.
1: Odvětě v Praze Plzeňan s Pragou remizovali 1-1 a v sobotu se v Hradci Králové utkají s Rakovníkem o bronz. Muži Litic nejprve v Hostivaři zvítězili 4-3 a v odvetě na svém hřišti poměrem 5-0. Znamená to, že v sobotu je čeká na východě Čech finále s pražskou Slávií. Pokračuje litický trenér Tomáš Levý.
5: No, byly to 2 rozdílné zápasy. První zápas na Hostivaři na trošku těžším terénu, ale ten terén nebyl příčinou našeho výsledku, který jsme vyhráli. My vlastně nemůžeme si vůbec stěžovat na to, že jsme oba 2 zápasy vyhráli, ale nicméně sobotní výkon nebyl úplně přesvědčivý. Kluci k tomu přistoupili trošku ledabile, asi pod výsledkem 2 zápasů za základní části. No, to jsme si v neděli vyříkali, sobotní výkon, a myslím si, že v neděli předvedli přesně tak, jak se má hrát semifinále.
1: Tolik sportovní minuty s datem 1. června. Hezký zbytek dne přeje a od mikrofonu se loučí Vladislav Janouškovec.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. She's crazy like a fool.

0: Naše zábavná rozhlasová talk show Otázky Tondy Procházky míří tentokrát do Plas. 17. června od 18 hodin se v tamním kulturním domě představí herečky Ivana Jirešová, kterou scénáristé nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě nikdy nešetřili, a Monika Švábová, hrdá Pražanda, která v roce 1968 přijala angažmá v divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Zůstala a dodnes patří k předním osobnostem plzeňského divadla. Vstupenky můžete zakoupit na stránkách www.dkplasy.cz a také v městské knihovně. Otázky Tondy Procházky. 17. června od 18 hodin v kulturním domě Plasy.
1: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: To byla Daniela Landa v našem odpoledním vysílání a teď už pojďme soutěžit, jak jsme vám to slíbili. Dnes pro vás máme dvě vstupenky na představení v rámci 36. Mezinárodního festivalu loutkového divadla Skupova Plzeň. Konkrétně jde o představení Arktické báchorky, které proběhne 11. června od 19 hodin v Depo 2015 v Plzni. Uvede ho soubor, který se v překladu jmenuje Zlatá horečka a pochází z Quebecu. Jejich představení jsou dynamická, nakažlivě energická a vizuálně vytříbená. Tohle konkrétní představení je určeno dětem ve věku 10+. Soubor, o kterém je řeč, příští z města Montreal, je to druhé největší kanadské město a také největší město provincie Quebec. No a soutěžní otázka, jaký je v tomto městě, respektive v celé provincii Quebec, úřední jazyk? Víte to?
1: Český rozhlas Plzeň. 221 554 222.
0: Tak a my teď uvidíme, jak dobře znáte zeměpis, jak si poradíte s touto soutěžní otázkou. Tak někoho už teď zřejmě máme na telefonu. Zdravíme vás. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Ivano.
0: Ivano, slyšela jste soutěžní otázku?
2: Slyšela. Máte nápovědy?
0: Nápovědy nejsou. Je to něco pro znalce zeměpisu a není to tak těžké. Ani si netipnete.
2: Pustím angličtinu.
0: Angličtina, tak tato bohužel právě není. Díky moc za váš tip. Mějte se hezky, naslyšenou. Tak tímto dáváme tedy prostor někomu dalšímu. Někoho tam už teď máme. Dobrý den, vítejte v soutěži.
3: Dobrý den, tady Jiří.
0: Jiří, jak... Myslím... Ano. Chtěla jsem se zeptat, jak vy jste na tom se zeměpisem.
3: No, tak úměrně možná.
0: No, tak snad to bude stačit. Ptala jsem se tedy, jaký je ve městě Montreal, respektive celé provincii Quebec, úřední jazyk.
3: No, je to francouzština.
0: Je to francouzština, oui. Je to tak, Quebec je jedinou kanadskou provincií, kde je angličtina menšinovým jazykem a právě úředním jazykem je francouzština. My vám moc gratulujeme, získáváte teď dvě vstupenky na představení Arktické báchorky. Máte někoho kolem sebe, komu je 10+ a líbilo mu se mu tohle loutkové představení?
3: No, s vnukem. Budeme.
0: Výborně, tak ať se vám to líbí, je to v rámci letošního festivalu Skupova Plzeň. Gratulujeme, nezavěšujte, domluvíme se na předání vstupenek. Naslyšenou.

0: co děti dospělým závidí.
1: Že nechodí do školy.
2: Že můžou řídit auto.
3: Že můžou mít dítě.
4: Že můžou jít spát, kolik chtějí.
5: Třeba už můžou zacházet se zbraněma.
6: Že nám musí poroučet a my jim nemůžeme.

0: 15 hodin 38 minut a teď jedna aktualita z Plzně. Přes Rolnické náměstí v Plzni už ode dneška opět mohou jezdit auta a hromadná doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Město termín dokončení vzhledem k technickým komplikacím několikrát posunulo. Práce zdržely archeologické nálezy a následně komplikace spojené s nestabilním svahem a tvrdým podložím.
1: Zastavila jsem paní Karolínu. Co říkáte na to, že se už otevřelo Rolnické náměstí?
2: Jako je to fajn určitě, protože už se obnovil provoz a určitě Plzni to pomůže a nebude tolik ucpaná.
1: A využíváte to nějak?
2: Využíváme určitě tuhle cestu nad Slovany, protože tam jezdíme poměrně často.
1: Takže vám to usnadní?
2: Usnadní nám to běžný život.
1: Budete tam rychleji?
2: Asi. Budeme tam rychleji.
3: V rámci rekonstrukce se podařilo obyvatelům Rolnického náměstí a starých Lobez konečně přivést kanalizaci a také většinu z nich připojit konečně na vodovod.
1: Říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z Hnutí STAN.
3: Součástí té investice je i nová asfaltová silnice, i boční uličky, nově vydlážděné chodníky. Zkrátka proběhla tam velmi žádaná a povedená proměna celého toho veřejného prostoru té památkové zóny.
1: Novinkou je tu ochranný pruh pro cyklisty, který vede v celé délce stoupání od náměstí směrem na Doubravku. Sloužit má k vyšší bezpečnosti cyklistů, kteří v něm mají přednost.
3: Pro řidiče osobních aut je zároveň tohle názorné uspořádání také přínosné, a to tím, že cyklistů při předjíždění nemusí míjet tím odstupem 1,5 metru a vyjíždět přitom do protisměru, ale díky tomu, že jak cyklista, tak auto mají svůj jízdní pruh, tak se mohou předjíždět těsněji.
1: Kvůli tomu, že silnice není dostatečně široká, budou muset autobusy a nákladní doprava využívat i pruh pro cyklisty. Někteří lidé proto na sociálních sítích tvrdí, že budou cyklisté autobusům a nákladní dopravě překážet.
3: To opatření je tady takhle podle dopravních odborníků i podle policie možno praktikovat, a především proto, že zátěž téhle komunikace nákladními auty a MHD, ta frekvence, tam není zas tak veliká.
1: Dodává Aleš Tolar. Mluvčí plzeňské vodárny Alena Výborná říká, že finální úpravy náměstí potrvají do poloviny srpna.
4: V uvedeném úseku budou po levé straně ve směru do Lobez dokončeny chodníky a zpevněné plochy. Postupně zde vznikne i nový městský mobiliář, včetně sadových úprav, veřejného osvětlení a dalších prvků veřejného prostoru.
1: Do skončení posledních úprav nesmí náměstím projíždět nákladní auta nad 3,5 tuny. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že obcí Otov na Domažlicku protéká Černý potok, ve kterém se ve středověku rýžovalo zlato? Pozůstatkem z tohoto období je balvan se dvěma důlky, které podle pověsti vyseděla čertova baba. Kdo ji tam prý uviděl sedět, mohl to považovat za znamení blížící se vlastní smrti. Ve skutečnosti však důlky sloužily k takzvané amalgamaci zlata. Při amalgamaci se rozemletá zlatonosná hornina smíchá se rtutí, která se se zlatem slučuje na amalgám. Z něj se po odpaření rtuti získá téměř čisté zlato.
1: No a teď už se blíží 16. hodina, kdy se rozjede Humoriáda, dnes s moderátorem, scénáristou a spisovatelem Petrem Salavou. Tak se mějte krásně a opatrujte se. Děkujeme, že jste s námi. Hezký den přeje Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Německou extremistku Liebichovou má Česko předat do Německa, rozhodl o tom plzeňský soud. Schodek státního rozpočtu v květnu vzrostl na 170 miliard korun. A zítra bude zpočátku přechodně i skoro jasno, během dne polojasno až oblačno, večer místy přehánky, teploty do 25 stupňů. Pěkné odpoledne vám přeje Kateřina Jiřincová. Odsouzenou německou pravicovou extrémistku Marlu Svenju Liebichovou má Česko předat do Německa. Tam pak nastoupí do vězení. Rozhodl o tom krajský soud v Plzni. Česká policie extrémistku zatkla začátkem dubna u Aše na Chebsku. Od té doby byla v plzeňské věznici. Liebichová byla původně odsouzená jako muž. Úředně si ale změnila pohlaví. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla odsedět v ženské věznici v Saské Kamenici. Tam už ale nenastoupila. Na 40 nových parkovacích míst má

0: můžou tam zajet.
1: Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard a 200 milionů korun. To je zhruba o 64 miliard korun víc než v dubnu, informovalo o tom ministerstvo financí. Letošní květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, ale zároveň šestý nejvyšší od vzniku Česka. Sport. Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států amerických. V USA a v Mexiku je čekají zápasy skupiny mistrovství světa. Do šampionátu vstoupí za 10 dní.
2: Reprezentace dorazila do New Yorku nad ránem místního času a pak se přesunula do hotelu vzdáleného zhruba 30 kilometrů od stadionu Sports Illustrated, kde nastoupí v New Jersey k poslední přípravě proti Guatemale. Hrát se bude od 2 hodin v noci ze čtvrtka na pátek českého času. Na mistrovství světa pak čekají národní tým v základní skupině Jižní Korea v Guadalajáře, Jihoafrická republika v Atlantě a Mexiko v Mexico City. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 11 až 8, na horách až k 6 stupňům. A zítra čekejte zpočátku přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Během dne bude polojasno až oblačno, později večer na západě a jihozápadě kraje přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré, aby jo na prvním stupni tady mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda osobního auta se stala na silnici 191 mezi Klatovy a Ostřeticemi. Vozidlo skončilo mimo komunikaci na poli. Na místě zasahují policisté a hasiči, projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Porouchané vozidlo stojí v odstavném pruhu na dálnici D5 kolem 102. kilometru ve směru na Rozvadov. I tam projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor jáda. I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
5: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne, je hezký den.
4: Ano, vám všem, užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio.
3: Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu z vůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme, Patriku, začali koncem. Skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy. Co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka. Já bych použil horoskopičiny, kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím. Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
2: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování. Ano. To je pro diváky trošku překvapení. Oni vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku Mluv.
3: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka. Ano. Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravujícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově. A já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to. Ano. Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to šlo, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlé.
2: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
3: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí. No tak, tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
2: Jinak,
3: nebo v dějepise, no teď to některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, že? To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na té letní. to asi už bych se nezorientoval, to už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp. Tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, seznámili před 50
1: lety?
0: To je
1: právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o 2 roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli mě trochu hrát, trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor, a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, historické tabulce odehraných zápasů je asi 5. nebo 6. z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku 7 trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo a pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: První souboj Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovu a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý
3: a
4: den.
3: A Ačko jako amfora. A co si dal?
2: Ano?
3: Dobře.
2: To vše, dobře.
4: To vše, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším, dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý
5: a
4: den.
5: A já bych si přála taky, dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové, to je vás Petr Zahoty. A zabejste pokračování. S panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Snětek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka s nadějí. Značka Big Beat, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil dět od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase posed mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disjokeje, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
4: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
4: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
4: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů, každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
4: No, za prvé odpočinulo a také, aby kontakt. Si měli co říct, jo. A kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No a já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
8: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
4: Zdravíme.
2: A ptám se.
8: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
8: Tak rozhodně víc než 5000.
2: Petře?
4: Ano, teď je jich asi 5557.
2: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
8: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
2: Ano.
8: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
2: Radovánky, tu naše čtvrtou.
8: Ano.
2: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
4: Hm? A já vám blahopřeju a zdravím.
2: Děkujeme, mějte
8: děkuju
2: se.
8: Moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
2: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak tu budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zhařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriádě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřížkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano,
2: tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte dis.
2: Že mám dis jockey.
1: I to se stává. Co si vybereme teď, protože je to na vás.
2: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo. Ano, tady. Koukám, mladý muž si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No, a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérovej, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: jako to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přicítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli Párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť z milosti vás, paní, já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Mně se líbí po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, že jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako vykrám,
4: estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show musíš mít a já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bys ti pomohl, že bych ti
3: udělat show,
4: zaranžoval.
3: Tak, Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážit přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, já ti věřím na slovo.
4: Nebo se, já tě nesklamu. No, ale teď show světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, Vida.
4: To je šouknutý světlo, to není show světlo.
3: Šouknutý do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný show.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: To je nějaký,
3: to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky dost
4: show saka.
3: Show saka. Show saka máme, show saka.
4: To není japonský, to je japonský, je to saka na show.
3: Jo. Saka na show.
4: To je nutný, musíš
3: ano.
4: No to je ono.
3: Přinesli,
4: to,
3: saka na show přinesli, ano. Já, už no, tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo sundal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché, když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem a
2: proč ne? A
1: někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, tak já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám. A nebo Miroslav Horníček, nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900,
2: náš telefon. Těžký
1: souboj. No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme ano, mu bod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, a my děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se
3: a
1: vydaří. S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel Kručkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč jsi mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, když já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já jí budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě to není, no to je nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, když to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí, a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jakýho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a má říkal, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, tak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Pravda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlacová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Humoru Jádnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a nesluně. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánele, já bych byl pro toho, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty pajzlíky.
1: Schůzka se mi trpaslíků. Dobře, tak jo, zapisuje, děkuju.
3: Asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: zapisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde angličtí?
6: No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na Expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No, tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná věc. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišlal Londýnem. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Odbočka z Lužan u Přeštic do Měčína je ode dneška uzavřená. Důvodem je stavba kruhového objezdu. Policie vyšetřuje poškození několika sloupů vysokého napětí. Obvinila kvůli tomu 20-letého muže z Plzeňska. Vláda se k přesunu agent už vracet nebude. Rozhodnutí je definitivní, řekl Babiš. A zítra bude během dne polojasno až oblačno, večer místy přehaňky, teploty do 25 stupňů. Příjemné odpoledne, jsou tu další zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. S novým omezením musí ode dneška počítat řidiči v Lužanech u Přeštic. Na okraji obce na hlavním tahu z Plzně do Klatov stavbaři už 2 měsíce staví nový kruhový objezd. Hlavní tah je průjezdný, kvůli stavbě je ale dlouhodobě uzavřená odbočka směrem do Skočic. Jak informuje ředitelství silnic a dálnic, ode dneška platí v místě stavby další uzavírka.
3: Úplně uzavřená je ode dneška odbočka z hlavního tahu ve směru do Vlčí a Měčína, kde může dál projíždět jenom autobusová doprava. Oficiální objízdná trasa vede přes Borovy. Omezení v této podobě potrvá do 5. července. Stavba kruhového objezdu s přípojkami, chodníky, přeložkami a protihlukovou stěnou skončí v listopadu. Z Lužan, Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Plzeňští policisté stíhají 20-letého muže z Plzeňska. Mezi Račicemi a plzeňským obchodním centrem Globus poškodil 6 sloupů vysokého napětí. Soud ho poslal do vazby. Obviněnému muži hrozí až 8 let vězení. Podrobnosti k případu doplní krajská mluvčí Pavla Bureš.

0: ochránce lidských práv při úřadu vlády a samostatné národní agentury pro problematiku závislostí. Babiš minulý týden slíbil, že návrhy posoudí. Dnes ale oznámil, že vláda na svém rozhodnutí trvá.
1: Ta změna je dořešena, takže žádná z těch agent není ohrožena. Určitě už k tomu rozhodnutí se vracet nebudeme. Je to definitivní. My určitě můžeme o tom diskutovat, tomu se nebráníme.
0: Skupina ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla o tom valná hromada společnosti, která tak schválila návrh představenstva. Celkově tak mezi akcionáře ČEZ rozdělí 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane asi 16 miliard. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. Loni byla platba za akcii o 5 korun vyšší. Sport. Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. Na šampionátu v Bratislavě Češi ovládli skupinu se dvěma výhrami a jednou porážkou. Naposledy Češi turnaj vyhráli v roce 2018. Utkání proti Černé Hoře začne ve 20 hodin a 30 minut. Počasí. V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 11 až 8, na horách až k 6 stupňům. A zítra čekejte zpočátku přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Během dne pak bude polojasno až oblačno, později večer na západě a jihozápadě kraje přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré, aby on na prvním stupni tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Hned dvě nehody nákladních aut se staly na dálnici D5 kolem 122. kilometru ve směru na Rozvadov. Na místě zasahují hasiči a policisté, projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
3: 17 hodin 5 minut začíná první červnový zpravodajský souhrn. Iva Kokešová všem přeje pěkné odpoledne. Co uslyšíte v této hodině? Vyřazené sanitky zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje nově slouží mostním četám při údržbě silniční infrastruktury. Máme pro vás podrobnosti. Určitě se znovu podíváme na Rolnické náměstí v Plzni, které bylo víc než rok zavřené kvůli rekonstrukci. A připomeneme také výročí měnové reformy z 1. června 1953.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
3: Samozřejmě nabídneme předpověď počasí na noc a zítřek a už po písničce přehled dnešních regionálních zpráv. Přejeme příjemný poslech.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Ve studiu Kateřina Jiřincová.
2: Dobré odpoledne. 6 vyřazených sanitek zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje našlo nové uplatnění. Kdo bude z vozidly nově jezdit, zjišťoval náš reportér Jiří Trnka.
3: Já přeji dobrý den. Bývalá sanitní vozidla zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje našla nové uplatnění v rámci krajské infrastruktury. 6 speciálně upravených vozů nově využívá správa a údržba silnic Plzeňského kraje.
2: Víc přineseme v našem vysílání už za pár minut. Plzeňskou městskou cenu 1. června dnes převzala dětská lékařka Jiřina Křížková, a to při slavnostním zasedání zastupitelstva. Křížková se narodila v roce 1925 v Plzni. Působila jako lékařka v Sušici, Horažďovicích nebo na severním Plzeňsku. Byla také primářkou dětské psychiatrie v Dobřanech a pomáhala dětem do adoptivních rodin. Věnovala se samizdatu a šířila křesťanské texty. Kvůli své víře a občanským postojům je sledovala státní bezpečnost. Cenu 1. června dostala za odvahu, vytrvalost a morální integritu. Cena 1. června připomíná události z června roku 1953, kdy se v Plzni vzbouřili obyvatelé a dělníci proti komunistické měnové reformě. Na Rolnické náměstí v Plzni se dnes vrátila automobilová a hromadná doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Během stavby byly kompletně obnovené komunikace a chodníky, inženýrské sítě i veřejný prostor. Víc se k tématu vrátíme zhruba za půl hodiny. Do Plzeňského kraje přijel model raketoplánu Spacebus. Dnes a zítra má tato 18-metrová vesmírná loď zastávku v Plzni v technologickém centru Tektaur. Školáci i ostatní lidé starší 9 let můžou zažít virtuální let na oběžnou dráhu Země, a to s využitím pohyblivých sedadel a brýlí s virtuální realitou. Cvičný let raketoplánem trvá 10 minut a zítra bude v Plzni přístupný veřejnosti odpoledne zhruba od 14:30 do 16:30. Ve středu se přesune do Tachova, ve čtvrtek do Přeštic, v pátek do Domažlic a v sobotu do Klatov.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: 6 vyřazených sanitních vozidel zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje nově slouží mostním četám při údržbě silnic v regionu. Tato efektivní spolupráce mezi krajskými organizacemi a proměna záchranářské techniky zaujala také našeho regionálního stopaře a my vám už za chviličku řekneme podrobnosti. 12.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a pondělní den v kraji. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje začala novým způsobem využívat techniku, která původně sloužila úplně jinému účelu. Mezi krajskými organizacemi totiž došlo k praktickému převodu vozového parku. Jak přesně tato změna v terénu funguje a čemu nově bývalé vozy slouží, podrobnosti zjišťoval náš reportér Jiří Trnka.
1: Já přeji dobrý den. Bývalá sanitní vozidla zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje našla nové uplatnění v rámci krajské infrastruktury. 6 speciálně upravených vozů nově využívá správa a údržba silnic Plzeňského kraje pro potřeby svých mostních čet. Převod techniky mezi oběma organizacemi si vyžádal řadu administrativních a technických úprav. Jak Českému rozhlasu potvrdil Petr Vomáčka, vedoucí provozně investičního oddělení správy údržby silnic Plzeňského kraje.
2: Nejdříve bylo potřeba vyřešit administrativní postupy a převody. To znamená, že krajský úřad jako náš zřizovatel obojích organizací povolil převod majetku a následně teda záchranka sanity vyřadila ze systému IZS. My jsme mohli začít proces přeschvalování těch sanitek na civilní vozidla.
1: A převod vozidla IZS nebylo úplně lehké přepsat na pracovní vozidlo, které místo modrých majáků používá oranžové. Pokračuje Vomáčka.
2: Hledali jsme samozřejmě cestu, co všechno to obnáší. Nejdříve jsme vozidla přebarvili do oranžové barvy, pak jsme nechali sundat modré majáky, namontovali jsme na to oranžové majáky, všechno u specializované firmy, takže jsme na to měli veškeré doklady a pak jsme začali proces té přestavby ty vozidla, to znamená, že vozidla jsme nechali prohlídnout servisu, následně jsme s tím udělali tu přestavbovou technickou kontrolu a my jsme mohli na úřadě provést tu změnu zápisu vozidla.
1: Jak už jsme říkali, bývalé sanitky dostaly k práci čety, které v našem kraji pečují o mosty. Jejich potřeby jsou různé.
2: Pro ty práce těch mostních čet je potřeba sebou vozit hromadu nářadí. To znamená, že v tom ta posádka vozí ruční nářadí, nějaký lopaty, krumpáče, motyky, pak používají křovinořezy, motorové pily, tlakové myčky, nějakou zásobu vody pro tu tlakovou myčku, takže podle konkrétní činnosti si do vozidla naloží nářadí a by s tím by stačili prostě celý den.
1: A které krajské čety nafasovaly tato přestavěná vozidla Volkswagen?
2: Plzeňich, Tachovsko, Domažlicko, Klatovsko, Plzeň Sever, Rokycansko. A tady máme ještě na starosti jakoby údržbu v Plzni, ale to zajišťují Rokycanský.
1: Zmíněná technika tak nyní pomáhá zajišťovat pravidelnou údržbu téměř 1000 mostů na silnicích 2. a 3. třídy v celém Plzeňském kraji.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: No a za pár minut už vám nabídneme aktuální předpověď počasí na noc a zítřek. Přejeme stále příjemný poslech a krásné odpoledne.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Den v kraji.

0: Za 5 minut bude 17:30.
1: Počasí.
0: Na telefonu je Tomáš Vejvoda, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jaké počasí máme v našem regionu právě v těchto chvílích?
2: Tak momentálně je většinou polojasno, ale někde může být i až oblačno a hlavně na jihu a jeho východě kraje se ojediněle vyskytují přehánky, ale počítáme s tím, že budou v těch večerních hodinách brzy ustávat a teploty se pohybují většinou od 19 do 22 stupňů Celsia.
0: Jaká bude dnešní noc?
2: Tak v průběhu večera může být tedy až oblačno, ale jinak bude jasno až polojasno. A k ránu se lokálně vytvoří i mlhy a nejnižší teploty se budou nejčastěji pohybovat v rozmezí od 11 do 8 stupňů Celsia a na horách to bude většinou od 10 do 7 stupňů Celsia.
0: No a teď už se konečně dostáváme k zítřejšímu, tedy úternímu počasí a to už bude 2. června. Jak bude?
2: Zítra bude polojasno až oblačno, ráno může být přechodně i skoro jasno a výjimečně se v těch ranních hodinách vyskytnou i mlhy. Jinak srážky očekáváme až později večer, kdy se od jihozápadu postupně objeví přehánky nebo ojediněle i boušky a teploty se vyšplhají na jednoty od 22 do 25 stupňů Celsia. Na Plzeňsku by mohlo být až 26 stupňů Celsia.
0: Plzeňské předpovědní pracoviště a Tomáš Vejvoda, díky za aktuální informace o počasí. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Co je to Sitport a Tech Tower? Poví nám to už za malou chvíli náš dnešní dopolední host Michaela Vostřáková. Počkejte si na to.

0: Český rozhlas Plzeň, 17:30 přesně. Je opravdu spousta fandů do moderní techniky. V Plzni před pár lety vznikl moderní technologický park Tech Tower, kde právě tito lidé mohou najít zázemí. Jak funguje, o tom si dnes dopoledne povídal moderátor Stanislav Jurík s naším hostem Michaelou Vostřákovou.
1: Co to ten Sitport a Tech Tower je?
2: Tak začnu možná Tech Towerem, protože to věřím, že lidi z Plzně by mohli znát. Je to vlastně bývalá budova pivovaru Světovar a dneska je to jeden z nejmodernějších technologických parků v České republice. Sídlí tam spoustu firem, dělají tam různé inovativní technologické akce a tam sídlíme právě i my. A Sitport je organizace, pro kterou pracuji, a je to úsek správy informačních technologií města Plzně a děláme takové inspirativní podnikatelské aktivity hlavně pro studenty.
1: Myslím, že posluchači, kteří o tom slyší poprvé, takže by rádi třeba se přesunuli alespoň v hlavě trošku v představách, jak to tam u vás vlastně vypadá. Co se stane, když projdu dveřmi Tech Toweru na Světovaru? Dostanu se někam jako do budoucnosti?
2: No, myslím si, že leckteré dveře, do kterých byste vešli, vám opravdu otevřou zajímavá místa a vůbec celkově třeba teď máme humanoidního robota Gustava. A to věřím, že pro spoustu lidí a i pro mě, když jsem ho viděla prvně, opravdu jako fantasy věc, sci-fi. On vám zamává, on vám zatancuje, teďko kolega pracuje s jedním studentem i na tom, že si s váma už i popovídá. Mm-hmm. Takže ano, jsou tam dveře do takové dílny, kde jsou právě roboti, a pak máme ještě i dílny, kde zase studenti vyrábí třeba na 3D tiskárnách, takže i to věřím, že pro spoustu širší veřejnosti by byly, já to mám ráda, já tomu to přirovnávám vždycky k taková dědečková dílna, ale s tou technologií je to opravdu zajímavé to vidět.
1: Když Tech Tower vznikal, tak jsem slyšel i nějaké hlasy o tom, že o to nebude zájem, že je to menšinová záležitost a tak dále. Přitom je to otázka budoucnosti, tak jaký ten zájem ve skutečnosti je?
2: Je velký, vlastně v tuto chvíli Tech Tower je plně obsazen, tam jsou totiž i kanceláře k pronájmu, kanceláře především pro technologické firmy, takže to je v tuhle chvíli plně obsazeno. Co se týče pronájmu právě třeba velkého sálu, který slouží k tomu, že se tam můžou pořádat různé inovativní technologické akce, tak taky ten program je velmi nabitý. V tuhle chvíli už bychom třeba na podzim tam asi nic nevměstnali, takže ano, to využití má, je tam opravdu živo a rádi tomu říkáme takové mraveniště právě všech těch nadšenců, kteří se tam potkají, předávají si ty informace a to je asi to, co vlastně to má znamenat ten Tech Tower.
1: V jakém věku tak zhruba vítáte ty první návštěvníky? Je to opravdu už od dětských let, anebo se to týká spíše vysokoškolských studentů?
2: Plzeň celkově pracuje s těmi mladými talenty a nadšenci už právě od útlého věku, není to teda přímo u nás, ale začíná se v centru robotiky, kde jsou vlastně děti především věku základní školy a my říkáme, že naše komunita je 16+, kdy vlastně když pak přechází na tu střední školu a na vysokou školu, tak to už ten Tech Tower a vůbec to, co my děláme, je pro ně takový ten přístav, kde častokrát ty opravdu jako velmi výjimečný technicky nadaný děti třeba v té třídě možná nemají ty parťáky, protože jsou takový nadšenci do těch robotů, je to třeba rarita v té třídě.
0: Celý rozhovor s projektovou manažerkou Michaelou Vostřákovou si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: No a tématem našeho úterního dopoledního rozhovoru bude neurorehabilitace. Společně s doktorkou Terezou Cejpkovou vám představíme nové speciální technologie, kterými disponuje Fakultní nemocnice Plzeň, takzvanou robotickou ruku a přístroj s názvem Lokomat. Tak poslouchejte i zítra dopoledne po 10. hodině.

pro dopravu kvůli rekonstrukci zavřené plzeňské rolnické náměstí. Ode dneška je už průjezdné pro auta a hromadnou dopravu. Projíždět ale pořád nesmí nákladní vozy. Podrobnosti se dozvíte už po písničce. Posloucháte Český rozhlas Plzeň.

0: Přes Rolnické náměstí v Plzni už ode dneška opět mohou jezdit auta a hromadná doprava. Kvůli rekonstrukci bylo neprůjezdné od loňského května. Město termín dokončení vzhledem k technickým komplikacím několikrát posunulo. Práce zdržely archeologické nálezy a následně komplikace spojené s nestabilním svahem a tvrdým podložím.
1: Zastavila jsem paní Karolínu. Co říkáte na to, že se už otevřelo Rolnické náměstí?
2: Jako je to fajn určitě, protože už se obnovil provoz a určitě Plzni to pomůže a nebude tolik ucpané.
1: A využíváte to nějak?
2: Využíváme určitě tuhle cestu nad Slovany, protože tam jezdíme poměrně často.
1: Takže vám to usnadní?
2: Usnadní nám to běžný život.
1: Budete tam rychleji?
2: Asi. Budeme tam rychleji.
3: V rámci rekonstrukce se podařilo obyvatelům Rolnického náměstí a starých Lobes konečně přivést kanalizaci a také většinu z nich připojit konečně na vodovod.
1: Říká náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z Hnutí STAN.
3: Součástí té investice je i nová asfaltová silnice, i boční uličky, nově vydlážděné chodníky. Zkrátka proběhla tam velmi žádaná a povedená proměna celého toho veřejného prostoru té památkové zóny.
1: Novinkou je tu ochranný pruh pro cyklisty, který vede v celé délce stoupání od náměstí směrem na Doubravku. Sloužit má k vyšší bezpečnosti cyklistů, kteří v něm mají přednost.
3: Pro řidiče osobních aut je zároveň tohle názorné uspořádání také přínosné, a to tím, že cyklistů při předjíždění nemusí míjet tím odstupem 1,5 metru a vyjíždět přitom do protisměru, ale díky tomu, že jak cyklista, tak auto mají svůj jízdní pruh, tak se mohou předjíždět těsněji.
1: Kvůli tomu, že silnice není dostatečně široká, budou muset autobusy a nákladní doprava využívat i pruh pro cyklisty. Někteří lidé proto na sociálních sítích tvrdí, že budou cyklisté autobusům a nákladní dopravě překážet.
3: To opatření je tady takhle podle dopravních odborníků i podle policie možno praktikovat, a především proto, že zátěž téhle komunikace nákladními auty a MHD, ta frekvence, tam není zas tak veliká.
1: Dodává Aleš Tolar. Mluvčí plzeňské vodárny Alena Výborná říká, že finální úpravy náměstí potrvají do poloviny srpna.
4: V uvedeném úseku budou po levé straně ve směru do Lobes dokončeny chodníky a zpevněné plochy. Postupně zde vznikne i nový městský mobiliář, včetně sadových úprav, veřejného osvětlení a dalších prvků veřejného prostoru.
1: Do skončení posledních úprav nesmí náměstím projíždět nákladní auta nad 3,5 tuny. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Českoslovenští komunisté před 73 lety ožebračili většinu obyvatelstva. 1. června 1953 provedli měnovou reformu a v Plzni proti nim povstali dělníci. Události si připomeneme ještě před 18. hodinou.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: doby, jak žil, bych rád.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pondělní den v kraji. Před 73 lety rozdali komunisté lidovým milicím ostré náboje, vojákům a policii nařídili neprodyšně uzavřít Pražský hrad a předseda vlády vyhlásil měnovou reformu. Skoro všichni obyvatelé Československa přišli okamžitě o svoje úspory. Vklady v bankách ztratili ze dne na den hodnotu a poprvé od únorového puče vyšli lidé do ulic protestovat. My jsme se tohoto tématu dotkli i v našem seriálu, který mapoval historii plzeňského rozhlasu.
2: Rok 1953. Rok, který byl pro mnohé rokem velkých pádů, pro jiné naopak velkých vzestupů. V Československu padla měna. Komunistický režim to sice nazval měnovou reformou, ale znehodnocení koruny bylo obrovské. V sobotu 30. května v 18 hodin rozhlas informoval o měnové reformě. Ta přišla i přesto, že ještě o pár desítek hodin dříve prezident Zápotocký něco takového zcela vyloučil. Reforma připravila většinu obyvatel o úspory. Bouřlivé reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Největší vlna nesouhlasu se 1. června vzedmula v Plzni. Tisíce dělníků škodových závodů přestali pracovat, mnozí se vydali do ulic, kde je podpořili davy dalších obyvatel. Na plzeňském náměstí bylo dopoledne odhadem kolem 20 tisíc lidí. Protest proti měnové reformě se změnil v mohutnou protikomunistickou demonstraci. Události existenčně odnesl i jeden ze zdejších rozhlasáků, hudební režisér Robert Císař. Na náměstí byl zadržen a vedení stanice dostalo rozkaz k jeho hodinové výpovědi. Na příkaz vedení KSČ se v podvečer uskutečnila antidemonstrace na podporu měnové reformy, a to za účasti pár stovek osob. A víte, co si z těchto událostí pro informování veřejnosti vybral plzeňský rozhlas? 2. června po 14. hodině se v Západočeském rozhlasovém deníku ozvalo:
3: ve včerejších odpoledních hodinách vytvořili plzeňští pracující mohutný průvod na znamení souhlasu s provedením měnové reformy a zrušení lístkového hospodářství. Zvláště před budovou krajského výboru Komunistické strany Československa a před budovou krajského národního výboru radostně manifestovali a vyjadřovali voláním: ať žije naše vláda, ať žije soudruh Zápotocký, dík za usnesení vlády a strany, které znamená další krok k zlepšení životní úrovně všech pracujících.
1: To byl dobový záběr z našeho rozhlasového vysílání, který ukazoval, jak tehdejší komunistický režim informoval obyvatele.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
1: Ten s datem 1. června pomalu, ale jistě končí, co přinese v regionu zítřejší den. Nýrsko je bez městských strážníků a tak hledá nové. Zatím spolupracuje s policií České republiky a také s koordinátorem bezpečnosti. Zítra vám v našem vysílání o tom povíme víc. Dozvíte se i o vytíženosti hotelů a penzionů na Šumavě před letní sezonou a také vám řekneme něco o chráněné krajinné oblasti Brdy, která slaví 10. výročí. Za 6,5 minuty už bude 18 hodin, teď už si počkejte na zprávy a po nich muziky muziky s Janem Šimůnkem a od 6:30 špalíček lidových písní s Michalou Vondráčkovou. Iva Kokešová přeje pěkný večer a krásný poslech. Když ti

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Náčelnice armádních záchranářů z Liní, která prý šikanovala své podřízené, skončila. Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. A zítra bude během dne polojasno až oblačno, večer místy přehánky, teploty do 25 stupňů. Pěkný podvečer vám přeje Kateřina Jiřincová. Náčelnice armádní letecké záchranné služby v Liních u Plzně Jana Piskačová, která údajně šikanovala své podřízené, skončila ve funkci. Uvedl to dnes server Novinky.cz s odvoláním na mluvčí generálního štábu armády České republiky Zdeňku Sobarňu Košvancovou. Ta také uvedla, že Piskačovou armáda odvelela na jiný post. Neupřesnila ale, o jaké místo jde. Vedením záchranné služby v Liních je ode dneška dočasně pověřený podplukovník a lékař Jiří Kašný. Jednání Piskačové vůči podřízeným vyšetřuje vojenská policie. V Nýrsku na Klatovsku posunuli termín dokončení rekonstrukce rampy na náměstí. Lemuje několika vchodový dům s obchody, byty a ordinacemi. Hotová měla být do konce května. Stavbu zhruba o měsíc prodloužili problémy s přeložkami inženýrských sítí. Pokračuje starosta Miloslav Rubáš z Volby pro Nýrsko.
2: V současné době máme 2/3 hotové. Dneska tady probíhá betonáž. Někdy do 14 dnů by mělo být v podstatě zabetonováno. Co nás trošku trápí, je samozřejmě to počasí, protože tam má proběhnout i nějaká výsadba zeleně, trávníků i rostlin, takže to všechno může být problém v dnešním počasí.
0: Rekonstrukce rampy vyjde na 19 milionů korun. Město ji hradí z vlastního rozpočtu. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
3: Stejně tak se nám zdá, že

0: Toměn či velkých digitálních korporací. Komise v podkladu pro členské státy upozorňuje, že trh s kryptoměnami je kolísavý a tak by i tyto příjmy unijního rozpočtu byly nestabilní. Česko podle vládní poradkyně pro evropské záležitosti Mileny Hrdinkové stále upřednostňuje vyšší národní příspěvky jednotlivých členských států.
1: Z hlediska efektivity na nás dopadá nejvýhodnějším způsobem.
0: Evropská komise už loni také navrhla nové příjmy rozpočtu založené na ani z tabáku či emisních povolenkách. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 11 až 8, na horách až k 6 stupňům. A zítra čekejte zpočátku přechodně i skoro jasno, lokálně se vyskytnou i mlhy. Během dne bude polojasno až oblačno, později večer na západě a jihozápadě kraje přeháňky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne dobré nebo velmi dobré, aby jo na prvním stupni tedy mírně. Na zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Nehodu nákladního auta došetřují policisté na dálnici D5 kolem 122. kilometru ve směru na Rozvadov. Místo je s opatrností průjezdné.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
4: Příjemný a ničím nerušený poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Česká dechovka je ve světě a zvláště pak v německy mluvících zemích velmi oblíbená a žádaná. Řada zahraničních kapel přebírá do svých repertoárů skladby klasiků naší dechové hudby, jakými jsou například Karel Vacek, Josef Poncar nebo Karel Waldauf. Ovšem je také několik případů, kdy si české dechové kapely vypůjčily některé zahraniční písně, které u nás zlidověly. A právě takové si poslechneme v dnešním pořadu. Začneme písničkou, která vznikla v roce 1960 v Německu. Český text k ní napsal Bohuslav Nádvorník a zachoval v něm její původní význam. Jmenuje se Tři bílé břízy a zahraje nám ji veselka Ladislava Kubeše se zpěváky Milanem Černohouzem, Ivanou Jelínkovou a se svým sborem.

Další německá písnička vznikla v roce 1990 a jmenuje se Herzlein. Píseň se v originálním znění zabývá konfliktem ve vztahu. Manžel říká své ženě, která ho čeká doma, že šel s několika přáteli do hospody a během tohoto výletu zřejmě vypil značné množství vína. Ačkoliv je jeho žena pobouřena jeho pozdním návratem, přijímá jeho omluvu a odpouští mu. Textařka Věra Kolečková nabídla tuto píseň českému posluchačstvu s poněkud více romantickým obsahem a nazvala ji Srdíčko. Krátce po jejím německém uvedení ji v plzeňském rozhlase natočila Šťáhlavská šestka Josefa Pospíšila se solistou Janem Ješkem v aranži Antonína Bulky.

Následující píseň, kterou u nás známe pod názvem Na stokrát, pochází původně až z jeho amerického Peru, ale v 50. letech z ní udělal velký šlágr v německy mluvících zemích zpěvák Petr Alexander. Začátkem 90. let si ji všimnul kapelník Ladislav Kubeš a předal ji k otextování Miloni Čepelkovi. Já jsem tuto píseň natočil v roce 2019 s Bárou Břečkovou a 12. Plzeň, dechovkou Plzeňské konzervatoře, kterou řídí Jindřich Kolář.

Patrona Bavárie je označení, kterým je Panna Maria uctívána jako patronka Bavorska, kde je často zobrazována jako socha nebo malba a její formální uznání učinil v roce 1916 papež Benedikt XV. Na její počest byla zkomponována i stejnojmenná píseň, která s textem Hildy Krpejšové uspěla i u nás. Poslechneme si ji v podání budějické kapely Ády Školky a solisty Jihočeského divadla zpěváka Miloslava Veselého.

Francouzská písnička Cestář vznikla kolem roku 1820 v okolí Paříži. V původním textu pracoval cestář na silnici u Damville západně od Paříže, ovšem textař a původní interpret této písně Jiří Straka zasadil její děj do prášil na Šumavě. V roce 1957 ji natočil na desky suprafonu a stala se z ní nejprodávanější deska sezóny. Nám ji zaspívá Milan Černohous za doprovodu Veselky Ladislava Kubeše.

I Am Forever Blowing Bubbles je píseň napsaná v roce 1918 americkým skladatelem Johnem Kellettem a v průběhu let se z ní v upravené verzi dokonce stala hymna fotbalového klubu Premier League West Ham United. U nás si ji do parády vzala až v roce 1991 kapela Šťáhlavská šestka. Pod názvem Bubliny jí svým půvabným hlasem naspívala Stáňa Topinková-Foštová.

Název písně Aus Böhmen kommt die Musik můžeme přeložit jako hudba přichází z Čech. A je to jakési vyznání německých posluchačů naší krásné dechové hudbě. Textař Aleš Zikmund ji nazval Když česká muzika zní a její verze Šťáhlavské šestky nám zakončí dnešní cizokrajný hudební výlet. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Pěkný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní. Dnes máme první pondělí v měsíci a to znamená, že míříme do Národopisného muzea Plzeňska. Tentokrát pro vás máme pozvánku na jednu moc hezkou akci, která se právě v Národopisném muzeu připravuje. Pěkný poslech přeje Michal.

setkání u Ladislava Lápka, přesněji řečeno u pamětní desky Ladislava Lápka v Národopisném muzeu Plzeňska, tak to je akce, na kterou vás zveme v dnešním Špalíčku. Tématem letošního setkání bude komentované oblékání nevěsty z Plzeňska v 19. století, doplněné navíc hudebním programem. Ano, můžete být u toho a velmi zblízka se seznámit s tím, co všechno a jak oblékali nevěsty na Plzeňsku v 19. století. Do Národopisného muzea Plzeňska jste zváni v pátek 12. června ve 22 hodin. Ano, ve stejném termínu jako v Plzni probíhá Mezinárodní folklorní festival SIOF Plzeň. Obě akce se totiž vzájemně doplňují. A tak přijměte pozvání. Těšit se můžete třeba na lidovou muziku souboru Úsměv z Horní Břízy, lidovou muziku z Chrástu a nebo manžele Chaloupkovi, kteří celou akci hudebně doprovodí. Malou hudební pozvánku pro vás máme už teď ve Špalíčku. Hrát bude muzika souboru Úsměv.

co všechno oblékala nevěsta na Plzeňsku v 19. století, když se chystala na odavky do kostela, kolik měla spodniček a jak si nechala vyzdobit hlavu, nebo jaký nejdražší kousek oblečení na sobě měla. Nejen to se dozvíte na akci Národopisného muzea Plzeňska, na kterou vás zveme v dnešním Špalíčku. Muzejní odborníci budou 12. června od 22 hodin na nádvoří muzea komentovat oblékání plzeňské nevěsty, a to na živém modelce. A sami se můžete přijít podívat na to, co možná takto bude prezentované úplně poprvé. A ještě něco. Oživeno bude zároveň několik nápěvů, které svého času zapsala Marie Lápková, když popisovala selskou svatbu na Plzeňsku. Půvabné nápěvy doprovázely nasazování rozmarínového věnečku nevěstě na hlavu. O jejich oživení se postará lidová muzika z Chrástu, která nám zahraje i teď ve Špalíčku lidových písní.

máte představu o tom, jak asi vypadala nevěsta na Plzeňsku v 19. století? Viděli jste někdy její vyobrazení třeba od Augustina Němejce nebo nějakou historickou fotografii? Možná vás překvapí, že na odavky nechodila s holubičkou, tedy čepečkem s křídly, kterou má většina lidí s plzeňským krojem spojený. Co všechno oblékala, v jakém pořadí a jak dlouho to trvalo, to vše si můžete přijít prohlédnout na speciální akci do Národopisného muzea Plzeňska, na kterou vás zveme v dnešním špalíčku. Ještě jednou opakuji, že komentované oblékání nevěsty z Plzeňska tam proběhne na nádvoří v pátek 12. června od 22 hodin večer. Vstup na akci je zdarma. Jen pozor, přijďte včas, protože se předpokládá veliký zájem. Pro dnešek se s vámi loučí a krásný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dětská lékařka Jiřina Křížková obdržela v Plzni cenu 1. června za obranu svobody. A zítra bude během dne polojasno až oblačno, večer místy přehánky, teploty do 26 stupňů. Pohodový večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha a alespoň nějaký stupeň byl všude. Vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
3: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
2: Dětská lékařka Jiřina Křížková převzala dnes na slavnostním zasedání zastupitelstva v Plzni od primátora Romana Zarzického z hnutí ANO cenu 1. června. Prestižní ocenění uděluje město od roku 1993 osobnostem, které významně přispěly k prosazení principů demokracie, svobody a obhoby lidských práv. Křížková, která loni v srpnu oslavila sté narozeniny přes perzekuci státní bezpečnosti, rozvíjela obor dětské psychiatrie a bránila svobodu víry a myšlení. Její život je mimořádným svědectvím odvahy, lidskosti a věrnosti hodnotám, které nebyly v dobách totality samozřejmé, řekl primátor. Česko má předat do Německa odsouzenou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Líbechovou, rozhodl o tom krajský soud v Plzni. Česká policie ji zatkla začátkem dubna u Aše na Chebsku. Od té doby byla v plzeňské věznici. Líbechová byla původně odsouzená jako muž, úředně si ale změnila pohlaví. Rok a půl dlouhý trest za štvaní lidu, pomluvy a urážky si měla odsedět v ženské věznici v Saské Kamenici, tam ale nenastoupila. Líbechová si ponechala lhůtu na podání stížnosti. Pokračuje mluvčí krajského soudu v Plzni Jakub Štverák.
4: Usnesením se vyžádaná předává k výkonu trestu do Německé republiky. Současně s tímto usnesením se jí přeměňuje vazba předběžná na vazbu předávací. Vyžádaná má samozřejmě proti usnesení možnost podat se stížnost, a to do 3 dnů od dneška.
1: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, nejnižší teploty 11 až 8, na horách až 6 stupňů. A zítra čekejte zpočátku přechodně i skoro jasno a lokálně se vyskytnou i mlhy. Během dne bude polojasno až oblačno, později večer na západě a jihozápadě kraje přehánky nebo ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 25

0: Havárii osobního auta máme hlášenou v obci Skočice na jižním Plzeňsku na hlavním průtahu obcí. Na místě je policie. A nehoda kamionu se stala na dálnici D5 kolem 122. kilometru ve směru na Rozvadov mezi sjezdy na Benešovice a Bor na Tachovsku. Tam zasahují hasiči i policisté, projížděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Vladěna Nováková, nejsme příbuzní, podotýkám. Dobrý den, jezdíme do Krkonoš na chatu jménem Dakota. Často se nemůžeme dohodnout na správné verzi. Jedeme na chatu Dakota nebo jedeme na chatu Dakotu. Kdybyste nám to mohli objasnit v rubrice Hezky česky, byli bychom rádi a moc děkujeme. No tak to mě napadá i třeba dopravní podnik města Pardubic nebo dopravní podnik města Pardubice. To je podobné, ne?
2: Přesně tak, je to vlastně stejný případ neschodného přívlastku, kterému se říká nominativ jmenovací.
1: Takže se nedivíte asi paní Vladěně, že se nemůžou shodnout?
2: Ne, protože v tomhle případě mají pravdu i ti, kteří chtějí obojí skloňovat, i ti, kteří Dakotu neskloňují. Tak jak jste řekl ten příklad s městem, to slovo chata nebo město v tomhle spojení, tomu se říká opěrné jméno a to se skloňuje a ono to stačí pro pochopení.
1: Na druhou stranu, já se vždycky podívám třeba u toho dopravního podniku, jak se ta instituce oficiálně jmenuje a tím se řídím. Když mají na webu dopravní podnik města Pardubice, tak bych to používal takhle. Když by měli dopravní podnik města Pardubic, tak bych to používal takto.
2: Ideální je ty oficiální názvy, pokud jsou to takovéhle typy názvů, tak respektovat, jak je to napsáno, zveřejňováno a je to navíc tenhle případ, ten dopravní podnik nebo například vyhláška města Hradec Králové, tak jak je to zveřejněno, je to vlastně administrativní styl a zrovna v tomhle stylu je zvykem to konkrétní vlastní jméno neskloňovat. Ale jinak si opravdu můžeme vybrat.
1: Tahle možnost, že si můžeme vybrat, nám může pomoct v případě, že nevíme, jestli je to třeba ženské nebo mužské podstatné jméno. Vidíte, také máme takové případy.
2: Přesně tak. Do obce Prčice, tam, když nevíme, jestli jsou to ty Prčice nebo ta Prčice, tak prostě zachováme ten základní tvar. A nebo tohle se týká hodně často cizích vlastních jmen, kde vůbec netušíme, jak se skloňuje.
1: Třeba?
2: No třeba do švédského města Lycksele.
1: Nevíme, co je Lycksele zač, víte, jestli je to ta Lycksele, ty Lycksele.
2: Takže je necháme být.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. A počasí zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
6: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoliv chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační

0: Monetizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetrů, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý ještě, druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali jako, jako piece of art. Jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmí udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Vy zavedete tříslem.
0: Oskar, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa. Jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace. Nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů. A to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku. Nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmí. A to spočívá v tom, že musím z některých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, z má levé, máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom v srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
0: Není to elektrický výboj, je to ten puls.
1: Je to ale puls.
0: Je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdybyste si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. Mhm. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil, ty milisekundy, na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco pro mě, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
1: Zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, že těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické, já vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně.
2: To, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to čtyři oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohletoho hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, že oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, že ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární měčité tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odlečený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, má implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. Je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
2: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že jako... by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást a to je kondenzátor. Znamená, že z ty baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No můžete ho nějak od rána popsat tak jako
2: od rána, musím se vstát, musím se přivítit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7. Už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8. A dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30 místo na 9,
1: a koho můžete prozradit, nemůžete.
2: Ne, to je
1: lékařské tajemství.
2: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, jsem byl taky, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let a musím teda říct, že tam opravdu to není taky jako hýření, jo? Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo, a oni to vyměňují a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo. Nám, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
2: se stala v Chicagu taková, teď my jsme koukali v Chicagu, my prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce. Jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, taky ty americký, bylo jo, 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Fakt to bylo scientific, jako nebylo to žádná public, prostě scientific akce a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amici, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinově, jo. Ne všechny.
2: Jak to, jako. Proč?
3: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, nebo že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrnění, jo. Někdy jsou fakt nafrnění, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest, nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. V těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijak z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv už je, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
2: Musíte mě pomoct.
3: Já jsem přišel jako. No a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no a tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristicky, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie, tak ty voloviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnózy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidsky zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

sauveur.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dálnici D55 u Hulína dnes začali opravovat silničáři. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Dnes začala omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů. Počasí. Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zvolněte za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, ale zatím je to bez kolon. Silnice 43 ze Svitach do Lanč Krounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.

nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušenou pohodu s písničkami, které dnešní country dostavník pozbíral většinou u našich sousedů na Slovensku. Úvodní déšť nebo dášť přivedli na svět jako autoři i interpreti Michal Tučný a stejně populární rodák z Trnavy Alan Mikušek. Podstatně razantnější spršku přivedl v roce 2006 do zpěvníku Košic

Písnička Down at a Twist and Shout, která před rovnými 30 lety přinesla tehdy vycházející hvězdě country Mary Chapin Carpenterové trofej Grammy. Dlouholetý člen Vesláru a vytrvalý strážce její historie, kytarista Laco Sasák, ji proměnil v roce 1993 pro Alenu Kalafusovou na country bal. Z historií Vesláru je jemně spojen i jeden z nejvýraznějších představitelů vlny nových tradicionalistů Joe Diffie. Jehož první single Home se hned proměnil v jedničku.

Tak to byly v písničce i ve skutečnosti košičtí vesláři. Začátkem 70. let známí jako Rovers, u jejich kolébky byli vyznavači skautingu Juraj Alsaka, Laco Grizzly Sasák, Ivan Lod Gronský, Tibor Jerry Voroběv, Fero Lang a Boris Brosman.

Jody Fia, jeho čtyřnásobná jednička Pick Up Man s letopočtem 94 a pak o 3 roky mladší a značně pozměnění košičtí vesláry v skvělé verzi Ride This Train ze zpěvníku elitní country rockové sestavy Alabama. Velkým předělem její historie byl v roce 2004 příchod světem protřelého i všeobecně uznávaného Petera Dooley. Právě tenhle countryman do morku kostí přivedl v Nashvilleu k veslárům působícím tady jako Rovers Joe Diffieho a rok před svou smrtí s ním naspíval písničku Long on Loner.

Petr Dula, který odešel do nebeské dvorany slávy v roce 2009, kdy mu bylo pouhých 28 let, tentokrát z Veslary a dělněčná story. V době, kdy s ní na vrcholu žebříčku zářil Alan Jackson, se s ním víceméně střídal právě Joe Diffie. Naposled v roce 96 písničkou Větší než Beatles.

typicky cajunsky laděné Down to the River louisianského countrymana Sammy Kershawa jako country rodeo se solovým Williamem Klamarčíkem, které v roce 1993 přineslo název prvnímu albu Veslaru s textem Laco Grizzly Sasáka, který vám hned teď nabídne sám Cowboyův song z dílny Roye Orbisona.

tragický automobilový příběh Third Rock from the Sun, což je, jak jsem zjistil, jiný název pro Zemi, která je skutečně třetím kamenem od Slunce. Jinak další jednička Joe Diffieho, který odešel na velké pláně před 2 lety.

Varšavský rodák Michal Lučinský, známý mezi countrymeny jako Lone Star, a jeho hold Peteru Dulovi Odišel cowboy s Alanem Mikušekem a Vesláry na závěr dnešní hodinky s nejstarší i nejslavnější slovenskou country skupinou Vesláry. Přidám ještě Grizzlyho Sasáka, tak málo stačí nám. Poděkuji vám za dnešní společnost, popřeji klidný zbytek večera a sametově vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách dvě slabší tornáda na jihu Čech. Ode dneška můžou lidé ve Zlíně využívat systém slev na městské služby. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou slabá. Obyvatelé Zlína můžou ode dneška využívat nový systém slev na vybrané městské služby. Radnice zavádí takzvanou kartu občana, díky které lidé s trvalým pobytem ve městě získají 10% slevu třeba na kulturní akce nebo od září také do zoo a na sportoviště. Speciální karta přitom nebude potřeba, lidé se prokážou běžným občanským průkazem.
2: Systém bude v první fázi fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou si lidé budou moct v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek. Město zároveň počítá s tím, že by se sleva mohla v dalších letech ještě navyšovat a postupně by měla fungovat také při online nákupu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Zákaz rozdělávání ohňů u kaple svatého Antonína vydal úřad ve Vyskytné nad Jihlavou. K památce umístil i 3 cedule. Vedení obce je tam nainstalovalo po velkém jarním požáru blízko lesa. Lidé teď kvůli zákazu nesmí k památce dávat ani zapálené svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o 3 párech vím, chodí a zapalují ty svíčky a dávají květiny.
4: Líčí Hana Postřihačová, která bydlí kousek od kaple. Cedule nechal nainstalovat bezpartijní starosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní, už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
4: Zákaz platí do odvolání. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale. Do soutěže pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. Bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojedinělé mlhy. Postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojedinělé i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Průjezd bude omezený, počítejte i s možným zdržením. A na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Prahu. Před sjezdem na Rosice na kilometru 183,5 stojí osobní auto kvůli poruše. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám,

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidová milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den. Já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě. Dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet. To nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště.

0: letiště, tak to není pravda.
1: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jediná skupina, a to z jednoho letiště.
0: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
1: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
2: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
1: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
2: Posloucháme, teď dozněli, budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
1: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
2: Ano, už jsou tady.
3: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na Spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
4: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku. Zapomněl jsem, kterého. Ty si říkal, že to bylo
3: 66.
4: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
3: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od Cimrmanů, protože dikce je stejná.
4: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
3: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
4: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi létala někde jinde, když zkoušela. Já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
5: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny. Nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich, v černé tankistické uniformě, je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
6: Divadlo pro vaše uši.
3: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
7: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
8: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
7: U mikrofonu vaši Žírecký
8: a Kukla, dobrý den.
9: Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidílku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitel Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitel Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: Já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš, pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze Zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svěrák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okucujeme.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je

0: něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, vonavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na Herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám červ. Blíží se, písek odletuje od konských kopyt, červený se trochu zepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí prach na zemi. Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na hlavu.
3: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
4: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
3: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
4: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
3: Snad, podle vůně.
4: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
5: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. Ta douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erpen otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
5: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
1: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
5: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
1: Ano, až na kůži, co?
5: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
1: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
5: No prosím tě to.
1: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
5: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
1: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
5: To nevím.
1: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
5: No právě tu čajovou vůni.
1: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
6: Pojď sem, Čankliu. Co jsi mi to dala na stůl?
7: Váš obvyklý čaj, pane.
6: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor. Ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
7: Já nerozumím, pane.
6: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
7: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
6: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
7: Nic takového jsem neudělala, pane.
6: V tom případě musím na plantáž.
7: A váš nápoj, pane?
6: Vylej ho. Je to odporná břečka.
1: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no, první zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
5: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
1: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
5: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
1: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
6: Ať sem chodí jeden po druhém, ať ukáží, jaké mají ruce a ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
1: Jistě, pane.
6: Pojď sem. Máš dobrý čich?
1: Výborný, pane.
5: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
1: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
8: Zelí, pane.
1: A včera?
8: Zelí, pane.
1: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
8: Jenom zelí, pane.
6: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakují, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
1: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scenaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je nabíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet.
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevřela, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: No, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí, pozor, ale...
7: Dáš nám valet?
6: Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit, přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k smíchu.

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cínkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři, jak to ten člověk dělá, že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane, no. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme, my a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Hej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a, to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou Ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
6: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: Mariana.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu Zlín. Tady je nevěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Ne. Jirka z noční linku.
0: Povídejte, pane Jiří.
1: Mám rád, abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterýma jsem si mohl hrát na pískovištu,

0: No, a to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
1: Pane Jiří, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
0: Já jsem žádný lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
1: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
0: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sadech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky, nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk, od těch 2 let, do těch 5 jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celé kilometr. Vždycky mě zapřáhl za saně a jeli jsme do školky.
1: To
0: no a zpátky...
1: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit, no. Ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
0: Na vojně, on byl na čářem, je, strajda. On tam hlídal hranice, jenže bohužel ten vlčák už měl 8 let a on už prostě do těch 8 let že většinou oni už ty vlčáci chodili do důchodu, no. Tak si ho vzal z rejda domů, no prostě. No, tak mě s ním zeznámil, tak mě vozil, dělal mě aj koníčka na dvoře, tak mě vozil.
1: Jirko, a nějaká tajná skrýž byla? Pamatujete si? Nebo nějaký bunkr?
0: Prosím?
1: Jestli jste měli nějakou tajnou skrýž nebo bunkr nebo nějaké takové místo, na které nikdy nezapomenete.
0: Tady, jak jsem měl ještě bydlel, no, tady na Stupkové už, tak tady kdysi bývaly kasárny, že, ruský. No a oni tady prostě měli ze starých aut takový harampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku takový bunkr. A tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba zlobili cizí děcka a my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je takový... Taková elipsovitá rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už je paní Jaruško Barbořiková už 60 let, no.
1: To jsou vzpomínky, ale vzácné, důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
0: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si. A nebo mám pejska i toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
1: Máte parťáka. Chodíte, vzpomínáte. Tak děkuju, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte se a zavolejte zase někdy příště.
0: Ano. Paní Ruško Barbořiková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
1: A i vám.
0: Samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková. Doufám, že se vám bude líbit. A volejte k tématu dětské sny.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáváme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo velmi málo. Kamarádi. Je s námi paní Helena, která volá z Prahy. Vítejte.
1: No, zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva, bylo mi 81 let už, ale mám nejkrásnější dětství, jsem prožila v malé vesničce, která tam ze který pocházela moje máma. Ta vesnička existuje, jmenuje se Kaničky. A tam jsem jezdila každý prázdniny, prožila jsem tam nádherné dětství, dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žně, sena, to hráli jsme si ze sestřenicí na krám, no tak jsme měli tam různý, z toho zeleného jsme dělali do rána, nám to sežrala koza, no ale prožila jsem tam nádherné dětství, tam i ta látka a bylo to krásný, to už dneska vůbec děti neznají. A jezdila jsem tam potom i větší a to dělali jsme žně, sena a tu vůni sena cítím ještě dneska. Nádherný dětství, dělali jsme všechno, všechno. Rodila jsem prasátka, strejda mi tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to salátko dát k cucíku. A no, prostě dělali jsme všechno, vypřahali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala všechno, jsme dělali. Ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání jenom, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný výdle, neexistovalo výdle z hnoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný. Já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba, to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl pulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherný dětství jsem prožila.
0: No, znělo to pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete se na to, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
1: No, já nevím, tam pohádky, to nám, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. Mm-hmm. Já nevím, ani jestli rádio tam...
0: Helenko, a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
1: No školní výlet, co potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na bramboru, vybírat brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze, měla malej krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vím, vzpomínám na tu, to byla stará paní babička Stařečková, tam mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval. A ještě jsem, je mi 81 a vím, na Letný byla jedna paní, stará paní a to jsem byla malá holka a do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, teda tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherní. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula.
0: No. Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět? Hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět. Bohužel, tak by to mělo být.
1: No ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je samá kvantita, žádná kvalita. Lidi spolu ani nemluvějí. Jo, dneska v autobuse já si sedám na kraj a seděl tam mladík a on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, o něm to mají v uších a pořád, no, ne. Já jsem ve škole, dnes se nevytahuju, ale ve škole a všude, my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dajánu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dajánu na tom.
0: Teda, no, Helenko.
1: No, v rádiu, tak
0: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně neztratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
1: Naschledanou.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těch let v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, Jožko, tady Veronika Rakovník.
0: Veronko, povídejte, téma známe.
1: Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavěli hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě to bylo třeba, měla jsem tam Angličáky, to bylo v takový době komunistický a to nevadí. A měla jsem policii, Lamborghini Miuru a Maserati Marak. A přišla jsem doma, neuslyšela, maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi je někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili... Mm-hmm. S bratrance jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád lákalo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůru a nechali jsme, šli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkali, tak to vezmeme, tak jako on říkali, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho a pak nám ho udělala k obědu a my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali jsme, ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili a my jsme tam chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na Gigantě. Jmenovalo se to na Gigantě. A my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny. My jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný. No prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý a to jsme byli sami, tam nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, jako by prostě jako u babičky, aby rodiče měli, jako by tak u babičky s babičkou. No a tak jsme, prostě házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šel a říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele teď tam bude zajíc, hele a on tam fakt byl zajíc, my jsme chytali bažanty, to bylo směrem jakoby na Stéblovou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, pak jsme chytili toho zajíce a babička ho dala do klece a už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty náklady, jak je proto osení váhy. To bylo takový obrovský monstrum. Ano, prostě babička nás vždycky s bratrancem nám, kolik nám mohlo být, takový 5-6 jsme běhali prostě po tom lese různě a prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, nevím, jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
0: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
1: my jste tam babička
0: jste pořád něco chytali.
1: A dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a jak tam chytají jak, s tím špinátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil, to byl steklej. A prostě to, tak se, to, a to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, běhali jsme, prostě furt jsme někde něco, a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě, no prostě jsme si to užívali, no. Takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit. Takže,
0: člověk ráno vám... vyběhl ven, domů se vracel až večer. Dnešní děti mají zase jiné možnosti, ale to bezstarostné pobíhání venkohry s kamarády, tak... Na to mnozí vzpomínají dodnes z nás. Děkuju, Veronko, krásné to bylo.
1: Byla to sranda prostě, byla to sranda, opravdu.
0: Ano.
1: Tak se mějte krásně a děkuju. A mějte krásný večer, ať ty děti mají taky přirozenou, nějaký přirozený pohyb a té hry a tak, ať si to užívají, no.
0: No ano, kde jsi se odhrávala skoro celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
1: Můžu ještě chvíličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A tam jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitánama, no hrozný, tak já už mlčím, já už končím, už je, takže prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a furt jsme byli sami, a nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo to, z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý, ty,
0: ale šťastně,
1: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
0: Verko. Zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluji zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den. Dobrý den.
0: No. Krásnou noc.
1: My jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra spíš se školou, na výletě. A byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce, dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem. Naštěstí se nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: Nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem si říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: V Jedovnici, tady v Kempu.
0: V Jedovnici, na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď, pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet, to jste jenom jako kamarádi vyrazili.
1: Je?
0: To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano,
1: ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. 8. třída.
0: 8. třída. A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? 8. třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: Už. Mhm.
2: No.
0: Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máte
0: hodnou paní učitelku. No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Počasí teda dneska, to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takové terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
0: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky. Já určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma. Takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli děti.

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte, krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy, malý housátka, museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme si pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma, a jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já, když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on, ten svět je dneska úplně jiný. Ale taky i my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naďo, vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku, jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušit a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti, o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku, z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psalo se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka, tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla taky, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluju ty staré věci, tak ona tam byla, ta historická školní tabulka na psaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně, z jedné strany linky, byly teda hodně široké,
1: to mě překvapilo.
0: A z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo, to, jak ona byla jako v dobrém stavu. Že tehdy se to stalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, k tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to pak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček, je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, no, že to jako vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako to žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl. Jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. No a od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne, to jako tatínek zesekl, jako tu, jak se tomu měli, no, seno, jako dělá se potom z toho seno, teď si nemůžu vzpomnět, jetelinu, no ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pas husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nezůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Pani Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Příjemný pozdní večer všem, kteří ladíte Noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství. Na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazií a kde radost často přinášely úplně obyčejné věci. Děkuju za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si, a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám, a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byl nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako aby jsme si dovolovali nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to jsou tam melete. A no, prostě a vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí, to ne. To jako, to
1: a, Jani, a to říkáte, protože máte pocit, že dnešní děti jsou zlé, nebo jak to myslíte?
2: Dnešní děti to normálka, protože ta, jako by řekla, elektronika, to šlo počítače, to šlo všechno dopředu. Já vím třeba, že se mých mladých ptám, nebo tak, oni mě jako raději, že jsou na tohle, to jsou jako, nebo z mýho pohledu jsou na tohle to lepší. Jo. Já jsem tohle tomu už trošku jako zabustala, ale tak jako na některé ty věci, tak nebo na tom modernější, tak se přiznám, už jsem starší na to.
1: Jani, já jsem se bavila nedávno s jedním tatíkem a ptala jsem se na neřesti jeho puberťáků, protože on má tři puberťáky, trojčata. A já jsem říkala, tak co, už jako chodí někde za roh za školu kouřit a víte, co mi řekl? A on řekl, kéžby Jaru chodili kouřit a měli by tu cigaretu v té ruce. A on řekl, to by mi vadilo míň než ten mobil, protože tehdy to bylo takové jako rošťáctví, jo, že si zkusili někde popotáhnout a potom prokašlali půl dne. Ale že ten mobil z ruky pak už nepustí.
2: To bylo zajímavé.
1: Přirovnání.
2: Že takhle, když jedu, já jsem z vesnice a děti v autě, a fakt na ten mobil jsou závisláci, nebo já nevím, už řekla. Už si to jako bez toho nedovedou představit nebo jak.
1: Jani, a řekněte mi, jaká pohádka se u vás četla doma pořád dokola? Pamatujete se na to a měla jste tu knihu třeba dlouho schovanou? Nechala jste ji třeba svým dětem?
2: Jo, ale takhle třeba odboženě Němcový, Kocour Bikéš, já nevím, když si vzpomenu Wernerovky, kdo by jako dobrodružný na tyhle ty. A takový, jako jo, tak jako hodně se četlo, jako dost se četlo, no. To jako musím říct, že jako to bylo jako čtení, to bylo jako fajn a ilustrace a takové.

0: Moc hezky se to poslouchalo a možná, že právě tato písnička patřila k dětství někoho z vás. Právě o něm si totiž dnes povídáme. Včera jsme měli Den dětí, bylo 1. června. Kdo je s námi právě teď, kdo s námi bude vysílat noční linku?
1: Krásný večer, tady Magdalena.
0: Magdalenko, dětství je země, ze které si každý neseme jiný poklad. Na jaké vzpomínáte vy? Povídejte.
1: Já vám moc děkuji za tohle téma, protože jste mě vrátila do mého dětství, který byl kouzelný. Já už jsem z toho tady něco říkala, ale ráda si zavzpomínám, protože se blížej prázdniny a přijedou pravnoučata. My nechceme, aby seděli u mobilu, takže jim vymýšlíme různé akce a hlavně občas chtějí vyprávět, co my jsme dělali v dětství. Takže já mám krásnou vzpomínku na prázdniny prožitý na Plzeňsku, kde byli prarodiče, nebo takhle rodiče, jak maminky, tak tatínka. A my jsme chodili z jedné čtvrtí Kazmějov se to jmenovalo, do druhé přes les. A byli jsme tam taková parta dětí,

0: a užívali si to tam potom i naše děti, jako děti mýho bratra a moje dcera. A dědeček, který přišel z koncentráku, tak byl velice po několika letech hned pracovitý. Měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocné stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávali. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si pokojíčky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šedijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme zvírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to jejich zemědělství. Tak jsme chodili i na Makovice zvírat a myslím si, že jsme měli krásný, jo, a chodili jsme se s kačenama a zůsama koupat. Za dědečkou zahradou byl takový kačák, kde byl samý jíl, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy, kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě no, taková.
1: Chutnalo by to jinak, stejně. Mm-hmm.
0: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, že, nebo i u televize, že to není všechno.
1: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. A řekněte mi,
0: ano?
1: Kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo vážně?
0: Ano, dost. Nebo dost. Možná, že jsou dvě, které toho mají víc. Mám dva albumy.
1: Mhm. Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
0: Chtěla jsem být asi paní učitelka, si to myslím. Taky jsem začala studovat pedagogickou fakultu a pak jsem se z velké lásky vdala.
1: Takže jste nedostudovala.
0: Ale nelituju toho, protože každý zaměstnání mě něco dalo a celý život jsem dělala do sportu a jako prostě si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale po těch dětech toužím stále a když vidím děti ze školky, protože máme kousek za domem jednu školku a ještě na druhou stranu další školku, tak dost často školka chodí dětičky kolem nás, tak se zdravíme, že si zamáváme, že se pozdravíme a je to krása ty naše děti.
1: To se hezky poslouchá.
0: Ta láska mě dětem neopustila doteďka na to, že miluju svoje vnoučata, pravnoučata a že miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek a protože už jsou to taky babičky, takže vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, půjdeme se těma kde.
1: No to věřím. Vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalenko. Poslední otázka, jestli dovolíte. Jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla, které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství.
0: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborové placky, které dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech, která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky. Takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky. Ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
1: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
0: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, 22 minut po půlnoci. Některé vůně, písničky nebo fotografie nás během okamžiku vrátí do dětství. Co spolehlivě otevírá vaše vzpomínky na ty nejkrásnější roky života? Krásnou noc přejeme, vítejte.
1: Tady Marie Dobříš. Já bych chtěla říct, že prostě kdo měl hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku se švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzo vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jedl s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně, strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Kály a Gerda a tý Gerdě, jak nějak spadly ty střípky do oka. A pak jsem my s maminkou, jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí. A když je nějaká soutěž, tak opravdu ani ty třeba třicátníci, čtyřicátníci nevědí třeba za našich mladých let býval svět jako a prostě oni to nevědí. Takový jednoduchý písničky a to mi docela vadí, protože umějí anglický, umějí všechno možný, ale lidový český písničky ty jako už se nenosejí. Tak to jsem
0: Paní
1: chtěla
0: Marie,
1: říct.
0: Řekněte, jakou jste měla přezdívku? Říkali vám nějak?
1: Říkali, to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudecová, jako Hudecová. Tak mi říkali Hucina.
0: Hucina?
1: Hucina, no a s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, veď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, veď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo. Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já pamne, já nejsem Lucie, jo. A víte, že mi to zůstalo od 4. třídy i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáci a zůstalo mi to do dnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
0: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
1: Já nevím.
0: Asi, duchové, strašidla.
1: Ani, to ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte jedno, my tady se byčme u hřbitova. Je to teda starý židovský hřbitov a na tom hřbitově tam byla taková zeď, která tady byla ze strusky, protože tady byly ve staré hutě. A ty kluci jako z té naší party tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostě radla a lezli potom po té zdi, ale víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylekají.
0: Jste měli prostrach uděláno.
1: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. No, bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30, před barákem a šli jsme cvičit, no, tak, protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám, a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk. Což vy asi nepochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo. Čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. Tak.
0: Tak to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, ano. Paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme tak, krásný zbytek noci, naslyšenou, taky děkuju, dobré ráno. To už se blíží, za 2:30 máme 2. června.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky nebladnou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Zábřehu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady jako Ostrava Zábřeh a dětství v Ostravě jedna. No a na co si vzpomínám, tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples, nebo takové možná, jak jsou dneska, taneční zábavy a vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech, no, tak to jako bylo nejkrásnější, to jsme se vždycky těšili s bratrem, ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, šest partají, druhý vchod, šest partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořčici a tak dále. No bylo to moc krásné. Aha. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste ale říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory. Když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina, a pak se ještě tam hodili brambory. A u nás se tomu říkalo pečoky, říká pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoukalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinkaté kočárky to byly a my jsme si dali deku ven před dům nebo za dům, tam byla tráva, tam byla taky tráva za domem. Jo, tam jsme si dali nádobíčko malinké, vodu jsme si tam přinesli a trhali jsme pampelišky a vařili jsme polévku a jo, a takové, no fakt, jako bylo to moc krásné. Šili jsme si na ty panenky, jako holky jsme si, jako už každá přišla ven a pochlubila se, co která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám. Je sice ve sklepě, jsem si říkala, že si ji někdy přečtu, ale bohužel jsem se k tomu ještě nedostala, ale jsou to moc krásné pohádky. No a sousedka ta zase měla knihu o čertech, tak nevím proč, ale mě to bavilo, tak jsem to, protože tam byly i obrázky, takže to bylo taky moc pěkné. No a jinak jako, nevím, no, plno věcí, co dnešní děti vůbec ani neznají. Jak už to tu bylo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má, jako to máte jako malý počítače. Takže tak, no. Já si myslím, a to se zeptám vnuku, ale myslím, že oni vůbec ani ty pečoky neznají. ale říkám, je to moc dobré téma. Naschovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vůbec jako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova, hrad Vouzov, moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
0: Miluško, no vy byste povídala a povídala, to je nádhera, tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství, tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje. Ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší ty, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
0: ani oni moc se
1: těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak si mějte hezky, přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roků, byly Vánoce, plno sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji a já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná barevná skleněná bánečka. No co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škodápek nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už dobývali. Bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě. A měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola. A teď jezdili saně, koně, koníček. Pán seděl na tím, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne. A za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo. A ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh. Takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná. Takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladionké. A mývali jsme takové kačenky, ty se dali našrobovat na každý papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola, měli jsme hřiště před našem. Ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště. Takže tam jsme si bruslivali, vždycky chytli ty kačenky a tam jsme si je našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré, honem děvčata, vyskočte na pec, my jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme, sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici, takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takovej rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ty brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No, měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě. Tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat. Já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No ale všechno se zvládlo, na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí, doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No měla jsem spoustu zážitků. Knížky, stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila, skleněný vrch, knížka nádherná, krásná. No, spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala. Vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No,
1: ano.
0: Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli. A moc děkuju i vám, paní Lido.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 14:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lido.
1: A dobrou noc.
0: Telefon
1: děkuji
0: uložte
1: vám
0: a zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuji vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte? Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek má bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drže nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta,

0: naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou, na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno:
1: Rov patřni zonký, svíží jej tráva oplítá, o ten rov nízký tak mnoho, všecko chová. Dej mi, děvenko, ruku, slza velká tvář ti polívá.
0: Dále slečna Ellis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadlý z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova hleděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jehož hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
1: Tak je to, tak.
0: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Ellis. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili:
1: Povězte mi, záleží mi na tom.
2: Od pany Lenky mám ten almanach, půjčila mi ho.
1: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
2: Já ale nechápu, slečno.
1: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
2: Chcete s ní mluvit?
1: To snad ani není možné.
2: Ale je. Je třeba dnes ještě.
1: Pane Vavřeno, jistě.
0: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebordův hlas.
3: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
0: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédli se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
4: Muzika! Opravdu muzika!
5: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
4: Bylo! Bylo, když Majáles!
6: Že by snad přece!
5: Fricku, co to děláš? Tady buď!
0: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům. Dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští, nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem, kolejí a gymnáziem. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
2: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do nedošínského háje, jako jindy býval.
0: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
4: O ne, matinko, o ne, mať nezmeškám.
5: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
7: Ale ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
0: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat Academia, vivant professores, volalo několik set mladých hrdel a slavný tuš zazněl poznavuk.

0: Vivant professores. Tak, tak. To je v pořádku.
1: Paní tetinko, směla bych prosit. Mohla bych také jít na slavnost.
2: To já nerozhoduju. To musíš tady.
1: Pane strýčínku, uctivě prosím.
0: Ať si jde. Může vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
3: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
4: Slyšel jste? Viděl jste?
5: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
4: A to je něco naprosto neslýchaného. Coniuratio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
3: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
4: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
6: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
4: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
6: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
4: Třeba je rozehnat.
5: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
4: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
6: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
3: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentům. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
4: To se nestalo, co je filozofie, je filozofií.
3: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ozduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží. Mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám a samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové. Své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winkler v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si jej zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Žene

0: Pohneme se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak

už jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se po pratí, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Tak a teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
1: Drožku,
2: tady vašnosti. Kam račte?
1: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
1: Kolik je tomu koni let, příteli?
2: 42.
1: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
1: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
2: Na 2-3 neděle.
1: Neděle?
2: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
1: Protože je tu se slabý?
2: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí zapat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
3: Blázníte, člověče?
4: Nebo jste opilí?
5: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
5: Tak poté, šetří 4.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
6: O co jde, samé?
5: O co jde? Nač chce mý číslo?
1: Nechtěl jsem vaše číslo.
5: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
1: He? Nezapisoval jsem si je.
5: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
7: Opravdu to dělal?
5: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene 3 svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
0: tu mrštil drožkař se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
4: Kde je strážník?
6: Od pumpu s nima!
8: Pitrové!
1: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dav snad dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
9: Co ten poprask?
10: Jsou to špiclové.
1: Není pravda.
9: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
9: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hlejte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se ustávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začet toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusích rčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačili v zápěti.
9: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na tři facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
9: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář, dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
11: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
9: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit pětku, to nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji tři společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
9: Beze všeho? Tak nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
9: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Vyjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
9: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. Pět dětí, matka, statná paní. Jedla zrovna obložený chléb. Zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit. Hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na Whitehall, pane? Pěkná budova. Okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme? Taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
9: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
9: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
9: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
4: Byl jste svědkem té slavné události, pane?
9: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
6: Winkel, Nathaniel Winkel.
9: Sportovec, pane?
6: Tak trochu, pane.
9: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
6: Teď právě ne.
9: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je pravzvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
9: Mil rád, pane, mil rád. Ještě 100 historek o tom samém psu. A vy, pane?
8: Tapman, Tracy Tapman.
9: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
9: Prima, děvče, pane.
8: Velice.
9: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
8: Byl jste ve Španělsku, pane?
9: Žil tam věčnost.
8: Mnoho úspěchů, pane?
9: Úspěchů? Ha, tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan, Dona Kristýna zoufalá, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Boláro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
8: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
9: Mrtva, pane. Mrtva.
8: Oh.
9: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
8: A její otec?
9: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk, pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhnou ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
4: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
9: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
6: Zůstanete tady, pane.
9: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
9: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v pět, ano?
0: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestoval v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
4: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
6: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
12: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žádlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu. Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prílíčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří.

Každý, kdo má ženu, není Otelo, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.